Night Air. Hudební mix Rádia Wave. Crazy.

Český rozhlas, Radio Wave.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Věci se mají tak, že ani nevíš, jak si počít.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

že jsem trápný patetik. Neznesím svůj hlas a odraz v zrkadle. Jsem neznámý týpek z undergroundu. Tu hudbu

Opouštěme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v pí. Vím, kam si to naměří.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Plejak. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Wave. Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady Jan Boroš z kapely Čáry života. Posloucháte Radio Wave a teďka bude hrát asi naše písnička?

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Plejak.
0: Plejak.
1: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Radia Wave.

0: ještě neřekli, neřekli.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Vlny.
2: It's like, you niggas audacious. Yo,

0: know what I'm saying? Just gotta work hard, man. For real.
1: Nazdar, nazdar, zdraví vás Edu Syn, som rád, že počúvate jeden z mojich bangrov, tuto na rádiu Wave.

0: i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: účastí nepočítal. Prezident kvůli tomu podal kompetenční žalobu. O té ústavní soud ještě rozhodne. Dnes je poslední možnost na zaplacení dluhopisů republiky. Zájemci si je objednali za celkem asi 80 miliard korun. Dnes je musí zaplatit už v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Platit je možné i třeba přes QR kód. V Kyjevě je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Na linky pomoci se děti a dospívající obrací v létě zhruba stejně jako po zbytek roku. Trápí je ale jiné problémy, třeba strach z táboru nebo první lásky. Některé děti mají obavy ze společného času s rodičem, u kterého nežijí, zejména pak třeba pokud nejsou zvyklé být s jejich novými partnery. Pak s dětmi hledají odborníci způsoby, jak se na situaci připravit.
1: Sport.
0: Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na Rádiu Wave začíná ráno s Krištofem a Bořkem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Gucci jeans with the stones, like the old Jim Jones. The big Rick, the chrome. A$AP Rocky, Stop Snitching na vlnách Radia Wave. Snitches got stitches, moje oblíbená hláška. Nejen z filmu, ale i počítačových her. Krásné ráno, milí posluchači. Dneska máme úterý 7. července. Svátek má Bohuslava, taky Hostivít nebo Kastor a Willibald. A podle UNESCO je Světový den svahilštiny. Takže dneska se podíváme na zoubek nebo jazyček tohoto velice zajímavého jazyka. Krátký, rychlý výlet do historie. V roce 1668 dostal Isaac Newton magisterský titul na Trinity College v Cambridge a v roce 1893 byl zahájen provoz parní tramvaje v Košicích. Já jsem tam nedávno byl a vozový park se moc nemodernizoval. Je tu i spoustu dalších významných dnů, například i z české historie. V roce 1650 švédské vojsko opustilo všechna moravská města a my jsme si mohli konečně vydechnout po období, kde to tady opravdu bylo obráceno vzhůru nohama. Před námi v playlistu Rose Grey, Bear Cloud anebo Chai, no a začíná ranní show s Krištofem Amořkem.

0: připomíná, dneska jsem říkal, že je Mezinárodní den svahilštiny, Matthew McConaughey. A teď je před námi pranostické okénko, budeme se zabývat mystikou, starověkou filozofií a středověkou alchymií.
1: Přesně tak, tenhle ten podcast značí, že budeme se tak trošku vysvětlovat věci, které jsou mezi nebem a zemí, což jsou samozřejmě pranostiky, které někdy vůbec nedokážu pochopit. Přátelé, pokud já se podívám na pranostiky pro dnešní den, tak jsem na jednom nejmenovaném serveru, vůbec vlastně nevím, jak jsem se k němu kdy dostal, ale už na něho prostě nějakou dobu chodím. Je to vlastně jako informační centrum nějakého českého malého města, který dělá tady jako svůj koníček, že nabízí pranostiky. A na dnešní den perfektní jako 7. července text, jaký leden, takový červenec.
0: Tak já nevím, jak byl v lednu člověče 7. nebo 8.
1: Víš, jako, že co znamená, jaký leden, takový červenec?
0: No možná by se to dalo otočit a jaký červenec, takový leden.
1: Ano, to se dá otočit a to bude zítra. Já chci jenom říct, že tady je potom taky jedna, která se mě týká osobně. Červenec, úrody blíženec.
0: A tak to se asi otevře
1: to
0: další.
1: To znamená, že bude velmi komplikovaná úroda, nevyrovnanost úrody.
0: No a otevře se to v dalším okénku, když budeme mít
1: ano.
0: Horoskopy. Já ještě mám červená se červenec, zraje každý pupenec.
1: To je hezký.
0: To je moc hezký. Co červenec, neuvaří srpen, nedopeče, ale nic ke konkrétnímu datu 7. července, kdy svátek slaví Bohuslava, takže musíte si počkat na ty horoskopy.
1: Jaký leden do zimy, takový červenec do horka.

Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na rádiu Wave.

0: je právě. A ten míč kulatý.
1: Věci je záludná.
0: Přátelé, jsme ve čtvrtfinále mistrovství světa ve fotbale. Mm-hmm. Už pouze 8 týmů zbývá ve hře o jeden z nejslavnějších turnajových grálů poháru, které se vůbec na světě ve všech sportech udělují.
2: To řekl nádherně.
0: Takže je to tak, poslední dva týmy, které se probojovaly do té nejlepší osmičky.
1: Počkej, to ne, kámo, ještě právě se musí vyřešit Argentina a Švýcarsko Kolumbie, ty jsou pořád ještě zamrzlí.
0: A ona je dneska úterý.
1: Ano.
0: Já myslím, že už vysíláme ve čtvrtek.
1: Krištof je zmatený.
0: Dobrý, tak jo, tak je tam šest z osmi, teď jsem prokázal svoji fantastickou znalost fotbalu.
1: A taky schopnost improvizace.
0: Ano, přesně tak. Každopádně tedy, přátelé, dva týmy postoupily v noci, u jednoho je to trošku kontroverznější, protože se hodně řešilo i politicky téma zápasu Amerika-Belgie,
1: tak
0: protože
1: nebylo fair.
0: Útočník Florin Balogun neměl nastoupit podle klasických pravidel, nýbrž Jenič tedy dostal červenou kartu v tom posledním zápase.
1: Ančto, ne Jenč.
0: Ančto, nýbrž je taky v pohodě, ne? Jelikož. Ale protože do toho vstoupily nějaké jako zákulisní zajímavosti, tak došla FIFA k závěru, že mu ten trest odloží o rok a tak mohl v tomto jako nejpodstatnějším turnajovém zápasu pro Spojené státy nastoupit.
1: Takže odloží o rok, takže on za rok najednou dělá.
0: Ano.
1: Má někam nastoupit a oni řeknou, ne. Balok, nic.
0: Ono to je tak jako ojedinělé, že uvidíme, jak tohoto všechno dopadne. Spekulovalo se o tom, že se těch diskuzí mohl účastnit i americký prezident Donald Trump.
1: On to potvrdil.
0: Takže jako zajímavé, nicméně vyřešilo se to na hřišti úplně opačným
1: způsobem.
0: Jak říká
1: způsobem. Pan Horvát, pravda leží na hřišti.
0: Přesně tak, 4-1 pro Belgii, takže Belgie vyprovodila domácí Ameriku z turnaje.
1: Pojď sem, kam jdeš.
0: Ano, a další téma je konec Cristiana Ronalda, jednoho z nejvýraznějších fotbalistů historie. Který se svým Portugalskem nedokázal porazit Španělsko. Byť to Španělsko nebylo nějaké bůh ví jaké.
1: Já jsem to čekal, tenhle zápas. Já jsem tam měl dokonce natypováno remízu. My máme takovou přátelskou.
0: Ano, je to pravda. Tady je typovací hra o to, kdo je majstrštyk hokeje. Ano, teda fotbalu.
1: A já jsem tam měl natypovanou remízu, protože jsem prostě přesně čekal, že tyhle dvě extrémně fotbalově vyspělý mužstva.
0: To jsme měli oba.
1: Budou hrát prostě na vyrovnanou partii. A oni hráli až do 91. minuty.
0: Vlastně tak trošku z ničeho vznikl španělský gól, který tedy Mikel Merino zařídil a kterým zhasly už i ty poslední naděje Cristiana Ronalda, aby se vyrovnal v tom jako pomyslném boji s Lionelem Messim o to, že Lionel Messi už ten mundial, ten nejslavnější fotbalový pohár má. Takže Cristiano už ho v 41 letech aktuálně s přihlédnutím k tomu, že příští mistrovství světa se hraje logicky za 4 roky v 45.
1: A spolu pořádá ho Portugalsko.
0: Ano, jako takhle. Dokážeme v historii vypátrat pár, já si vzpomínám jednoho japonského fotbalistu, který jako do hodně pozdějšího fotbalového věku hrával, tady si ale myslím, že už skutečně odzvonilo, ale Cristiano Ronaldo i tak fantastická kariéra.
1: A ty jsi tým Messi nebo tým Ronaldo?
0: Já jsem tým krásný fotbal, ale vždycky jsem inklinoval více k Cristiano Ronaldovi, protože hrál za kluby, které mi byly bližší, jako třeba Manchester United nebo Baník Ostrava.
1: Ano, v Baníku si ho pamatuju, tam byl fantastický.
0: Tam byl fenomenální.
1: Na Sega Bodega před námi v playlistu.

0: Charlie XX, wink, wink, což znamená mrk, mrk. No a já jsem tady dneska už jednou říkal, že dneska je mezinárodní den, nebo pardon, možná spíš jenom světový den, ono jsem zjistil, že tyhle ty niance jsou důležité. Podle UNESCO je světový den svahilštiny, což je nejrozšířenější africký jazyk, který mluví přes 80 milionů lidí ve východní a střední Africe. Je úředním jazykem v Tanzánii, Keni, Rwandě a Ugandě. No a svahilština má jednoduchou výslovnost a těží z latinky, díky čemuž se čeští cestovatelé a zájemci snadno naučí základní fráze. Ty určitě znáš jednu, až ti řeknu, tak budeš vědět.
1: Hakuna Matata.
0: Je to ona. To znamená žádný problém, vše je v pořádku. Potom
2: fakt takhle originálně jako existující výraz.
0: Ano. Ve svahilštině jambo znamená ahoj, karibu znamená vítejte, asante, sana, děkuju mnohokrát, ndjo, ano, hapana znamená ne a kešo je zítra.
2: A umíš napočítat do desíti?
0: Napočítat do desíti neumím.
2: Mojam byli tatu ne tano sita saba na netisa kumi. Kumi je deset.
0: Kumi. To si asi zapamatuju. Já umím japonsky, ale to sem teď nepatří.
2: To je seš jinde, no. Já nevím, jaký ty máš vůbec vztah k Africe obecně, jako třeba k cestování do
0: Afriky.
2: Čím
0: jsem starší, tím víc bych tam chtěl.
2: Jo? Mm-hmm. A primárně jako kvůli třeba některým zvířatům, který bys tam jako mohl vidět pouze a jen tam?
0: Kvůli lidem a chtěl bych prostě navštívit nějakou africkou vesnici a podívat se na to, jak tam prostě slaví nějakou vesnickou slavnost.
2: To znamená, tak dobře, takže teď, kdyby jsi měl vybrat jako jednu zemi, která by tě tak nějak nejvíc... Rwanda, jo? Mm. Na kafe.
0: To nevím, ale jako Rwanda se mi líbí, líbí se mi samozřejmě Kenya, líbí se mi asi i ta Tanzánie, líbí se mi ale i Demokratická republika Kongo, protože jako vidět gorily, to by asi bylo fantastický.
2: Hrajou dobrý fotbal.
0: A hrajou perfektní fotbal. A nevím, no, prostě ty země jako právě tý západní Afriky mě lákají hodně a střední. A ty? A
2: já jsem nějak nikdy nad Afrikou nepřemýšlel. A
0: pak jsi byl v Egyptě, viď?
2: Ne, já jsem nebyl nikdy. Nad Afrikou jsem pouze letěl jako kousek nad ní cestou.
0: To musel být zážitek.
2: Nějak to právě nemám, takže zjišťuju, samozřejmě by mě třeba lákaly ty jako přesně...
0: A ty bys tak chtěl kvůli zvířatům nebo kvůli
2: asi hlavně kvůli zvířatům třeba, no. Já jsem milovník zvířat velký.
0: Obrovský milovník.
2: Ale obrovský, no.
0: Jo, to je pravda. Takže máš psa, že jo?
2: Mám, no, právě. Takže jsme oslavili dneska mezinárodní den svahilštiny.
0: Světový den.
2: Světový den. Jaký rozdíl mezi světovým a mezinárodním dnem?
0: No tak světový den se slaví na světě a mezinárodní den se slaví tak nějak mezinárodně.
2: Tak jo, tak si dáme Kurta Weila a pak třeba Adélu.
3: You, this is Kurt Weill and you're listening to Radio Wave.

0: z Dikita Prague. I just left the show in Prague.
1: Ano.
0: Píseň, kterou napsal skutečně, když tady měl svoji show a jel potom taxíkem na hotel. My ale teď nejsme v taxíku, my jsme ve studiu na Vinohradské a Balbínově.
1: Škoda, že nejsme v soutěžním taxíku.
0: Tam jsem byl, ale o tom až potom.
1: A cože?
0: Je to tak.
1: Přátelé, tak to je teaser na příští hodinu, jako víno.
0: Ano. No a my jsme tedy
1: jako džus.
0: Jako před koncem první vysílací hodiny ranní show s Krištofem a Bořkem. V playlistu ještě Slater Keeney anebo The Go Team a potom už Terezie Richterová a její dnešní druhé zprávy.
1: Takže v další hodině oba dva přiznáme svoji účast v televizní soutěži.
2: Buchty. Duchaplná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere. Dvě moderátorky, které nemoderují. A jeden host, který může být i žena.
3: Buchty. Vlašák pro uši a guilty pleasure, na které budete pyšní. Buchty.
2: Se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou každou středu od 19 hodin na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Poslanci se dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody nebo restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení dnes nastupuje víc než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit, jak číst z map, jak zacházet se zbraní nebo poskytovat první pomoc. Podle armády je o cvičení každý rok větší zájem a kvůli tomu musela letos navýšit kapacitu. Francouzský odvolací soud dnes vynese verdikt v procesu se šéfkou nacionalistických poslanců Marine Le Penovou. Ta se odvolala proti loňskému rozsudku za údajné zneužívání unijních peněz na europoslanecké asistenty. Le Penové hrozí až 4 roky vězení a zákaz kandidatury v prezidentských volbách v příštím roce. Lídrině nacionalistického národního sdružení vinu odmítá. Spojené státy vyzvaly Čínu, aby se zapojila do diskuze o kontrole zbrojení. Americké ministerstvo zahraničí tak reagovalo na včerejší čínský test mezikontinentální střely. Peking ji odpálil s maketou bojové hlavice z jaderné ponorky v Tichém oceánu. Podle něj šlo o součást každoročního vojenského cvičení. Čína o testu předem informovala Austrálii i Japonsko. Obě země ale taky vyjádřily obavy z čínského zbrojení.
1: Sport.
0: Tenisté Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové.
1: Počasí.
0: Bude oblačno až zataženo ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na Radio Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
2: Radio Wave.
3: Český rozhlas Radio Wave.
2: Radio Wave.
3: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Co ty děláš ve svý čtvrti, Krištofe?
1: Nemyslíš si, že to zamluvíš? Hezky nám řekneš, v jaký jsi byl televizní soutěži.
0: No teď to jsem říkal v taxíku, teď to jsme říkali.
1: No ale teď to budeme rozebírat konkrétně.
0: No klidně.
1: Takže přátelé, zjistili jsme, že Bořek Joura, už tady koukáme tady v mezičase na tuhletu fantastickou televizní zábavu, kterou už teda Česká televize nevysílá, pokud se nepletu, myslím, že taxík už neexistuje nějaké roky, ale spjatý je samozřejmě s Alešem Hamou a taky s Monikou Absolonovou, která byla tou řidičkou, která teda nabrala vás. Mm-hmm. Nutno podotknout, že Bořka Jouru, tak jak je to jeho zvykem a jak to evidentně jeho zvykem bylo, tak nabrala s přáteli v Pařížské ulici v Praze. To, samozřejmě, oni tam zrovna byli ve večerce nakupovat, takže si sedli. No a první otázka. Mm-hmm. A hned problém.
0: No ale velký, protože to bylo doplňte text lidové písně, to jsme nikdo v tom nebyli úplně kovaný a než jsme na to odpověděli a rozhoupali jsme se vůbec zavolat o nápovědu, tak jsme ujeli zhruba třetinu trasy.
1: No.
0: A navíc jsme to pak neodpověděli správně. Takže...
1: A je to teda, pokud byste si chtěli zasoutěžit s námi, tak je to...
0: Kačena Vysoká letěla z Vysoka. Přišel na ní střelec, střelil jí.
1: A teď co bude?
0: No.
1: A vy tam padaly nápady, střelil jí pod čepec nebo do srdce a tak dále.
0: Do oka.
1: No a je to správně, střelil jí do boka.
0: Je to tak.
1: Dokonce tedy jste to ověřovali s svými profesory z DAMU a nakonec teda se to uhodli.
0: No neuhodli právě.
1: No ale uhodli jste nakonec něco.
0: No, něco jsme uhodli, to je pravda, ale zrovna
1: tohle ne. Věděli jste třeba, z čeho je vyrobený šipkový terč, ano. Že to je ze sisalu.
0: A nebo tak... o co se staral Štolba.
1: Ano, o koně. Ano. Takže krásná zkušenost.
0: Ty jsi byl někdy v nějaké televizní soutěži?
1: No to máme to dost podobně právě s tím pořadem, jako, ve kterém se pohybuje Aleš Háma.
0: Máme rádi Česko. Ty
1: jsi... Já jsem byl v Kde domov můj.
0: Aha.
1: Skvělá soutěž.
0: A kdy jsi tam byl?
1: Je to třeba před, nevím, 8 lety byl jsem taky na byl jsem podle mě v prvák, možná to ne, ještě jsem nebyl ani na vysoké škole, já jsem byl třeba v maturitním nebo tak nějak ročníku, byl jsem jako hodně
0: mladý. Tak musel být nabiflovaný, ne?
1: Takže 10 let určitě to je zpátky minimálně. No a prošel jsem do druhého kola a potom mě rozsekal pan Zubař. No, ten prostě věděl úplně všechno, takže to bylo složité. Takže jsem si z toho žádné peníze neodnesl, ty ale jo, ty jsi z toho odnesl se svým týmem teda, nebyl jsi tam sám, abys byl férový. Kolik, 6 tisíc?
0: No ale 6 tisíc, ale vztahuje se na to 15% ano. Daň z výhry.
1: Ano, takže jakoby dejme tomu, že dvojka na hlavu jako před zdaněním, před 15 lety, takže inflace, no tak to je jako dneska trošku víc.
0: Ale bodlo to, takhle ti to řeknu.
1: Že?
0: Bodlo to.
1: Tak.
0: Na vysoké škole prostě každá korunka.
1: Přátelé, v archivu České televize už nenajdete ani jednu z těch epizod, ale můžu vám prozradit,
0: no já,
1: že
0: jo,
1: když
0: já jsem naš... jo, takhle.
1: Tu mojí ne a tu tvojí v archivu České televize ne. Taky nenajdeš. Ale tím chci dát vám naději, kdybyste někdo jako měli hodně, hodně velkou zvědavost a touhu vidět Bořka Jouru, jak mladý, krásný, v plné síle soutěží v televizi, tak když uděláte určité rešerše v rámci YouTube, tak to jde najít, ano. My na to tady teďka koukáme.
0: Je to tak.
1: Takže tak, poslední věc k tomuhle tématu, Bořku, přihlásíme se do nějaké televizní soutěže.
0: Já bych rád.
1: Výhledově.
0: Já bych šel
1: bys třeba kde do Nalovu?
0: Ano, tam
1: za
0: Ondřejem Sokolem. Tam bych šel hodně.
1: Tak počkáme, až nás osloví do těch celebritních epizod, co jsou vždycky v sobotu. Ano. Tak jo, Fushie, taky Obong Jayar, anebo Royal Otis.

0: Asi o mě víš, že jsem akvarista, je to tak, že?
1: Ano, vím.
0: Ano. No a můžeš si do akvárií v Česku koupit rybičku, která se jmenuje čtverzubec. Mm-hmm. Oni jsou takové malé, zpočátku roztomilé, tak plavou jako helikoptéry, že mohou plavat na místě, plavou dozadu, jo, prostě jsou velice manévrovatní schopné. No ale říká se, nedávejte je do akvária s jinými rybami. Čtverzubci jsou silně teritoriální ryby a ostatní ryby začnou napadat ve chvíli.
1: Ty ti ukousnou prostě nic.
0: Právě. A takovýhle čtverzubci, trošku jiný druh než ten akvarijní, ale i tak se dostali teď vlivem oteplování počasí, nebo tím, že se otepluje moře, tak skrz Suezský průplav z Rudého moře, protože ta ryba normálně žije v Indickém oceánu a západním Pacifiku, no a dostalo se teda z Rudého moře do Středomoří, kde se v oteplujících vodách jí náramně daří. Situace je zatím nejviditelnější u řeckých a kyperských břehů, protože čtverzubci mají opravdu silný zkus a ostré čelisti, jsou schopni prokousnout třeba plechovku. Hmm. No a rybářům prokousávají sítě a vyjídají jim z toho ty ulovené ryby. Čtverzubci jsou navíc jedovatí, respektive jejich maso a vnitřní orgány, protože obsahují neurotoxin tetrodotoxin, a kdyby někdo maso pozřel, vystavil by se riziku selhání srdce i plic, a na Krétě už takhle přišel o život pes, který snědl na pláži části mrtvého čtverzubce. Podle majitelky se symptomy otravy dostavili téměř okamžitě a fenka uhynula do půl hodiny. Hmm. Takže pozor na čtverzubce. Co dělat při kousnutí, to si můžete přečíst na stránkách novinky.cz v záložce zahraničí. No a rána se má vyčistit čistou vodou a mýdlem a potom s tím samozřejmě upalujte do nejbližšího lékařského zařízení.
1: Tak co... děkujeme za praktické informace Bořku Jourovi a podrobnosti, jak už řekl, víte, kde hledat.
0: Tak díky, že jste tady se mnou byl.
1: Ano, tak si to tak hezky povídáš.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.

0: Bonobo Miendiu. Mimochodem, jsme u té svahilštiny, tak Bonobo je svahilsky 41.
1: Kecáš?
0: Ne. Jo, kecám samozřejmě. Přátelé, před chvilkou tady Bořek Joura mluvil jako akvarista o čtverzubci.
1: Ano.
0: Já nesu mnohem větší potvoru do vysílání Rádia Wave. Stalo se mi to teďka o víkendu, byl jsem na chatě.
1: Promiň, ještě tě přeruším k té svahilštině. Tak ve svahilštině šimpanz bonobo je sokvem tun dogo, což znamená v doslovném překladu malý člověk lidob.
0: Ty brďo, tak vidíte. Připomínáme teda dneska Mezinárodní den svahilštiny.
1: Světový den.
0: Světový den, pardon, tak jeden z toho vždycky je. Každopádně, teďka jdu zpátky já, jako vzpomínkou ke svému víkendu, byl jsem v Beskydech na chatě a pustili jsme si televizi, vysílání
1: Neblázni.
0: České televize 24, no a najednou téma. Byl tam nějaký zoolog, odborník na žraloky teda konkrétně.
1: Ano.
0: A teď to začalo. Ve Středozemním moři se pohybuje žralok bílý, tady. Co dělat, když se potkáte se žralokem? A teď on říká, no tak samozřejmě, když už se vám to stane, což je nepravděpodobné, protože žraloci většinou hledají jako hlubší vody a málo kdy jsou jako takhle při pobřeží, tak samozřejmě zachovat klid.
1: To se říká i s tím medvědem, ne?
0: Tak říkal, ano, samozřejmě, tak to se, já vím, že to jako snadno řekne, ale prostě, no, představa je taková, že pro mě nějaký jako strach z žraloků existuje strašně dlouho už jako odmala. A i když je samozřejmě asi jako iracionální, protože ano, pravděpodobnost, že ho potkáš na břehu je jako miniaturní, protože nejsme v Kalifornii, kde třeba už těch případů surfařů je, jako to jsou prostě každoročně případy a ne jeden, tak tady v těch končinách, kde se pohybujeme my, je to přeci jenom trošičku jako bezpečnější. Na druhou stranu těch případů v Evropě taky už jako pár bylo. Teď tedy, pokud vyrazíte třeba na Novinky, ale i na další servery, najdete záběry, kdy poptápěči poprvé v historii pořídili podvodní záběry žraloka bílého ve Středozemním moři. Bylo to konkrétně na Sicílii,
1: no, počkej,
0: rybářské síti od jednoho takového vraku lodi.
1: Poslouchej mě, mám zachovat klid, jo?
0: No.
1: A co potom? Tak teď už jsem v klidu, a teď co?
0: No, máš ho zachovat klid, aby ses mu jako dobře jedl. By to bylo jako jednoduché.
1: To je stejný jako, že se má zachovat klid a nesmíš se dívat do očí třeba u gorilých samců. Já jsem viděl film Gorily v mlze tam je prostě záběr, kdy tam jeden ten gorilý samec, jako reálně, to bylo součást nějakého dokumentu, vystartuje na toho jako dokumentaristu, ale běží na tebe jako, oni si tím jenom vymezou teritorium. Ona, ta gorila, tě potom neuhodí, ale když se na tebe rozběhne 200-kilová prostě obrovská opice a ty máš zůstat stát a dívat se do země, tak tomu říkám mentální cvičení. Teda jako nedovedu si představit, že bych zachoval klid. Protože když začneš utíkat, tak ona tě dožene a praští a to je jakoby konečná pro tebe. No.
0: No, ty rady, co dělat v ten moment, ty tam úplně tolik nepřicházely, ale byly tam nějaký preventivní rady, vlastně jak se tomu vyhnout. Když už, tak nekoupat se za rozednění, stejně jako za setmění, nepohybovat se třeba v přístavech u lodí, kde je prostě potom hlubší voda, kde třeba můžou být i rybářské lodě, které prostě přivezly nějaké ryby, co toho žraloka může přilákat. Samozřejmě nekoupat se, pokud máte někdy nějakou otevřenou ranku na těle, že by dokonce hrozilo třeba, že mám i pár kapek krve, káple do vody.
1: Cítí prostě kapku krve ve hektolitrech
0: vody. Takže tak, ale jako za mě, teda já si dovolím přidat ještě jednu radu, takovou moji osobní, a to je prostě vůbec nechodit do vody.
1: Vůbec, ale
0: to když uděláte, tak ta šance těch případů, kdy žralok útočil jako na souši, je takový minimum, skoro bych řekl, že se to blíží nule, že prostě a dobře, ráno zaberte si ručníkem lehátko, pak si jete snídaní, pak se vraťte k lehátku, nechoďte do vody, maximálně lehce ošplouchnout
1: kotníky.
0: A jste v klidu.
1: Jo. Já vám tady k tomu ručníku na lehátku potom ještě něco řeknu. Teď už před námi do jacketa nebo Vicky.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na rádiu Wave.

0: Sem šetřílek, říká loukost cestovatel Pavel Wurm v novém podcastu Casablanca. Pavel cestuje sice autem, ale super loukost. Svým malým červeným městským autem jel například do Maroka a Arménie. V ukázce z nové Casablanky, kterou si teď poslechneme, vypráví například o pokusu upéct karbonátky v motoru. Celý díl najdete tradičně na webu Rádia Wave anebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: My jsme si jako vařili po cestě dost často a mám pocit, že i s trajektem nás to každýho stálo nějakých 18 tisíc asi.
2: Jo.
1: Myslím, že to bylo nějak kolem.
2: Na měsíční cestu?
1: No, 3 týdny tohle bylo.
2: 3 týdny. Jo, jo. Jak to bylo s tím vařením v motoru? Já jsem viděl, jak vkládáte karbenátky do alobalu a následně přikládáte k motoru. No. Takže fungovalo to nebo ne?
1: No, nefungovalo. My jsme, a hlavně úplně poprvé, my jsme přijeli vlastně trajektem do Ceuty a už tam jsme si koupili to mletý maso, že to dáme ještě před hranicema a pak nám došlo, že kdyby asi viděli v motorovém prostoru něco v alobalu, že to nebude úplně dobrý. Takže jsme to maso měli ještě vlastně nějakou chvilku v autě, když jsme se přes ty hranice dostali, pak jsme to tam dali na vodovodní trubku a počítali jsme s tím, že 9 hodin pojedeme, že by se to jako při té teplotě nějakých 100 stupňů si myslím, že to mohlo mít, že by se to mělo uvařit. Ale neuvařilo. Dorazili jsme před pohoří Atlas a když jsme to rozdělali, tak to bylo syrový.
2: Bylo to úplně. A ochutnali jste to?
1: Ale. Tak ochutnali, no, protože jsme neměli žádný jídlo v ten moment, ale nedalo se to jíst.
2: No tak asi by z toho byly dost jako značný potíže, žaludeční, kdyby na to přišlo, ne?
1: Kdyby je to tak. No,
2: my jsme jedli měli syrový maso.
1: Jsme právě z toho důvodu si vařili, že jsme měli docela strach tam jíst nějakých těch vesničkách a to, když jsme slyšeli jako známí, co tam byli, že měli docela střevní potíže a když člověk spí v autě, tak tohle úplně zažít nechce, tak jsme se tomu snažili vyvarovat a nakonec jsme teda jedli syrový maso, no, chvilku.
2: Spali jste jenom v autě?
1: Spali jsme jenom v autě, no. Jeden den nás tam vlastně u těch dun? U těch dun, já jsem teď zapomněl ten název. Nás tam odchytl nějaký Maročan na skútru, že tam má kemp a že chtěl za to docela dost peněz, už nevím, jestli to vycházelo třeba na 500 na jednoho. A to jsme mu řekli, že jako určitě nechceme. A pak nám řekl, ale my tam máme aspoň sprchu, jako to, a ono byla zrovna písečná bouře, jako, takže ono se to celkem hodilo. A tak jsme tam teda zajeli k němu a přespali jsme jeden den u něj. Jako. Sice jsme furt spali v autě, ale měli jsme aspoň tu sprchu.
2: Jo, jo.
3: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/rozhlas.

0: Co znamená con altura?
1: Con altura? No. Con je s a no. Altura, tyjo, altura je nějaká jako altura.
0: Znamená to s výškou.
1: Já jsem si to myslel, ale nebyl jsem schopen to říct.
0: Z grácí na úrovni, ve velkém stylu.
1: No, takhle to bylo i v té televizní soutěži, já jsem si prostě byl jistý nějakou odpovědí, ale nebyl jsem ochoten. Pamatuju si třeba, že se Aleš Háma ptal na otázku, který český herec stvárnil soudce v seriálu Život a doba soudce AK, což já jsem věděl, že je David Švehlík, ale byly tam možnosti a jak si najednou v té televizi a najednou prostě se máš přihlásit a najednou jako říct, tak já jsem se prostě nepřihlásil a neodpověděl jsem. Víš?
0: Škoda.
1: Takže doufám, že se poučíš z mých chyb.
0: Uvidíme.
1: Až se dostaneme.
0: Já toho ale nevím tolik, co ty. Minimálně o show businessových věcech.
1: Uděláme si třeba v další hodině nějaký kvíz. Měli bychom si ověřit jako naše aktuální znalosti.
0: Mm.
1: Takže i takhle se můžeme zabavit v rámci vysílání Rádia Wave v 10. hodině. My ještě stihneme nabídnout třeba Sophie and the Giants. Možná ještě jednu písničku k tomu přidáme. No a potom Terezie Richterová a další zprávy.
0: Poslední dnešní.
2: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
3: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
2: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
3: Čelisti. Čelisti.
2: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave. youtube.com/radiowave Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Desátá hodina odbyla, lampa ještě svítila a v našem vysílání je Terezie Richtrová, aby pro vás měla dnešní poslední zprávy.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem.

0: se přesouvá do města Kom, které je považované za centrum šíitského islámu. Večer pak Chameneí ostatky převezou do Iráku. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodě Iránu. Chameneí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. V Hrabině na Opavsku přibylo další zastavení unikátní opavské planetární stezky. Je to první ze 7 nových modelů planet a vesmírných těles, které budou během léta umístěné v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny Slunce v centru Opavy. Stezka se tak prodlouží až za Ostravu.
1: Sport.
0: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácím mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 s Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž v Dallasu porazili Portugalsko 1-0.
1: Počasí.
0: Bude oblačno i zataženo ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 26 až 30 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy, další najdete na zpravodajském serveru iRozhlas a teď už na rádiu Wave pokračuje ráno s Krištofem a Božkem.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas, Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

0: A jsme v závěrečné vysílací hodině ranní show s Krištofem a Bořkem. Ahoj.
1: Je to tak, přátelé, my pokračujeme v tom tématu těch vědomostních soutěží, do kterých, když se dneska chcete dostat, tak na vás připravili různé jako dotazníky a zajímavé otázky. Jo? A třeba tady u jedné soutěže se ptají, aby člověk popsal nějakou strašně vtipnou, neobvyklou příhodu ze života nebo něco nejšílenějšího, co kdy jako zažil, tak vlastně mě to přivádí k tomu, nebo nás tady přivádí s Bořkem k tomu, že tak jako pátráme v minulosti, co se nám tak jako šíleného stalo, tak klidně si taky zapátrejte, tak je to vtipný.
0: Občas a co to myslím,
1: jako,
0: tak stalo?
1: No, já právě vlastně jako nevím.
0: Ono totiž jde
1: ono
0: o to, že...
1: Je, ono těch věcí šílených je jako spousta, ale úplně se mi nevybaví vždycky ta jako jedna konkrétní, kterou bych chtěl tady okouzlit nějaký produkční
0: no,
1: tým televizní soutěže, aby si
0: jako...
1: řekli, jo, toho berem, to je vtipálo.
0: Já bych řekl, že jsem vtipný jako situačně, ale že bych takhle vysypal jako spoustu zábavných historek z rukávu. Já totiž se nespecializuju na to, abych si je jako sbíral nebo pamatoval. Hmm. A nebo jsou spojený s alkoholem. Hmm.
1: No a to je právě ono, tím si myslím, že nikoho moc jako neokouzlí v té televizi. Takže my tady budeme ještě prostě pátrat a vzpomínat na nějaké zajímavé peripetie životní. Já prostě fakt jako, to je těžký. No. Jako schválně si teďka všichni, co nás posloucháte, zamyslete, že někdo po vás chce vědět, hele, a co jako teda tak takovýho vtipnýho, nejšílenějšího se ti jako stalo? Tady třeba píšou pro inspiraci. Popište detaily ze svatby, od porodu, se skok padákem, bungee jumping. Jako ten porod se u tebe nabízí, podle mě.
0: Hmm, tak byl jsem u něj dvakrát, viď?
1: No, ale jakože víš prostě, že se tam třeba propsalo tvoje herectví u porodu. To mi přijde jako zajímavá historka.
0: No, to jo, ale je to vtipný, je to šílený, ani ne, to se prostě děje. Takže tak. Před námi novinka od Sophie Stell, Molly in the Club.

0: Posloucháte Radio Wave v 10 hodin 19 minut s Božkem a Krištofem. Kdybychom se podívali na ranní složení těch moderátorských dvojic, tak bych řekl, že my jsme takoví chudáčci. Ano. Nabízíme podobný vibe jako Adam Ernest a Petr Uhlík v pořadu Chudáčci, což je náš s Božkem oblíbený pořad, protože je humorný a protože v něm vystupují vtipní lidé. Ta aktuální epizoda se týká financí, což je samozřejmě téma, které řešíme všichni. Hodně to teď řeší samozřejmě můj drahý kolega Bořek Joura, vzhledem k tomu, že se rozhodl rekonstruovat svůj dům v Říčanech.
1: A je to tady
0: 10 hodin 20 minut, první zmínka o Říčanech.
1: My jsme jako pořad quest, kde se taky Jardovi Mévaldovi předhazuje, kdy konečně v tom díle řekne slovo krochny.
0: Jo, tak vidíš, tak my jsme tady prostě něco jako, když se Jan Kraus ptá, jestli je tady dneska pan Odvárka.
1: Ano.
0: Takže jsme si splnili tohleto. Už jenom vtipný název té epizody na webu wave.cz. Keith Richards ze Žižkova si zase musel na daně půjčit od mámy.
1: Ano. Půjčoval jsi někdy na daně od mámy?
0: Půjčoval jsem si od rodičů určitě několikrát.
1: Já taky.
0: Jo, jsem prostě tento typ člověka.
1: Já taky, no. Myslím si, že díky bohu za rodiče. No, tak chudáčci teda rozeberou finance, poradí jak na finance a do čeho investovat, to by mě zajímalo, to třeba... Já jsem měl takový období v životě, kdy jsem třeba všechno přepočítával na jedlý papíry nebo na nutelu prostě, že jak máš ty finance ještě zkreslený, jako třeba dítě dospívající, tak neměříš to prostě v klasicky v korunách, ale přesně jako kolik, rychle si spočítáš kolik, tak sklenic by si za to mohl koupit.
0: Ano.
1: Různých věcí.
0: Ano, ano, přesně tak.
1: Tak vy se dozvíte určitě něco užitečného a pokud z chudáčky nezbohatnete, určitě aspoň schudnete. Tady je krátká ukázka.
2: Já mám obecně na herectví speciální účet. Jmenuje se to konto korent. Ale chtěl jsem říct, že ono to totiž možná docela dobře dovysvětlí a trochu i obhájí moji finanční negramotnost.
3: Dobře.
2: Já nějak nedovedu furt pochopit,
3: ano,
2: jak může většina těch peněz, se kterýma operujeme, nikde nebejt. Mně prostě...
3: Myslíš, že jsou jenom číslička v bankomatech?
2: Jo.
3: A nebo na účtě?
2: Mně ta jejich... Mně jako obecně tady ta digitální abstrakce. Já jsem v tomhle... Mně není ani... Mně podle mě třeba 140 v tomhle tom. Uh-huh. A mně to jako... Mně to přijde úplně...
3: No oni opravdu hlavně neexistují. Kdyby jako, si všichni vybrali peníze, které mají na svých účtech, tak je nikdy nevyberou.
2: No právě. Tohle to je stejný, já to mám to trošku jako odbočím, ale...
3: To nevadí, ty výhybky máš dobrý.
2: Jak se může prostě přidávat a ubírat ta hodina?
3: Jaká?
2: No v čase, každý.
3: Jo, takhle,
2: kam zůle, jako zmizí?
3: Parkování řešíš, nebo...
2: Co to jako je? Víš co, a je o hodinu víc.
3: No jistě, a protože to souvisí se světlem.
2: No to já vím, ale no. Tak jako co, tak čemu pak máš věřit?
3: No ničemu ti řeknu.
2: Prostě
3: mě a šroubovici. To je jediný, čemu musíš věřit.
2: Teď asi s ním trochu, jako, že chodím na podobný podobný se asi jako ty.
3: Šéfredaktor. No rozumím ti, chápu.
2: Ale ta jako...
3: No abstrakce.
2: No.
3: I čas je abstraktní.
2: Jo, a,
3: ano, chápu
2: ano,
3: tě.
2: Jako je to takový, jsem přeci jen asi takovým takový trošku bych řekl zemitější. Tady ta jako ekonomika. Jo, je opravdu pro mě naprosto španělská vesnice.
3: No pro mě...
2: ale jako musím říct, že je mi jako věda, že je mi jako věda sympatická, protože jestli si všim, tak velmi často, když je nějaký současný ekonomický trend a mluví o něm odborník v rádiu, mm-hmm, já poslouchám Český rozhlas Plus často.
3: Taky moc, je to výborný, všichni, je to výborný rádio.
2: Tak vlastně se mi už párkrát stalo a to se mi líbilo, pač, když se řekne ekonomika, tak já si představím vlastně neprůstřelnou hradbu a soustavu čísel, mm-hmm, která se dá naprosto přesně spočítat a vyložit. Ale vlastně se mi jako líbí, že zjišťuju, když o tom někdo mluví, pokud to laicky správně chápu,
3: jasně,
2: že i ona má nějaký svoje určitý nevypočitatelnosti, který se chovají jako...
3: Jako lidi.
2: Který se chovají jako... No jasně, že vlastně, že se z ní stává tím, jaký ovládají lidi, samotný takovej, mm-hmm, organismus.
3: Prostě.
2: Taková entita.
3: Jo, jo.
2: A když jako ty ekonomové o ní mluví, tak já často tam jako často tam tohle cítím, že
3: jo,
2: to je
3: jo,
2: jako že
3: když to žije svým životem.
2: No, že jako něco, nemůžeš na ní být moc
3: hrdý prostě.
2: Předpokládáme,
3: doufáme, že tímhle
2: tím... že nám taková ekonomika, že nám paní
3: ekonomiko.
4: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Radio Wave.
1: Děláme vlny. Já jsem pro vás měl připravenou...
0: Takže to, je to skutečně tady, ty jsi se mě takhle naštval, že si budeme vykat. Dobře, tak jo. Já jsem se ti už omluvil, teda vám, a tak dobře, tak pojď.
1: Já jsem pro vás měl připravenou, ale nedokážu, teď mě to tady uplynulo, prostě měl jsem pro vás vesmírnou věc, jo, jak už to tak bývá.
0: No, tak jako kam jinam byste vyšel taky, Bořku?
1: No právě, tak aspoň jinou vesmírnou ze serveru iRozhlas, záložka věda, vesmír, technologie. Unikátní dalekohled v Chile začal mapovat miliardy galaxií, pomáhají i Češi. Víš, proč je to v Chile, ty dalekohledy?
0: To nevím.
1: Je tam nejmenší světelné znečištění, protože je to nahoře v Andách. No a v noci začal z 30. června na 1. července začal fungovat chilské observatoři Verisí Rubin nový dalekohled, je to velký přehlídkový. Ten dalekohled je vybudován právě nahoře Cerro Pachón v severním Chile, kde jsou ideální podmínky. No a za 3 noci dokáže dalekohled nasnímkovat celou jižní oblohu. To se bude opakovat po následujících 10 let. No a potom výzkumníci ta data porovnají, no a díky tomu budou moct vědět, jaké jsou nové poznatky o pohybu planet, galaxií a vesmírných těles.
0: Dokonce je tam i česká stopa, protože na tom výzkumu se podílejí vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. No a ředitel a astrofyzik Michal Prouza je zástupce v radě observatoře, takže opravdu i naše stopa tady je a potvrzuje se, že my skutečně máme k vesmíru co říci. Už jsme tady několikrát probírali, že dokonce i brzo poletíme do vesmíru. Úlohu... Teda ne my dva.
1: My dva bohužel ne, ale Aleš Procházka. To jsem ti psal vlastně před začátkem prázdnin, že by mě bavilo, kdyby místo Aleše Svobody to byl Martin Čonka.
0: Šonka.
1: No, to by bylo zábavnější. No, tak držme palce českým výzkumníkům, jejichž úlohou bude v nazbíraných datech hledat kosmické katastrofy, například výbuchy vzdálených supernov. Tak tam v tomhle týmu bych chtěl být taky. Před námi Cordae, anebo třeba novinka od Steve Lacy.

0: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
1: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: 10 hodin 41 minut. Steve Lacy, taky SZA na skladbě Is It Cool. Božku, já jsem tady vysílal koncem minulého týdne směnu sám.
1: Nech to.
0: Hrozně se mi po tobě stýskalo a dával jsem do éteru jedno téma, které teď dám rád znova, protože vím, že když ho budeme probírat spolu, tak to bude lepší. Představ si, že v Mexiku je Batman.
1: Proč? Jak to?
0: No normálně se v Mexiku objevil člověk, který v oblasti Lagos de Moreno de Jalisco na západě Mexika během 10 dnů normálně 5 různých jako kriminálníků, zlodějíčků a tak dále, prostě přivázal normálně obrovskou izolepou k sloupům veřejného osvětlení a tak dále a prostě jako je mužem zákona, jako strážce spravedlnosti a tak dále. No představ si to.
1: No já si to představu, no akorát by mě zajímalo, jestli je to jako někdo z kartelu, anebo jestli je to civilista.
0: Ne, má to být opravdu prostě, že dokonce pozor, ti někteří jako zlodějíčci a tady ti lidé, kteří skončili takhle uvázání u sloupu, měli domalované knírky a kočičí vousky.
1: Tak to bude opravdu asi...
0: Představ si teďka tu situaci jako tady v Praze. Jo.
1: Ano.
0: Představ si, který superhrdina by podle tebe dával
1: Pérák.
0: Největší smysl?
1: Pérák.
0: Kde je Pérák?
1: Pérák byl superhrdina za během druhé světové války, tak to byl prostě takový fiktivní hrdina, který měl obrovská péra na nohu a skákal a takhle přesně odchytával gestapáky.
0: Fakt? Mhm. Ty brďo. No a kdyby si teďka třeba aktuálně v roce 2026 chtěl, aby se v Praze objevoval nějaký superhrdina, který nám bude pomáhat, třeba bude rozhánět kolony ucpané Prahy, nebo bude třeba všechny ty nezdvořáky, kteří nepustí seniory nebo těhotné ženy sednout v tramvaji, tak je okamžitě bude jako vytahovat z té tramvaje ven. Kdo by to mohl být?
1: Nevím, ale napadlo mě Krteček.
0: Krteček by mohl být skvělým superhrdinou. No tak v Mexiku tedy...
1: Moulman.
0: V Mexiku řádí ne Superman, ale Batman. Pokud byste se o tom chtěli dozvědět více, tak je to na našem webu wave.cz v záložce Wave News. Uvidíme, počkejme se na nějaké další jeho případy a jestli se třeba aktivity tohoto typu začnou objevovat i více ve světě, protože já se přiznám, že já bych z toho měl obrovskou radost, protože Batman je můj nejoblíbenější superhrdina.
1: Můj asi Spider-Man.
0: To jsme jinde.
1: To jsme v úplně jiných vesmírech.
0: Přátelé, Old School Beat nám dohrává podkres pro tenhle ten fantastický vtipný small talk mě a Božka. Teďka shopping, ne že bychom někam vyrazili, ale to je další skladba, konkrétně tedy track Wild Child a potom třeba taky Božkovo oblíbené sex kolabo od Sosen.

0: Radio Wave. Děláme vlny.
1: On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: Wi-Fi ani na leasing. Přátelé, Sosa nám dohrává Sex s kolabou na vlhách Rádia Wave. Všichni se teďka tady na mě koukají jako na blázna. Přátelé, teďka už nachází se ta situace, kdy my s Božkem odcházíme.
1: Je to tak, ale potkáme se zase ve čtvrtek ráno.
0: Je to tak. Každopádně, teďka přichází Martina Foldnová. Ahoj.
2: Ahoj.
0: A přichází do dne, kdy my jsme se hodně bavili o televizních soutěžích a o vědomostech. Tak nás zajímá, Martino, jestli ty máš nějakou zkušenost. A nemusí to být zkušenost, že jsi někde soutěžila, ale že jsi třeba nějakou vědomostní soutěž v televizi ráda sledovala.
2: A ráda sleduju tu na té veřejnoprávní televizi, ano, která běží už neuvěřitelně dlouho.
0: Ano.
2: A všichni víme, o čem mluvím.
0: Ká jako Karel. Poprosím, Ká jako Karel.
2: 13, prosím, ano. Obligátní, ano.
0: Poprosím náhradní za 6.
2: A
0: nikdy tě to jako nenalákalo, že by si se třeba přihlásila?
2: Prostě můj kamarád, už jsem tam měla několik kamarádů, když tak přemýšlím, už je to množné číslo podle mě. A teď se jednomu ozvali po tom, co je už kolik, 4 roky? 4 roky přihlášen, protože taková nějaká standardní
0: je tam
2: doba,
0: strašně,
2: než se dostaneš.
0: Je to pravda, já jsem tam dva kamarády měl a je tam strašně, strašně dlouhá čekačka. Ono prostě, co se dá dělat, je to tady jedna z těch absolutně nejpopulárnějších soutěží.
1: Přitom tam vyhraješ úplný minimum, jako i když se ti podaří, tak si od bankomatu odneseš cca 10 a jako...
0: Ale jak i význam, jak strašně důležitá je, já si třeba pravidelně volám se svojí babičkou a vždycky, když jí volám někdy po té 17. hodině, tak už se bavíme. No a mě už za chvilku začíná a už se jde koukat na televizi, takže to je neuvěřitelný, jak nedílnou součástí jako spousty domácností, skutečně některé televizní...
1: U nás v divadle to jede hrozně, pust k obědu, ať si takhle pěkně.
0: No jasně.
1: A tam je prostě pravidlo, odpovídat můžeme v tom divadelním klubu, až když se položí plná otázka.
2: Děkuju za toto pravidlo, protože já a můj partner jezdíváme na chalupu na Šumavu a to je jediné místo, kde máme televizi. Mm-hmm. Prostě tu starou televizi, která nemá 5 cm na šířku, ale má 40 cm dozadu ještě. A je tam takhle stará telina a na ní se koukáme právě na České televizi, na náš oblíbený vědomostní pořád. No a Marty, můj partner, vždycky strašně rychle odpovídá a nenechá je to doříct. On je strašně chytrý člověk, vlastně ten asi nejchytřejší, kterého znám a já si vždycky vztekám.
1: To chápu.
2: Musí se to doříct, ano, ta otázka. Děkuji pěkně, ano, prostě.
1: Nejsme v risku.
0: Přesně tak. Přátelé, každopádně, kdybyste chtěli, tak já vím, že tuhle soutěž si můžete i někde online zasoutěžit jako mezi sebou, což je fantastická zábava. Ověřte si svoje znalosti. Pokud třeba by tam byla otázka na známého hudebníka, který vystupuje v projektu Posthudba iniciály TH. Martino,
2: budete... Tomáš Havlen.
0: Ano, správně, pole je vaše.
2: Já jsem čekala, jestli dořekneš otázku ještě
0: doplná. Nechal jsem tě doříct a tím trošku oslým můstkem přecházíme k programu dnešního vysílání s Martinou, protože ty tady zase naštěstí nebudeš sama, budeš tady mít velmi milou společnost.
2: Ano, budu tady mít milou společnost. Kolem pravého poledne dorazí oba dva členové kapely Posthudba, Dominik Zezula a zmíněný Tomáš Havlen. No a o čem bude řeč? Řeč bude o jejich nové akustické desce, která vyjde teď 13. července. No a krom toho, že si o ní budeme povídat, tak z ní uslyšíme taky, myslím, dvě ukázky na kytárky, tady živě jenom na mikrofony, hezky ze studia.
1: Tak pěkně, tak si to poslechněte ve 12, my se loučíme a ahoj!
0: Ahoj!
3: Pot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: úterý 7.7. právě teď odbyla dnešní 11. hodina dopolední. No a to znamená, jako každé úterý i dnes start nové vysílací směny u nás na Wave. No a od mikrofonu už vás zdraví Martina Foldinová.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

tolik britská hudebnice Pink Panthers a její ukázka ze soundtracku k filmu Barbie od Greta Gerwig, Angel, skladba v jejím podání, tedy teď na vlnách Rádia Wave, velmi čerstvě za námi, a to vše v úterý 7.7. 6 minutek po dnešní 11. hodině. Ještě jednou vám z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovy přeje krásné a příjemné úterní dopoledne Martina Foldinová. Naprosto tradičně tady pro vás budu až do dnešní 15. hodiny odpolední. Za tu dobu společně stihneme mnohé, protože krom nové a staré muziky u nás v playlistu se dočkáte třeba taky redakčního obsahu Rádia Wave. Tentokrát to bude pořad Studovna, Hergot, nebo třeba ukázka z aktuální audioknihy, kterou teď můžete najít na webu Rádia Wave hned na úvodní stránce. No a jak už jsme lehce zmínili s kolegy z ranní směny, po 12. hodině kolem pravého poledne do studia dorazí taky oba členové domácí kapely

post hudba. No a bude společná řeč na téma nové akustické desky, na kterou se můžete těšit už 13. července. No a přijdou na řadu i nějaké ty živé ukázky přímo na kytary tady u nás ve studiu. Tak pokud vás to bude hodně zajímat, určitě zapněte třeba taky videokameru a můžete koukat přímo k nám do studia Rádia Wave. Teď už ale konec mých slov, zamíříme zase za další muzikou. V následujících okamžicích třeba rapper Whitey, taky Salem. No a teď už mladička, talentovaná hudebnice Olivia Rodrigo a na featu taky Robert Smith. Ukázka z její nové dlouhohrající desky.

0: úterní dopoledne na Waveu rapper YT, ale teď už i ukázka z nového dílu podcastu Studovna. Jeho hostkou je tentokrát novinářka Veronika Capáková. Spolu s Petrem Honzejkem je autorkou podcastu a nově také knihy s názvem Generační konflikt. S Veronikou se tentokrát bavíme nejen o knize, ale taky o projektu Novinářky bez přetvářky nebo taky nedávném pobytu v Guatemale. Vy celý tento díl můžete už v tento okamžik najít na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích.
1: Kniha Generační konflikt autorů stejnojmenného podcastu Veroniky Capákové a Petra Honzejka mapuje různé podoby generačního neporozumění. Vše odlehčenou formou dialogu mezi v uvozovkách sněhovou vločkou a boomerem, doplněnou množstvím expertních pohledů a užitečným výkladovým slovníkem. A ve studovně vítám autorku knihy i podcastu Generační konflikt a novinářku Veroniku Capákovou. Vítej.
2: Ahoj a děkuji moc za pozvání a dobrý den.
1: Budeme se bavit nejen o tvojí nebo o vaší nové knize, ale taky o tvojí cestě k novinařině, projektu Novinářky bez přetvářky nebo tvém nedávném pobytu v Guatemale. Začněme tou knížkou a podcastem. Generační konflikt je teda původně podcast, kde s Petrem Honzejkem i hosty řešíte různá témata. Jak vznikl nápad na to vydat knihu?
2: Tak nebylo to úplně z naší hlavy, to bychom si asi ani nedovolili na to pomyslet, ale dostali jsme tu nabídku od nakladatelství Na stole, který nás oslovilo, a redaktorka Markéta Kyzlinková říkala, hele, mně se hrozně líbí to, co děláte, pojďme to dát do knihy. A my jsme si řekli, že vlastně proč ne, a tak jsme do toho šli. A teď ji mám tady před sebou na stole, je barevná, je fresh, je crispy a mám z ní velkou radost.
1: A jak se ti přetvářelo něco jako koncept toho podcastu, kdy teda, jak už jsem říkala, s Petrem řešíte nejrůznější témata. Jak se ti to přetvářelo do psané podoby?
2: No, my jsme si nejdřív museli ujasnit, jakým způsobem to budeme psát, a říkali jsme si, no tak každý si vezme jednu kapitolu, ale pořád nám to nějak jako nesedělo. A nakonec jsme přišli s nápadem, že ta kniha bude formou dialogu, že si mezi sebou vlastně o různých tématech si budeme povídat, jako třeba práce, duševní zdraví, to, co vlastně řešíme v tom podcastu, a to, co vlastně prolíná celý ten podcast, že vždycky se bavíme na nějaké téma a každý z nás má většinou trochu jiný pohled na to, jsme přece jenom každý z jiné generace. A tak jsme si řekli, pojďme to udělat takhle, plus pojďme tam na konci vždycky každé té kapitoly dát nějaké odborníky, kteří řeknou, jak to vlastně doopravdy je.
1: Jaká ta témata jste řešili?
2: Tak řešili jsme krize, řešili jsme duševní zdraví, práci, stárnutí jako přístup k tomu, jestli se to třeba nějak liší. Řešili jsme i vážnější témata, jako třeba smrt a mnoho, mnoho dalších. Já se namátkou podívám a máme tady i třeba alkohol a drogy, finance, nebo jak přistupujeme k výchově menšiny u nás v Česku. No a celou tu knihu vlastně provází také slovník generace Z a generace boomerů, protože úplně na začátku, když jsem dostala tu nabídku toho podcastu s Petrem, kterou mi dal on, tak vlastně jsme zjistili, jak moc si nerozumíme, ale jako jenom v té komunikaci, že jak spolu mluvíme, že nechápeme třeba významy z těch smajlíků, co si posíláme. Jo.
1: Že Petr posílal palce nahoru a ty jsi to brala ofenzivně.
2: Přesně tak, a nejen to, on posílal ještě mnohem horší smajlíky, jako třeba ty mrkající smajlíky, které jsou naprosto oplzlý, že jo? A nebo pro mě. A Petr to vůbec takhle nevnímal a říkal, cože, jako vy to takhle vnímáte. Takže pojďme se jako i tohle rozebrat. A právě i slova, že naše generace, generace Z, ale i ta mladší, nebo i třeba mileniálové, používají nějaký specifický slovník, který ta starší vlastně nechápe. Tak jsme si začali i vysvětlovat tady ta slova a ty jsme pak taky dali do té knihy.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave.
4: Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Tolik silná hudební spolupráce na vlnách Rádia Wave. Fred Again, Over Mono a Lil Yachty na společném tracku Stay In It. No a teď bude silná ženská mluvená spolupráce, protože se mnou ve studiu už je naše zprávařka Terezie Richterová. Vítej.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Rádi ano. Vás vidíme. Díky,
1: tak.
0: Že jste dorazili. Teďka se společně naprosto tradičně podíváme na web Rádia Wave, do naší sekce Wave News a tentokrát míříme do Ruska, protože právě v Rusku se na inzertních serverech objevil, řekněme, neobvyklý trend, protože ženy tam prodávají použité prsní implantáty a to i za zlomek původní ceny. Lékaři ale samozřejmě varují, že jejich opětovné použití může být velmi nebezpečné. No tak logicky první otázka, proč se v Rusku vůbec začaly objevovat prsní implantáty takto?
1: No tak kromě toho, že to je samozřejmě země neomezených možností, tak to souvisí s tím, že je tam velký nedostatek prsních implantátů a jsou tam vysoké ceny. Většina prsních implantátů totiž historicky pocházela ze Spojených států a Německa, které se do Ruska dovážely a po ruské invazi na Ukrajinu a následných západních sankcích se ty dodavatelské řetězce dostaly pod tlak. Implantáty jsou tedy dražší, hůře dostupné, no a některé ženy si je zkrátka nechaly vyjmout a snaží se získat zpět alespoň část těch peněz za ten zákrok, který v minulosti podstoupili.
0: Za kolik se takové implantáty prodávají? Vlastně odkud ty nabídky přicházejí?
1: Podle telegramového kanálu Baza se implantáty prodávají za zhruba třetinovou až čtvrtinovou cenu oproti té původní hodnotě. Například implantáty Mentor, které staly asi 140 tisíc rublů, tedy zhruba 1820 dolarů, se nabízejí kolem 35 tisíc rublů. A pozoruhodné je taky, že prodávající nejsou jen z ekonomicky slabších regionů, to bychom asi očekávali, ale naopak významná část těch nabídek opravdu pochází také z Moskvy nebo Petrohradu, tedy těch nejbohatších, největších ruských měst.
0: Tak pojďme si ještě vysvětlit, jak velké riziko vlastně představují tady ty už použité implantáty.
1: Tak podle lékařů je to vlastně velmi vážné, jelikož žádný seriózní chirurg by s těmi použitými silikonovými implantáty opravdu jako neměl pracovat. Po vyjmutí v něm totiž zůstává biologický materiál původní majitelky a spolehlivá sterilizace zkrátka není možná. Rizika zahrnují buď imunitní odmítnutí, odumření tkáně a v nejhorších případech i život ohrožující komplikace, nějaká intoxikace a tak dále. A kupující tedy buď opravdu jako netuší, co podstupují, anebo si implantáty pořizují jen jako bizarní kuriozitu, zkrátka z úplně jiných důvodů, než na to, aby si je nechali operovat sami. Ale to nechme tuto teorii takhle ležet, já budu pokračovat dál. Nicméně ještě tedy dodám, že celou situaci tak jako dokresluje, doplňuje dřívější nápad jednoho ruského plastického chirurga na takzvané domácí implantáty Rosgrud, tedy ruská prsa, a ty implantáty byly v barvách ruské vlajky nebo vojenského maskování. Ten projekt tedy zřejmě ale nikam nevedl, tehda česká média psala, že je to zkrátka pro opravdu velké vlastenkyně.
0: V skutku, moc si to nedokážu představit. Tady toho, že bych se rozhodla jít touto životní cestou, i když to
1: nechceš
0: určitě
1: mít v prsu českou vlajku?
0: Nemám to v plánu. No.
1: Nemáš?
0: Nemám.
1: Nečekala jsem tuhle odpověď.
0: Prosím tě, krom tohoto uchvatného tématu, nabídneme tam dneska i třeba něco příjemnějšího?
1: Je to tak, můžete si přečíst něco o Harry Stylesovi například.
0: Wow. Takže a budou to optimistické zprávy, protože v poslední době jsme vždycky říkali zprávy, které nebyly úplně optimistické.
1: Budou optimistické.
0: Tak jo. Ale to mi děláš docela radost. Jo. Máš rada Harryho Stylese?
1: Já k němu nemám vůbec vztah, já jsem takový ten divný člověk, který k němu nemá vztah, já mám pocit, že všichni k němu mají nějaký postoj a vztah.
0: Jo, že ho buď milujou, nebo ho nenávidí.
1: Přesně tak, a jako já si říkám fajn.
0: Není to černobílé prostě.
1: No ne, jde to mimo mě prostě.
0: To je v pořádku. A i takové názory mohou být. Terezie Richterová ve studiu Rádia Wave. Moc ti děkuju, ahoj.
1: Já taky děkuju. Naslyšenou a krásný den všem.
2: Nenechte si ujít v České televizi. Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
3: Zničila jste mi život.
2: A děsivá minulost.
4: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
5: Tady mám šanci.
2: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
2: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
5: Čekají tě krásné věci.
2: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.

0: Hudebnice Aura se skladbou Ideas. No a pokud vy nemáte dost nápadů a inspirace pro to, jak strávit třeba dnešní den s nějakou tou kulturou, tak nebojte, od toho je tady náš Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám pro vás tedy dvě úterní pozvánky, co se týče galerijního světa. Ostravská galerie výtvarného umění teď až do 23. srpna nabízí aktuální výstavu s názvem Bezčasí. Je to kolekce děl 19. století, zejména malířství, která se řadí k předním sbírkám v kontextu České republiky, protože vlastně rovnoměrně mapuje různé vývojové proudy a tendence celého století. Ta výstava se zabývá výrazovými proměnami malby v dílech z prvky lyrismu, poetičnosti, určité nostalgie a taky různého realistického vidění. Zároveň jsou tady prostoupena atmosférou takového zvláštního pocitu bezčasí, proto ten název výstavy. Pokud zmíním některé konkrétní autory, autorky, které můžete vidět v rámci aktuální výstavy Bezčasí, můžu zmínit třeba Václava Brožíka, Alojze Bubáka, Vojtěcha Hinajse nebo třeba Amálii Kvido a taky Antonína Mánese. Tak to je celá paleta jmen, nejsou to samozřejmě všichni, pro ty se musíte vypravit přímo do Ostravské galerie výtvarného umění. Máte čas do 23. srpna. Přesun do pražské DSC galerie. Tady od 18. hodiny dokonce můžete zažít vernisáž nové výstavy Forgotten Realms. Výstava představuje tvorbu čtyř výrazných uměleckých osobností středoevropské současné scény. Patří mezi ně Beata Hechtová, Bontonda Kerestety, Kristýna Bukovčáková Navrátil a taky Dominik Styk. Vlastně výstava otevírá prostor pro různé imaginativní krajiny, ve kterých se prolínají dávné příběhy, ekologické proměny i spekulativní vize budoucnosti. Pokud je to něco, co vás láká, tak vernisáž nové výstavy dnešní 18. hodina a DSC Galerie Praha.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Aneta Charitonová, a.k.a. Anet X, teď na vlnách Rádia Wave, tedy zastavení na domácím hřišti, co se týče hudebního pole. No a v tom podobném duchu budeme pokračovat i v následujících minutkách, protože co se týče playlistu do 12. hodiny, ještě třeba Výtečná Anička Vaverková nebo taky projekt Matyášovi Kamarádi se skladbou Strach a úzkost. Doufám, že žádný z těchto pocitů právě dnes v úterý stále ještě v tom dopoledním a pak i v tom odpoledním čase nebudete prožívat, že máte naopak velmi příjemný den, že jste si hezky odpočali po těch státních svátcích teď, které nám hezky prodloužili to volno. No a po 12. hodině samozřejmě budeme pokračovat se slibovaným rozhovorem a taky nějakou tou živou hudbou přímo u nás v proskleném studiu, protože právě po 12. hodině tady za mnou do studia dorazí hned dva hudebníci, budou to Dominik Zezula a Tomáš Havlen, tedy domácí hudební duo Posthudba, které představí svoji novou akustickou desku, na kterou se můžete těšit už 13. července, tedy takzvaně za pár. No a ukázky z ní zazní i přímo u nás ve studiu.
1: Série večerů s podcasty, které hýbou Českem. Známé hlasy, silná témata a živé publikum v jedinečné atmosféře areálu Trojského pivovaru v Praze. Celý program najdete na letnipodcastovascena.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Quest.
3: Hrajeme s vámi.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
4: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Vysílá Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.
2: Domácí hudební duo Posthudba slaví 15 let od svého založení. Hudebníci Dominik Zezula a Tomáš Havlen si k výročí nadělí akustickou desku a taky zpěvník mapující historii kapely. Na labelu Bad Names vyjde akustická deska už 13. července. Povídat si o ní a vlastně i hrát si z ní budeme v následujících minutách. Ve vysílání už jsou se mnou Tomáš i Dominik z Posthudby. Vítejte na Vejvu, ahoj.
3: Čau.
4: Čau, děkujeme za pozvání.
2: Čau. Kdy byl se mnou tady v proskleném studiu Rádia Wave Tomáš, to si pamatuju velmi dobře, není to dlouho zpátky, protože jsme si tady spolu povídali o tvojí první dlouhohrající soulovce, ale přemýšlela jsem nad tím, kdy naposledy tady byl vlastně Dominik. Kdy jsi tady byl naposledy?
4: V tomto studiu konkrétně?
2: No, no.
4: To je dobrá otázka. Já si myslím, že když jsem byl ve Starteru v Porotě.
2: To už je hodně dávno.
4: Ale už je to hodně dávno, no to bylo za covidu vlastně.
2: Za covidu, no tak jo. Čas letí. Čas letí,
4: tak,
2: když
4: no.
2: se člověk dobře baví.
4: Ano.
2: Zmínila jsem zpěvník a taky akustické verze skladeb. To už pro mě osobně minimálně evokuje nějakou trampskou kulturu, folkařskou kulturu napříč Českem, tedy písničky,

0: těch jako čundrů a tady, protože to je opravdu nějaká autentická subkultura, který vlastně ani jeden z nás nebyl součástí nikdy. Jakože my to jako uznáváme hodně a přijde mi to jako vlastně super, že tady ta kultura je stále živá a jako vlastně dodnes. Ale jako nejsme prostě trampové, nikdy jsme nebyli. Spíš ale takový ten jako folk, že hraješ prostě písničky u ohně, jo? Mm-hmm. Jakože se prostě sejdeš s kamarádama a vytáhne se kytara a hraje se prostě, víš co, Mňága a Plíhal a takovéhle věci. Jakože spíš tímhletím směrem leží třeba ty kořeny, jako konkrétně u mě. A jako k tady tomuhle je to určitě návrat. Ale jako není to prostě návrat jako k nějakým čundrům v posázaví. To prostě přenecháváme lidem, kteří to skutečně žijí, jako je například Člověk krve.
1: Aha. Kolektivní hudba u ohně, Tome, pro tebe to je třeba nějaká vzpomínka na dětství?
2: Pro mě to jsou určitě jako vzpomínky na dětství, celá tato věc. A nejen na dětství vlastně mě to provázelo jako ještě vejškou a všema těmahle věcma. A přesně jakoby ten kolektivní zážitek okolo té kytary a okolo toho zpívání společného je pro mě vlastně strašně důležitý.
1: Mm-hmm. No, ono vlastně ta akustická podoba koncertů a třeba i úplně jakoby bez zvučení, bez nějaké přípravy, tak začíná podle mě osobně v poslední době dostávat jasnější kontury, nebo jsou spíše častěji oblíbené, mají větší oblibu. Já jsem nad tím přemýšlela a z hlavy jsem si vybavila třeba kapelu Severní nástupiště, která tohle dělá pravidelně, ale třeba teď v posledních měsících taky formaci Borcov Kanada, což je vlastně takové uskupení, které pravidelně interpretuje ne vlastní, ale vlastně české, trampské, country, folkové skladby a vlastně ten koncert nakonec dopadne tak bez jakéhokoliv zvučení, že je to takový ten kolektivní zážitek, to, o čem se teďka bavíme vlastně. Tak mě zajímá, co vás na tom ale přitahuje dneska, co je pro vás na tom atraktivní dnes, máte k tomu nějakou jakoby nostalgickou linku, vzpomínáte na to rádi, ale čím to je, že vám to přijde teď atraktivní, je to třeba nějaká, přemýšlela jsem, větší zvuková jednoduchost, nebo je to třeba úplně něco jiného?
2: Pro mě to je asi ta bezprostřednost a zranitelnost celý té věci, protože my vlastně ani jeden nejsme jako dobrý muzikanti.
0: Mm-hmm. To je pravda.
2: A právě to je v tom jako to kouzelný, že vlastně jako nevíš úplně, co se stane. Aha. A často se dějou věci, které jako nečekáme a je to super.
0: No a zároveň bych asi dodal, že to, že v nějaký realitě, ve který žijeme teď, s hudbou a s uměním obecně, ať už se bavíme prostě o nějakým nástupu umělé inteligence, nějaký komodifikaci hudby jako zážitku vlastně, nebo přetváření hudby z tady tohohle jako komunitní věci, která jako patří prostě té jako slovesnosti do nějakého produktu, který ty si můžeš prostě vygenerovat, narvat si to do playlistu a pouštět si to a nedávat na to, že vlastně jako individualizace toho prožitku, tak to je, myslím si, že jako tady tohleto nějaký, ten komunitní aspekt té hudby, zvlášť jako té akustické hudby, kde vlastně tam nejsou žádný jako filtry, žádný jako další, žádný algoritmy, je to prostě opravdu jenom jako ta živá slovesnost, tak je vlastně čím dál radikálnější tváří v tváři jako tomu, jak ten hudební landscape vypadá. A to mě je hrozně sympatický.
1: Chápu, rozumím. Vlastně už na první poslech ta nová akustická deska, já už jsem měla možnost jí slyšet, tak to vůbec nepůsobí jako nějaká rychlá předělávka. Právě naopak, vlastně přijde mi, že to je velmi propracované a vlastně, že to zní skoro jako úplně jiné skladby nakonec v důsledku. Tak co byl vlastně třeba ten moment, kdy jste si vybavili, že to nestačí v uvozovkách jenom stišit?
2: Ne, pro mě vlastně bylo strašně důležitý, když už budeme dělat něco takového, aby ta deska sama o sobě byla plnohodnotná vlastně. Aby to nebyla jen jako, jo, tak vezmeme ty akordy, uděláme maha na kytaru a tady máte písničky. A takže jsme hledali věci, které vlastně víme, nebo jsme věděli, jak je jako převrátit trošku na ruby, aby to byly vlastně jako nové písničky se starýma textama. Mm-hmm.
0: Přesně tak. No. Zároveň u některých těch věcí, jakože jsou tam písničky, které jsou hodně vlastně podobné těm původním verzím, ale jsou tam jako písničky, jako je třeba track vlastně Slepé mouchy, který v té originální

0: verzi, tak ani nemá jako takovou tu klasickou akordovou harmonii, že to je prostě takový experimentální elektronický taneční track. A tam jakože jsme vyloženě k tomu přistupovali, jakože máš ten text, nějakou jako tu báseň v podstatě, aha, a můžeš si s ní dělat, co chceš. A ten song jsme postavili úplně jako novej kolem toho. Aha. A asi trošku, jak jsi vlastně říkal tomu, jakože, že když to někdo třeba uslyší to album a třeba nezná ty původní verze, aha, tak aby neměl pocit, že tam něco chybí.
1: Jasně, jasně. Hmm. Má to fungovat prostě jako samostatný celek, ano, samo o sobě.
0: Ano.
1: Přemýšlím nad tím, jestli třeba do nějaké míry jste si neříkali u těch předělávek, jestli nebylo daleko jednodušší poskládat úplně novou skladbu, než se pouštět vlastně, nebo vzít si ten text a snažit se s ním udělat něco znovu. Tak jako, jestli jste se třeba nevstekali v nějaký moment, že jste si na sebe ušili velký bič.
0: Já si myslím, že to šlo vlastně dost hladce.
2: Jako, právě, no.
0: Jako měl jsem z toho větší obavy, než se nakonec naplnilo.
1: A vy už jste, co jsem pochopila, měli takovou lehkou praxi, co se týče téhle zvukové palety, protože děláte různé vánoční večírky a tam už se to projevuje, ne? Tady tohleto, tahle forma prostě vaší prezentace.
0: Jo, no, my jsme vlastně začali ty vánoční besídky, tomu říkáme, začali jsme to dělat v Praze. V roce 2020 měl být první ročník, což nevyšlo. Ale jako potom od té doby každý rok děláme vlastně v Praze a posléze i v Brně. Před Vánocema, jak je taková ta sezóna těch firemních večírků a tak.
2: Vtipný, že my jsme to vlastně začali dělat na svoje 10. výročí, že jo?
0: Ano. Ano, to je pravda, no, vidíš. No. 2021 byla první besídka, no.
1: Takže kruh se uzavírá zase.
0: Kruh se uzavírá. Ale ono to původně to nebylo, ten koncept těch besídek nebylo jako, že to budeme hrát akusticky, ale ten původní koncept bylo, že budeme hrát starý věci z té první jako iterace posthudby z let 2011 až 2014 vlastně, což jsou jako songy, kterými jinak normálně už nehrajeme. Mm-hmm. A tak jsme lidi jakože... Potkávali jsme lidi, kteří byli jako, že proč nehrajete už tady tyhle ty jako starý songy, tady ty jako juvenílie, tak jsme si řekli, OK, tak pojďme udělat jako večírek, a kdy jako zahrajeme tady tenhle ten starý set a bude to taková prostě nostalgie. A to byl ten úplně první nápad a pak jsme k tomu začali vlastně připojovat akustický verze těch jako novějších věcí, až vlastně najednou jsme měli třeba jako materiál na jako 2,5 hodiny, když se všechno spojí dohromady.
1: A proto ta besídka proto nakonec.
0: Proto je to takový komponovaný večer s hudbou a mluveným slovem.
2: Živý jukebox, přesně.
1: Bavíme se o nové akustické desce, pojďme si z ní zahrát první ukázku. Mám ten obrat nacvičen až příliš, častokrát ho používám, tak už bych teď klikala na Mixpool automaticky, ale nikoliv. Jaká bude první skladba, kterou nám zahrajete?
2: Tak první skladba bude Synkáč hoří.
1: Pojďme na to.
0: Tak a Synkáč hoří a my budeme doufat, že to bude znít dobře. Je to experimentální produkce, ale snad v pořádku. Zvučíš to, jo?
2: Jo.

0: Tolik tedy první ukázka z akustické podoby vaší nové desky. Nemůžu říct, že by měla název. Jak to, že nemá název?
1: My jsme tak dlouho se jako bavili o tom konceptu, až jako v podstatě už několik týdnů jako into the process, jakože několik týdnů vlastně po začátku toho, co jsme začali nějak jako dávat dohromady ty songy, tak jsme si uvědomili, že tím, že vlastně tam nejsou nový texty, takže my nemáme název té desky, protože většinou názvy těch desek vznikají tak, že já píšu texty a pak jakoby z těch textů vybírám nějakou jako větu, která jako nám přijde jako dobrá vlastně vytknout jako před to. A teďka, jak nebyly nový texty, tak najednou jsme zjistili, že nemáme název. A řekli jsme si, hele, jako je to, jako pojďme to prostě nechat. Ono to je taky callback, protože je to oslava těch 15 let, nebo nějak máme těch 15 let vlastně za sebou. A naš úplně první release bylo EPčko na podzim 2011, který taky nemělo žádný název. Mm-hmm. Takže jako vlastně to uzavíráme nějak tu první kapitolu i takhle, že bude to prostě posthudba, akustická deska, na tom přebalu nebude nic napsaný. A, jako...
2: a ani nebude ta deska.
1: A ta deska ani jako fyzicky nebude. No. Jako fyzický vlastně release je ten zpěvník. Takže jako to necháváme co nejvíc vágní. Tak no.
0: Otevřeli jsme řadu témat. Teď se zkusím podržet u těch 15 let, protože vy slavíte 15 let vlastně existence kapely, ale zároveň to nebylo 15 let úplně kontinuální tvorby. Tuším nějak mezi lety 2013 a 17 jste zhruba měli tak nějak od sebe tvůrčí pauzu. Jak jsem pochopila, tak Tomáš v té době šel víc k elektronice, Dominik víc k folku. Tak co to vlastně udělalo s podobou posthudby?
2: Já myslím, že nám to pomyslně umožnilo udělat nový začátek. A já vnímám vlastně tu kapitolu potom jako, nebo tady po té pauze vlastně, jako vnímám jako vlastně nový začátek té kapely v něčem.
1: No my jsme se hlavně naučili jako trochu líp pracovat jako s tím, s tou hudbou.
2: Určitě.
1: A psát hudbu a produkovat vlastně v tomově případě. A taky trošku nějak myslím, že oba dva uvědomili, co je ta věc, kterou jako chceme dělat, kde jsou naše silné stránky. A pak, když se to vlastně spojilo dohromady, v roce 2017 jsme měli reunionový koncert, ale vlastně pak ta první jako oficiální deska vyšla v roce 2019 a myslím si, že, jako, že v té době už vlastně ten kreativní proces byl mnohem přirozenější, protože jsme oba vlastně šli do toho studia nebo na ty writing sessions jako daleko komplexnější hudebníci, kteří jako to mají nějak osahaný, už prostě mají něco za sebou. Zatímco ta úplně první pozdruba, to jsme byli takový dva jako...
2: Zároveň jako zpětně na té jako rané pozdruby pro mě je zábavný sledovat to jako to hledání vlastně.
1: Je to tak.
2: Toho, co jako chceme dělat a co jsme vlastně.
1: Je to tak.
0: A kdybych mohla zmínit, co konkrétně z té jakoby separace vzešlo? Co jste tam každý potom znova konkrétně přinesli? Co by to bylo?
2: Já si myslím, že jsme oba potřebovali trošku jako najít hudebně sami sebe. Jako sami sebe bez toho druhýho.
1: Ale co je to v tvém případě?
2: Já jsem si prohloubil vlastně ty svoje, jako svoje, autenticky svoje kořeny, protože mám pocit, že když jsme psali ty první dvě EPčka, tak se vlastně do toho hudebně mnohem víc jako propisoval Dominik. A já jsem potřeboval najít něco, co je autenticky moje vlastně, abych to mohl pak vzít a přinést jako zpátky.
0: Aby to bylo prostě rovnocenný, nějak nastavený proces i tvůrčí, co se týče posthudby jako takové.
1: Je to tak. My jsme pak říkali, že v nějakém rozhovoru, že ke třetí desce, jako jak to vznikalo, takže to vznikalo tak, že já jsem prostě složil folkový písničky a pak jsem to dal Tomášovi a ten z toho udělal jako
0: elektroniku.
1: Elektronický pop. No. Což ale jako je to tak a vlastně to tomu přináší nějaký, nebo je to nějaký vlastně tady to spojení, tady tenhle ten jako zvuk, který vlastně jsme si to, jakože já jsem se učil psát folkový písničky a Tomáš se jako učil dělat ten elektronický pop, tak to probíhalo vlastně odděleně a pak když jsme se jako spojili, tak díky tomu vlastně ta práce společná je hrozně jako organická, každý víme jako v čem jsme silní a co máme dělat.
2: Paradoxně, ale když jsem psal tu poslední desku teď, tak jsem ji taky psal jako folkový písničky. Jako do jistý míry.
0: Ale nejsou to folkové
2: písně.
0: Ale
2: nejsou to folkové písně.
0: To rozhodně ne. Tak vysvětlili jsme si, co se stalo po hudební stránce, ale co se stalo mezi váma dvěma, pokud se můžu zeptat, na lidské úrovni v té době, kdy jste spolu netvořili muziku?
2: My jsme byli pořád jako kamarádi a pořád jsme se vídali jako na téhle bázi, že tam nebylo, že bychom se jako rozešli lidsky a byla tam jako hromada jako vnějších faktorů prostě, který jako hráli roli v tom, že jsme jako nepokračovali dál v tehdy, ale myslím, že jsme fakt jako potřebovali hlavně najít sami sebe, nebo aspoň já za sebe jsem to měl tak. No.
1: Určitě, no.
0: Pojďme si vysvětlit, jakým způsobem vybírala, možná jsme se toho lehce dotkli, ale myslím, že jsme to úplně nepopsali, jak probíhal ten klíč vlastně výběru skladeb, které se na tu akustickou desku, kterou uslyší všichni už 13. července, tak jak to probíhalo vlastně? Chtěli jste se zavděčit fanouškům, faninkám, prostě vybrali jste to, co má nejvíc poslechu na streamech, nebo má největší efekt na koncertech, anebo to bylo něco, co jste potřebovali udělat sami pro sebe?
1: Všechny tady tyhle ty možnosti jako byly na stole v nějakou dobu. My jsme původně chtěli udělat bestovku, nebo koketovali jsme s tou myšlenkou, že by to mohla být bestovka.
2: A já to furt tak jako vnímám do jistý míry, jo? Ale ten ta výsledná selekce je jako úplně jiná a spíš jsme opravdu hledali věci, které můžeme jakoby vdechnout nějaký nový život. A to byl asi jako nejdůležitější ten aspekt ve výsledku.
1: Já mám hrozně rád, jako když ty věci mají nějaký systém a nějaký jako grid a vlezou se do nějaký tabulky, takže jsem si říkal, jako máme čtyři alba, tak pojďme jako z každého alba vybrat třeba tři songy. A že to bude jako krásný, jako takový prostě průvod od začátku do konce vlastně z těch velkých desek.
2: To nevyšlo.
1: No nevyšlo, že jo, jsi to vyházel, ale já jsem říkal, jako já s tebou souhlasím, opravdu si myslím, že tahle písnička je slabší než jiné písničky, ale pokud ji vyhodíme, tak rozbiješ ten systém. Ale nakonec tam nějaký systém je, takže jsme spokojení.
0: No a krom systému, když se kouknete třeba i zpětně na tu vaši tvorbu, změnilo se za tu dobu něco, co nějaký klíč pro to, co už považujete nebo nepovažujete za nějakou vaši důležitou skladbu?
1: To je dobrá otázka. Vlastně nemyslím si, promiň, povědej.
2: Jakoby já mám vždycky sklony si oblivat ty jako popovější věci vlastně v tom katalogu. A zároveň mám přesně rád jako hromadu věcí, které jsou vlastně, které nikdo neposlouchá. Že to je
0: musí to být níž, jo?
2: Máš. No jasně, no. Ale je to taková kombinace prostě obojího.
1: Asi nemyslím, že by tam byl jediný song, který by byl jako nějak 100% safe. Jakože, že bychom si říkali, OK, tohle tam musí být, protože tohle prostě je jako song, který lidi znají a mají rádi.
2: Paradoxně ten nejposlouchanější se tam jako nevešel.
1: Naopak dost tady těch jako crowd pleaserů jsme nakonec vyhodili, protože prostě ono by to fungovalo jako nějak z nějakého hlediska, že třeba lidi by si to pustili, jako nostalgie hezké, ale jako přišlo nám třeba konkrétně u té skladby 6 minut a 16 vteřin, kterou jsme jako vyřadili na poslední chvíli, že jako ta verze vlastně nepřináší nic moc nového oproti té původní verzi. Jakože je to jako slabší verze vlastně té původní písničky, jako stejná harmonie, stejný rytmus, stejný jako všechno, jenom tam není tam ten hezký žesťovej sample a ten beat. A místo toho je tam prostě akustická kytara. Takže jako to je takový jako na koncertech dobrý, ale na tu desku jsme fakt jako ten vybírací klíč byl, jako ať to jsou opravdu nový songy a nejenom jako okleštěný nějak jako nižší vlastně, když to tak řeknu, verze těch starých songů.
0: Chápu, rozumím. Tomáš a Dominik z kapely Posthudba stále se mnou ve studiu Rádia Wave. Povídáme si o připravované nové desce, která vyjde 13. července. Před námi další hudební ukázka, další hudební okénko živě v našem proskleném studiu na naše neúplně dobře nazvučené mikrofony. Prostě tak nějak punkově dnes ve studiu Rádia Wave. Pojďme na to, před námi druhá ukázka, co to bude tentokrát?
1: Je to skladba Hotel Palace Boa Vista, Rádio Wave Unplugged. Tak, já si jenom tady takhle ponastavím ten mikrofon, pardon. Dobré. Pak jsme přistali a zaujeli místem krásná nejlepší. V pokojích hotelu Palác Boa Vista na jižním pobřeží. Když švédské stoly prskají pod tíhou anglických snídení, kde nám všem jednou bude líp, kde to snad ještě můžem zachránit. Po cestě z hotelu do půlnočního města mám v uších ariem.

rozbitý lavičky a pouliční lampy, strážci příběhu o tom, jak zdraví je nechat být, všechno, co nemůžeš ovlivnit, neděle se

0: Tolik další živá ukázka přímo v našem proskleném studiu, co se týče akustické desky, na kterou se můžete těšit 13. července. Tohle jsou Tomáš a Dominik, tedy kapela Posthudba. Pánové, už jsme zmínili vydání vaší nové desky. Zajímá mě, jak to ale bude vypadat s tím konkrétním zpěvníkem. Čekat, co máme čekat? Bude to tištěná podoba, která půjde koupit na koncertech, anebo to bude nějaké PDF, které bude kolovat někde na internetu? Jak to bude vypadat?
1: Bude mít strašně hezkou tištěnou podobu toho zpěvníku, kterou připravují Nikola a Bára z kapely Meluzína. A bude to super, viděli jsme už jako ukázky toho a je to skvělý, jakože já se na to strašně těším.
2: Budeme to prodávat na koncertech a spustíme zároveň jako předprodej. Aspoň myslím.
1: Ano.
3: Předprodej společně s tou deskou.
2: Ano, předprodej společně s deskou a pak jako fyzicky vlastně to budeme mít na podzim na ty koncerty připravené. A bude to opravdu jako všechny vlastně songy, které jsme kdy napsali, jako my dva, jako pod Posthudbou, včetně některých, které jako nikdy nevyšly. Příznaky. To je příznaky paneláky. Takový to paneláky mají strach.
0: Vy už se ztrácíte vlastně.
2: Ono jich je asi 70 totiž těch skladeb. Wow. Takže jako to skutečně bude jako kniha. A navíc některý, já jsem byl prostě příšerný grafoman do svých třeba 28 let. Takže jako bude to tlustá kniha.
0: Ano. Rozumím. Dočkáme se jí potom v fyzické podobě na zmíněných koncertech na podzim a můžeme lehce poodhalit, jak takový podzimní koncert a kdy se odehraje.
1: Budeme křtít desku 5. září v Meat Factory. A bude to taková kombinace jako toho akustického koncertu společně s klasičtějším jako naším podáním. A budeme hrát dlouho.
0: Budete hrát dlouho?
1: Hodně dlouho.
0: Hodně dlouho. Dobře. Máte natrénováno z besídek, tak možná...
2: Je to tak, ale musíme jako dát nějaký zkoušky předtím, no. Jakože nepůjde to jen tak odvajbit asi.
0: No ale nepodceňte to, ano, teď to říkám správně, prázdniny uletí raz, dva, tak jenom je jako tak, září je za chvilku, jo, takzvaně. Párkrát se vyspíte a hned je to tam. Tak už víme, jak bude vypadat křest, kdy se odehraje. Už víme, jak bude vypadat i zmíněný zpěvník. Ještě mě zajímá, budou vycházet nějaké videoformáty, které jsou spojené právě s tou akustickou deskou. Jeden už je konkrétně venku, tak co to je vlastně za video?
1: Je to video vlastně k naší skladbě Polana, která bude taky na té desce. A my jsme přemýšleli, jak vlastně to pojmout a nechtěli jsme dělat klasický singly vlastně. A rozhodli jsme se natočit 4 takový krátký live sessions z Dominikova domu vlastně v Hradci nad Svitavou. A máme takový jako hezký intimní videjka se 4 písničkama.
2: Přijeli prostě Tomáš se Štěpánem Svobodou, což je náš jako vizuální člověk, který nám dělá fotky a videa, a hlavně videa. A přijeli prostě s věcma, postavili jsme to na zahradě a hlavně to, že my jsme jakože přímo nahrávali i ten zvuk, že to není, nejsou to klipy v tom slova smyslu, že bychom jako dělali vizuál do té písničky, která je udělaná ve studiu, ale skutečně jakože je tam ten živý zvuk. Je to teda nějak smíchaný, ale jakože normálně Tomáš tam přijel prostě s mixpultem a já jsem vytáhl takový ten buben s 30-metrovej s kabelem a fakt jsme to tam jako štelovali.
0: Takže cvrčci.
2: Jsou tam přáčci, je tam hodně drozdů a pěnka v pozadí.
0: A těch ostatních videoformátů se budeme nějak postupně dočkávat v rámci těch letních prázdnin do křtu postupně, ať máte nějaký materiál, který můžete promovat tradičně. Chápu a rozumím. Dominik Zezula, Tomáš Havlen, kapela Posthudba, živě u nás ve studiu Rádia Wave. Moc vám děkuju za dnešní zastávku a přeju úspěchy s podzimní šňůrou.
1: My děkujeme.
2: Děkujeme za pozvání. Ahoj. Čau.

understand. Maybe that's why your voice is fucked.

0: Hudebnice, kterou můžete dobře pamatovat z hitparády neobjevených Rádia Wave, tohle je Beata se skladbou Břehy. No a my teď společně zamíříme za nějakou tou další kulturou, před námi je Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V úterních 12 hodin 42 minut k tomu přináším dnešní pozvánky. Na koncerty, třeba do ostravského baráku, si dnes o 7:30 večer můžete zajít na vietnamský raw hardcore a taky domácí support z Nového Jičína. Vystoupí Katlon a taky Přeplesk. 19:30 Ostrava barák. No a teď tři pozvánky na hlavní město. Pražský prostor Meet Factory od 8. večerní nabídne koncerty na dvorku právě smíchovské továrny. Vystoupí Josefina Dusk, která proměňuje pocity úzkosti, paniky v hravě takový dystopický, hutný technopop s možná až lehce manickou vílí energií. No a nebude vystupovat sama, vystoupí taky Spiral Sadness, což je takový DIY projekt, který mísí alternativní hip-hop, emotivní rap, vlastní beaty a šum analogu. Meet Factory 8. večerní. Přesun do pražského podniku Sub-Zero, opět 8. večerní a tentokrát antifašistický a antirasistický Free Form Dead Jazz Quartet Becken Grillen ze Švédska dorazí právě dnes večer. 20. hodina Sub-Zero Praha. A na závěr jedna koncertní pozvánka na Prahu na pražský prostor Forum Karlín, kterou vám skutečně ze srdce doporučuju. Idols, tahle britská kytarovka, nabídne dnešní vystoupení. Já jsem na nich byla, když měli první koncert v Praze, tuším je to 2 roky zpátky, na Tržnici a byl to výtečný hudební zážitek. Tak pokud ho chcete absolvovat taky, rozhodně vám to doporučuju. Lístky stále jsou k dispozici. Idols z Británie, Forum Karlín Praha.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: tuzemský hudební projekt Media Service a ukázka z debutového nového alba, skladba FaceTime, teď na vlnách Rádia Wave v úterním odpolední. Posledních 5 minutek před dnešní 13. hodinou odpolední, do té 13. tedy ještě dívčí kapela Haim se skladbou The Steps před námi, tak tu si společně vychutnáme už v zápětí. Hned po 13. pak má velmi oblíbená formace z Irska Fontaines DC s trackem Starburster. Připomeneme si jejich poslední dlouhohrající desku, na to se těším skutečně velmi. No a prozradím, že po 13. odpolední pak i ukázka z aktuální epizody našeho Hergotu.
1: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
2: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
1: Špína. Špína. Pořad, který se vám zarije za nehty.
2: Špína.
1: Každý čtvrtek od 8 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

Dávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Trocha Skandinávie na vlnách Rádia Wave, tohle byla hudebnice Sigrid se skladbou Burning Bridges, výtečná záležitost, taková hezky příjemně skočná záležitost u nás v pravidelném playlistu v úterním odpolední na Rádiu Wave, 13 hodin, 7 minut k tomu v tento okamžik, no a ze studia vás i po 13. odpolední stále zdraví Martina Foldinová. Zmiňovala jsem, že dnes máme 7. července, to je už 188. den letošního roku, tedy podle gregoriánského kalendáře. To znamená, že my už se skutečně přesouváme do té části roku, kdy už je víc dní za námi než před námi, protože do konce letošního roku 2026 je zbývá 177 dní, což za mě osobně je skoro až děsivé zjištění, na které člověk skoro není připraven. No a znáte to, letní prázdniny utečou naprosto rychle, takže potom to půjde se šupem a už jsou tady zase Vánoce. No nic, nebudu předjímat, tak to v den 7. července na vlnách Rádia Wave. Ještě jsem nezmínila velmi důležitou věc, která se váže právě k dnešnímu datu, a to sice, že svátek mají všechny bohuslavy. Takže pokud některá z vás poslouchá, naprosto tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Doufám, že máte výtečný, příjemný den, že jste hezky nastartovali nový pracovní týden. No a samozřejmě bohuslavám teď následující skladby u nás v playlistu posílám zejména, protože před námi teď i britská zpěvačka Rose Grey,

0: Rohony a Tokyo Drift na společném tracku Úroháče, teď je na vlnách Rádia Wave, ale my už si dáme společně ukázku z nového dílu spirituálního magazínu Hergot. V něm se dozvíme, jaké místo mělo tetování ve světě prvních křesťanů. To jsme totiž probírali s autory knihy Víra vrytá pod kůži, Zuzanou Faktorovou Frantovou a také Martinem Drlíčkem. Vy celou tuto epizodu můžete už teď najít na webu Rádia Wave a taky ve všech podcastových aplikacích. My si pouštíme krátkou upoutávku.
1: No a jak to tedy brali ti první křesťané nebo do toho 7. století? Bylo to teda tak, že to tetování byla vynucená věc kvůli tomu, aby je někdo označoval, nebo to bylo součástí třeba nějaké třeba pouti, což si myslím, že se udrželo. Doteď tahle tradice v Jeruzalémě je a myslím, že i ti kopští tetovači, kopští křesťané v Jeruzalémě pořád drží, tvrdí, že už jsou tam 2000 let minimálně. Jaké všechny ty kontexty jsou a jak to jde vůbec vlastně zjistit, když to nejstarší, co máme, je teda ze 7. století a i těch literárních památek je pomálu.
2: Vy jste hodně věcí popsal teďka, takže těch...
1: Takže jsem vám to sebral, to se omlouvám.
2: Ale těch způsobů, nebo těch důvodů, proč se lidé nechávali tetovat, křesťané nechávali tetovat, je určitě víc a jsou hrozně zajímavé všechny. Když jste končil tu vaši otázku, tak jste se ptal, jak to víme, tedy, tak jsou to pořád ty písemné prameny. Vlastně nic jiného do těch mumí v 7. století materiálního skutečně nemáme. Takže vycházíme z písemných pramenů, z kontextu té doby. Ti první křesťané se určitě nechávali tetovat z mnoha důvodů. Jedním z nich byl ten, že jim to nějak zajišťovalo možná nějaký pocit, že jsou v rámci nějaké skupiny určitě. Rozhodně v dobách pronásledování křesťanů v těch prvních 3 staletích našeho letopočtu víme, že byli křesťané, kteří byli tetovaní, ale kteří byli tetovaní, protože byli vlastně odsouzeni za to, že byli křesťané. To znamená, že byli odsouzeni na nějakou těžkou práci do kamenolomu, do dolů a nesli si to tetování, protože takhle se ti trestanci označovali. Byla to taková vlastně vlastnická značka, by se dalo říci těch, kteří je tam odsoudili. A potom, když byli třeba propuštěni, tak se vraceli do těch svých křesťanských komunit. A i když to bylo něco, co bylo spojeno s nějakým trestem, tak ale stávají se takové jako celebrity. A vlastně to najednou ta značka byla, znamenala to, že jsou to lidé, kteří trpěli za toho Krista a možná to mohli ti lidé potom napodobovat a ukazovali tím vlastně tu příslušnost k nějaké té skupině. Což mimochodem ještě bych doplnila, je vlastně hrozně zajímavá věc, která trvá až dodnes. Hezký příklad je Bosna a Hercegovina, kde dodnes přetrvává tetování, křesťanské krásné tetování a tam vlastně od osmanské nadvlády, která skončila vlastně až v 19. století, tak víme, že se tetovali lidé, kteří nebo děti, o kterých se vědělo, mladí chlapci, o kterých se vědělo, že budou odvedeni do Istanbulu, že tam budou vychováváni jako vojáci, že budou nuceni konvertovat k islámu a aby je to ochránilo a zároveň, aby věděli, odkud přichází, kde kam patří, tak měli to tetování. A stejně tak i ženy, u kterých se věřilo, že když budou mít to křesťanské tetování, tak předejdou například znásilnění od Turku a tak dále. Takže vlastně to je něco, co není platné pro první 3 staletí, ale vlastně udrželo se to ještě relativně do nedávna.
3: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Spolupráce na domácím hřišti, tohle jsou Good Times Only a Mat 213 na tracku Terapie, potom Smích, tak myslím, že to bývá ideální pořadí přesně takto, když to máte ve svém životě, že je to terapie a hned potom může následovat taky Smích. Je úterý 7.7. No a to znamená, že stejně jako každé úterý se dnes večer u nás ve vysílání přesně od 9. dočkáte z Brusu nové epizody hudebního pořadu Modeláři. Martin Schmidt a Drew Daniel tvoří už několik dekád pár, no a taky kapelu Matmos. No a když teď přijeli po 18 letech do Prahy, nemohli naši modeláři jinak, než pohovořit o albu Metallic Life Review, no a taky o tom, kam třeba chodí na své radostné konceptuální nápady a třeba taky řeč padla i na to, co dělají v posteli. Čtou si samozřejmě. Prý nejzábavnější rozhovor v historii modelářů, no tak přesně ten můžete naladit právě dnes v 9 večer.
1: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
2: Modeláři.
3: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem již dnes od 9 večer
1: na rádiu Wave.

Úterních 13 hodin 40 minut k tomu, tohle byly The Help z California Dream Girl na vlnách Rádia Wave. No a pokud si libujete v hudbě, která nabízí taky video formát, tak určitě zavítejte na YouTube Rádia Wave, kde teď aktuálně nově nabízíme další z našich Phono Session. Říká si Malay Z, no a v rapu, tak to se vyznamenává posledních 13 let. Dokáže si podmanit old school, new school, grime nebo třeba drum and bass, což z docela chirurgickou přesností demonstroval právě i u nás ve fonotéce Českého rozhlasu v rámci aktuální Phono Session. Majitel rychlých punchlines Pain se nedávno objevil taky mimo jiné jakožto host v pilotní epizodě naší nové rapové show s názvem Excalibur, která už má celkově 3 video epizody, na které se také můžete podívat na YouTube Rádia Wave, no ale úplně stejně je to z naší Phono Session. I na tu se můžete podívat buď to u nás na webu wave.cz nebo zabředněte do vln internetového prostoru, co se týče YouTube našeho kanálu Rádia Wave, tam se můžete kouknout na novou Phono Session. No a pokud se vám tento formát bude líbit, tak mám pro vás dobrou zprávu, je jich tam dalších 18. My teď na Waveu, ale zpátky k playlistu. Charlie XCX, která už teď týzuje na další dlouhohrající desku, jednu vydala se začátkem letošního roku, teď už nás připravuje na vydání další. Tak uvidíme, jak to nakonec celé dopadne. Teď tedy třetí single z nové desky Wink Wink, lehké zamrkání v jejím podání míří k vašim uším a možná i očím.

Mám bro, ty jsi panda grizzly. Koukám do zrcadla ráno, význam neznaj, oni nechápou. Pes pozná psa, taky stádo je na mě tlak, nesu ho na zádech. Sluchátka zamotaný boloněze, rozmotám je do uši.

0: August Miller a beatmaker Cooper B. Handy, tak tohle je hudební duo Safe Mind na společném tracku Standing on Air, teď na vlnách Radia Wave v úterních 13 hodin 50 minut. K tomu 14. téměř klepe na dveře, ale než ji pustíme dál, tak do té doby v playlistu třeba ještě Bruckner a Ellie Price, nebo třeba rapper Young Thug.
1: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Doufám, že tančíte na vlny Radia Wave. Tohle byly International Teachers of Pop a Jason Williams na jejich společný track, který jste si teď mohli vychutnat na vlnách Radia Wave. Máme úterý 7.7. 14 hodin 8 minut k tomu, no a s poslední hodinkou vysílání mé dnešní vysílací směny vás stále zdraví Martina Foldinová. Co v ní stihneme, tak určitě stihneme nějaký audio obsah, co se týče naší redakce, no a tentokrát to bude ukázka z aktuální audioknihy Rádia Wave. Tu jako vždy můžete najít hned na úvodní stránce našeho webu wave.cz, tak pokud chcete mít trošku náskok, tak se můžete kouknout už teď, případně rovnou začít poslouchat.

protože audioknížky pro vás vždycky nabízíme na dobu určitou a ten konkrétní deadline se dozvíte buď ode mě už za chviličku, anebo třeba přímo z webu Rádia Wave. Tak pokud si libujete v audioknížkách, bude to program přímo pro vás. Taky nabídnu dnešní pozvánky do kin, pokud je film něco z těch médií, které vás zajímá, na které máte dneska náladu. No a teď už zase další muzika, o té je On Air, hlavně Saint, tento rapper už za chviličku, taky výtečná hudebnice Impress Off s trackem Dance For You. No a teď už newyorský undergroundový rapper Vicky, ukázka jeho aktuální letošní tvorby Right Away. I need to try one more time. I just swag this shit out. Don't say it, but right now we're about to get out. He about to play something.

0: Na Radio Wave pro vás máme aktuálně novou audioknihu. Napsal ji Daniel Flaša, bývalý dealer kokainu. Ano, slyšíte správně. Jmenuje se Muklové a šlajzny, no a vypráví o dvou letech, které za distribuci drog strávil právě Flaša ve vězení. Audioknížku můžete poslouchat teď aktuálně do 23. srpna, no a před námi je krátká ukázka.
1: Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Jo, v trenkách. Byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mýmu rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou do Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem high asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech. Kdyby mě zastavila policie, sjel bych ze silnice, strážník by přišel k mému vozu, sjelo by okénko u řidiče a on by se sjel jen z pohledu na mě. I slepý by viděl, jak jsem sundanej. Měl jsem toho dost v sobě a u sebe víc než dost. Množství větší než malé, jak nám to vykládá zákon. A to jsem ani nevěděl, že za to hrozí trest odnětí svobody 10 až 18 let. Stejně jako za vraždu. Nevozte to přes hranice. Varovali mě často. Hlavně to, kluci, nevozte přes hranice. V tu chvíli jsem si myslel, že jsem nenápadný, nepolapitelný, nesmrtelný. Myslel jsem si, že jsem cocaine cowboy. Ale nebyl jsem ani jedno z toho. Byl jsem úplně mimo.
2: Audioknihy Rádia Wave. All you can cheese. Poslouchej na webu Rádia Wave a v aplikaci Můj rozhlas. Audio

0: Domácí, ale v Berlíně usazený hudebník Jaša 96 s trackem Feeling Blue teď v úterním odpoledni na Radio Wave. No a my se společně na okamžik zastavíme na webu Radia Wave a konkrétně pak v naší sekci Wave News. Právě dnes tam přibyla zpráva o tom, že Evropský úřad pro boj proti podvodům odhalil pašeráckou trasu, která distribuovala padělané kondomy v Evropě. No podle unijní agentury tím bylo ohroženo sexuální zdraví tisíc Evropanů a Evropanek. Padělané kondomy vlastně v hodnotě 4,8 milionu korun byly zabaveny v Rumunsku, Srbsku a Španělsku. Více než 200 tisíc kusů pocházejících z Číny, falešně tedy deklarovaných jako hračky, obešlo o požadavky Evropské unie na jejich kvalitu. No a spotřebitelé tak byli vystaveni riziku pohlavně přenosných infekcí, neplánovaného těhotenství nebo kontaktu těla s nebezpečnými chemickými látkami a materiály. Nepříliš optimistická zpráva teď v kompletním znění k přečtení na webu Radia Wave, wave.cz, hned na úvodní stránce v kategorii Wave News, no my na Waveu snad i k něčemu optimističtějšímu, tedy k muzice. Django Django nebo TK Maidza před námi.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Dnes od 17:30 večer na Radiu Wave.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Za námi hudebnice FK Twix se skladbou You Sexu a naopak před námi slibované pozvánky do kin. Hradec Králové, Biocentral, místo, kam si od 18.15 můžete zajít na Amazonii, což je francouzsko-brazilský dokument už z roku 2013. Pokud hledáte program až ve večerním čase, tak 20. hodina večerní v Hradci bude patřit novému filmu Pozvání, kde uvidíte dva manželské páry, zažijete jednu jejich společnou večeři a taky spoustu nečekaných témat. Právě to je nový film herečky a také režisérky Olivie Wilde Pozvání. Hradec Králové, Biocentral, 20 hodin večer. Přesun do Českých Budějovic a tamního biografu Kotva. V 8 hodin večer sází takzvaně na jistotu a míří s návratem do budoucnosti vlastně tak nějak do roku 1985, protože právě z tohoto roku je snímek Návrat do budoucnosti. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Je to, pokud někdo z vás netuší, dobrodružná sci-fi komedie. Určitě doporučuji. Biograf Kotva, České Budějovice. Brno, kino Lucerna, 6:15 a Toy Story s pořadovým číslem 5 ve 20 hodin večer, pak opět snímek Pozvání, tedy americké komediální drama režisérky herečky Olivie Wilde, kterou tam uvidíte také v hlavní roli, hned po boku Penelope Cruz, Seta Rogena nebo Edwarda Nortona. Pozvání 8 večer, Brno, kino Lucerna. A na závěr jedna pozvánka na hlavní město, pražské Biooko. 18. hodina bude patřit novému hororu Posedlost. Ve 20:30 si pak můžete vychutnat mysteriózní drama Ďáblův advokát. Ano, ten Ďáblův advokát z roku 1997 hrají Keanu Reeves a Al Pacino naprosto fenomenálně. 20:30 Praha, Biooko.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Úterní odpoledne na rádiu Wave. Třetí hodina téměř na dohled a to stejně jako každý jiný všední den znamená výměnu stráží. A se mnou ve studiu už je Kája Vladyka.
1: Krásné, dobré odpoledne, dobrý den.
0: Ahoj, ahoj. My jsme si teďka v mezičase spolu povídali o tom, že letos docela vynecháváme návštěvu letních festivalů, že to není úplně nic pro nás.
1: To je takový hezký eufemismus, jak říct, že už jsme na to trošku starý.
0: Je to tak.
1: Spadně někde ve stanu.
0: Už prostě, na mě ten stan nevadí, jo, ale spíš, když je v lese, tak ho mám radši, než když je na letišti. To mi vadí už asi trošku víc.
1: Ok, pohoda, šejt.
0: Tam jsem dokonce jeden stan musela nechat, který, když mi uletěl. Nevadí, vrátím se zpátky k tomu, k čemu jsem se chtěla dostat, a to je to, že sice nejedeme na festivaly, ale ty se chystáš na hned dva obrovské koncerty,
1: tak.
0: Teďka o prázdninách.
1: Na dva solové koncerty.
0: Co to bude?
1: Ten první z nich, tuším, bude Pitbull. V Praze, nevím teď ani, kde to je přesně, ale nějaký open air, bude Pitbull, bude tam mít určitě i nějakého zajímavého předskokana, ale jako Pitbull, to je prostě naprostá klasika, že jo? To je pro mě i takové ty letní pecky, takové ty pecky, na které si prostě zatančíš někde večer v báru nebo u vody s kamarády. Mr. Worldwide, no a potom mě čeká Diana Ross, takže dvě takovéhle úplné ikony v rámci jednoho týdne někdy na konci července. Podívejte se určitě, pokud je máte taky rádi a třeba jste náhodou zmeškali toto info, tak Diana Ross bude v Plzni někdy koncem července. No.
0: Koncem července, myslíš, že ještě na takový velkolepý koncert budou lístky?
1: No, já doufám, že jo.
0: No, tak jo, tak jako by, když půjdete, tak se tam potkáte s Kájou.
1: A tak je to open air, tak jako při nejhorší můžete stát někde za plotem, aspoň si nasáknout ten vibe.
0: To už jsem párkrát v životě taky musela udělat tady tu situaci. Už je to teda sice hodně dávno, co jsem se musela dostat do takové pozice, ale párkrát se mi to s pár festákama stalo, že jsem neměla kapacity, možnost se tam jakkoliv dostat dovnitř do toho areálu, takže jsem stála někde daleko zapleten. Ale to je třeba 10 let zpátky.
1: No, jasný, tak to tím samozřejmě jako podporujeme, abychom všichni kupovali lístky na svoje oblíbené hudebnictvo, ale jako zároveň to leto je o těch vibech, takže stát jenom někde u plotu a tak jako poslouchat z dále písně taky může být fajn.
0: I
1: prostě
0: to je v pořádku.
1: Co srdce ráčí, že?
0: Nebudete mínit člověkem prostě. To je jasné, to je jasné. Kdo ví, třeba i nějaké další praktické tipy přijdou na řadu v následujících 3 hodinkách. Kája Vladyka za mikrofonem. Já se s váma loučím a se mnou zase zítra odpoledne. Tak
1: pa,
0: páčko, ahoj.
2: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. Série o tom, co jsme podělali.
3: Chudáčci. Poslouchej každý čtvrtek od 11 večer na rádiu Wave.
4: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
5: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
4: youtube.com/radiowave.
5: Rádio Wave.
6: Děláme vlny.
4: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

8 minut po 15. hodině na vlnách Rádia Wave dozněli Money D a Flowhajo a od mikrofonu už vás zdraví Kas Vladyka. Doufám, že se máte krásně, nám začíná společné úterní odpoledne 7.7. Samé krásné, doufám, že šťastné sedmičky. Abyste tak věděli, co nás čeká dneska, ještě tedy předtím, než odbije čtvrtá, tak už za malou chvilku si dáme například ukázku z nového questu, se kterým se vydáme do Japonska. Čekají nás taky tipy na kulturu, na filmy, na kina. No a z našeho úterního playlistu už je před námi nová Sofia Stel, hned potom Boy Harsher anebo Dukla.

0: To byly Dukla, Velosetrol a jejich druhý břeh a my si teď pustíme ukázku z nového dílu herního podcastu Quest. Ten se vydal do Japonska, aby si tam zajezdil nejen s tamnějšími trhači silnic a dálnic. Jarda se projel v závodní hře Forza Horizon 6 a své dojmy z virtuálního Tokia si rozhodně nenechá jenom pro sebe. Celý díl poslouchejte na webu Radio Wave a v podcastových aplikacích a tady už je slibovaná ukázka.
1: No, z Japonska teda nejsou, ale máš pocit, že z pohledu člověka, který tam nikdy nebyl, že je to jako stvárněný dobře?
2: Je to dostatečně dobře stvárněný na to, abych přesně jako člověk, který tam nikdy nebyl, si myslel, že takhle to tam vypadá.
1: Mm-hmm.
2: Je to samozřejmě mnohem na menším měřítku, to znamená, není to jedna ku jedné Tokio a jedna ku jedné ty provincie Japonska, ale je to dostatečně chytře zmenšeno na to, aby se tam člověk mohl vyřádit, zároveň jako chvilku tím městem třeba jel, aby to nebylo jenom jako, že mňou a projedeš jako městem.
1: No tak mám pocit, že to bývá teda v reálu. Když máš to sportovní auto a není zrovna červená, tak...
2: No, v tom Tokiu úplně ne. V tom Tokiu úplně ne, co jsem měl možnost vidět z různých třeba Top Gearů a podobných věcí, že skutečně tam se jako zastavíš na chvilku.
1: Oni hlavně dbají na ty dopravní předpisy, ale zas o to víc můžeš obdivovat auta v ulicích.
2: Ano. A ano, obdivování aut, důležitá věc, poznamenejme se někam na myšlenkovou mapu, že se k tomu ještě vrátíme, ale budu povídat o chvilku ještě o tom prostředí. Většinu času se nepohybuješ ve městech, ve Forza Horizon 6, ale to vůbec nevadí. Naopak si myslím, že vlastně příroda vždycky byla hlavním jakoby tahákem toho, co, na co se koukáš ve Forza Horizon jako sérii.
1: Tak ona, japonská příroda, je proslulá tím, že je dost krásná.
2: A hlavně je dost variabilní, to je na tom to podstatný, že vlastně se tam dostaneš jak na... Až na vrcholky hor, kam výjdu jenom já.
1: Počkej, takže vyjel jsi na Fuji, nebo jak, no, jak tomu mám rozumět?
2: Hora Fuji tam je, jako někde v pozadí, nevyjedeš úplně nahoru, že bys jako řekla, nasedla do svého Maserati a řekla a já jdu.
1: Tak, aby to bylo pravdy, nebo podle pravdy, tak musí být hora Fuji většinu času zahalená oparem mlhy, protože ona je reálně vidět asi 100 dní v měsíci.
2: Tak naštěstí jsme se...
1: měsíci v roce.
2: Naštěstí jsme se trefili do jednoho z těch 100 dní. Je
1: do
2: vidět.
1: Forze se vždycky trefíš.
2: A v tom celkovém prostředí je tam hrozně příjemný vidět, jak je to dělané jako s úctou k té krajině, že skutečně jako, že to není taková ta vyumělkovaná japonská krajina, ale že jako, jakožto člověk, který tam nikdy nebyl, můžu říct, že ano, takhle bych si dovedl představit, že to tam skutečně vypadá a že skutečně, když jedu autem po japonském venkově nebo po japonské i přírodě, takže takovejhle zážitek z toho budu mít, což je jako asi velký pozitivum té hry.
1: Mm-hmm. Takže tvůj dojem je, jako bys tam byl.
3: Quest. A s vámi recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádiu Wave.
4: Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: puoi parlare, vieni, vieni, ti aspetto.
1: To byla L.A., ti aspetto a troška italského rapu. Máme 15 hodin a 33 minut a teď se vrátíme zpátky k nám do České republiky, kde má prý přibližně 80% Čechů a Češek podle nového výzkumu pocit, že se v České republice může svobodně vyjadřovat. Každý pátý ale tvrdí opak. Jak tedy vidí svobodu slova mladá generace a která témata považují Češi a Češky za nejkontroverznější? Právě o tom bude nový Impact se sociologem Matoušem Pilnáčkem. Dneska večer ve 20 hodin na Radio Wave.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové. Dnes od 8 večer na Radio Wave. Speeding girl, speeding boy.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 15 hodin a 39 minut v úterý 7. července a já už pro vás mám tipy, kam a na co dneska do kina. Začínáme kinem Biocentrál v Hradci Králové. Tady můžete dneska vidět dobrodružný dokument o opičákovi jménem Sai. Snímek Amazonie ve 6:45 a ve 20 hodin potom nové žhavé komediální drama Olivie Wilde a Seta Rogena. Pozvání ve 20 hodin v kině Biocentrál. V biografu Kotva v Českých Budějovicích dneska můžete vidět úplnou klasiku z roku 85 a to snímek Návrat do budoucnosti ve 20 hodin. Kino Lucerna v Brně má dneska na programu nový rodinný animák, u kterého možná ukápne slza, a to Toy Story 5 ve 6:45 a ve 20 hodin potom snímek Pozvání. No a poslední tip putuje do pražského letenského kina Bio Oko, kde můžete v 18 hodin vidět skvělý nový horor Posedlost, který stále láme rekordy návštěvnosti a já vám ho taky velmi doporučuji, pokud máte rádi horory. A v 8:30 potom úplně nakonec mysteriózní thriller Ďáblův advokát v pražském kině Bio Oko.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Za 10 minut bude 16 hodin. Na rádiu Wave doznívá Karolina Beranová s krásným trackem Prak. Ještě než budou 4, tak nám zazní skvělá Micky, Adam the World nebo Camille. No a hned po 16. hodině na vás čekají Igloo Ghost a nebo Corbin. U mikrofonu je pro vás až do 17:30 Kas Vladyka.
1: A já jsem nadšená.
2: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
3: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online?
2: Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje.
3: Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

To byl Corbin na Radio Wave a nám pokračuje úterní odpoledne s Kasem Vladykou po čtvrté. Doufám, že si ho užíváte. Máme úterý 7. července a podle stránek daysoftheyear.com se dneska slaví Světový den čokolády, ale zároveň také Světový den odpuštění, což je podle mě krásná kombinace a možná ideální příležitost k tomu dát si jako odpolední svačinku něco sladkého, jako například právě čokoládu. A kdybyste se náhodou cítili nějak provinile z nějakého důvodu, tak si můžete hned odpustit. My jedeme dále v této hodince. Do pěti nás čeká například ukázka z nových fasád na téma hravost, musíme si hrát, dáme si taky tipy na divadla, no a teď už jsou před námi z našeho playlistu nový eBay, Christine and the Queens anebo Islands.

0: Na Radio Wave dohráli Islands, no a ohraní a hravosti jsou i nejnovější fasády. Kdy jste si naposled hráli? Počítali žlutá auta, šplhali, válili sudy nebo dělali, že země je láva? Hravost by podle hosta nejnovějších fasád, sochaře a spoluzakladatele Zhotoven Matěje Hajka měla přesahovat hranice dětských hřišť. Jinak by nám totiž zakrněl mozek. Alena Harciníková s Matějem Hajkem v podcastu Fasády řeší, jak by mělo vypadat ideální dětské hřiště, ale taky kde a jak se může vyblbnout dospělák. Čekejte tedy recepty na hravost a zase trochu jiný pohled na město kolem vás. Tady už je ukázka z nových fasád.
1: Úplně na základu je to, že vy kráčíte nějakou už přesně jako rutinou nebo nějakou zaběhlou cestou a je to o tom vlastně nastavení vaší mysli, zdali vlastně objevujete něco nového nebo ne. Zda je to utilitární pohyb z bodu A do bodu B, nebo jestli máte to mentální nastavení, že právě jste v tom módu explorer, jako nějaký průzkumník, což je nějaká hravost právě v tom obsažená. A pak jako možná to směřuje k tomu teda bavit se o tom, zdali jako je úkolem jako umělců, architektů a designerů veřejného prostoru vytvářet situace, které člověka vytrhávají z běžného vnímání. Za mě jako ano, jako samozřejmě přiměřeně.
2: Vnímám to tak, že mám pocit, že by souhlasil.
1: přiměřeně asi okolnostem, že jo, tak někde je vhodný jako být velmi utilitární a někde jako je prostor na to vytvořit situaci, která vám umožní zažít jako ten běžný stav věcí znovu a jinak. A za mě vlastně tohle je jakoby jedna z primárních funkcí umění obecně. Jako umělecký dílo, který má tu možnost, vám dává možnost si vlastně přenastavit vnímání těch symbolů, který to umělecké dílo vlastně přináší.
2: No já jsem tím narážela i na ty památníky, protože vím, že vlastně ta myšlenka, kterou jako razíš, je, že i ty památníky by měly mít nějaký hravý prvek a že to nemusí být vlastně nic jako zvláštního, to, že my si budeme hrát na něčem, co má být vlastně trošku vážný nebo možná z toho máme mít trošku respekt.
1: O čem je kultura, že jo? Kultura pracuje s nějakou tradicí a ověřuje, zdali ta tradice je platná. Vezme tu tradici, zatřese s ní, jako tím kulturním tancem a to, co opadá, prostě už nefunguje. Jo?
2: Takže takový stromeček prostě na konci Vánoc.
1: Třeba v určitým jako pohledu, kdybychom byli takový, jako, to by bylo hodně jako postapo, ale
3: fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Pořad o veřejném prostoru a architektuře, který jde až na cihlu. S Alenou Harciníkovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Český rozhlas, rádio Wave, děláme vlny.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Bylo půl páté v úterý 7. července a já mám pro vás tipy na UMČO, tedy konkrétně na dvě výstavy dneska v Ostravě a v Praze. V Ostravské galerii výtvarného umění můžete současně navštívit výstavu Bezčasí, a to až do 23. srpna. Tahle výstava se zabývá výrazovými proměnami malby 19. století v dívech s prvky lyrismu, poetičnosti a nostalgie na rozhraní imaginativního a realistického vidění. Autorsky je zastoupena Václavem Brožíkem, Alojzem Bubákem, Vojtěchem Hinajsem, Antonínem Machkem, Amálí Kvidem a Antonínem Mánesovými a řadou dalších. To je Ostravská galerie výtvarného umění až do 23. srpna. No a v pražské DSC galerii můžete dneska navštívit vernisáž, a to výstavy s názvem Forgotten Realms. Tahle výstava představuje tvorbu čtyř výrazných uměleckých osobností středoevropské současné scény. A to Beaty Hechtové, Botonda Kerestesiho, Kristýny Bukovčákové Navrátil a Dominika Styka. Každý z vystavujících umělců a umělkyň přináší vlastní pohled na vztah člověka, přírody a mýtu. To od futuristického folkloru a ekologických rituálů až přes absurdní obrazové koláže, propojující různé časové roviny až po citlivé zkoumání mikroekosystémů, rostlin, hmyzu, textilí, masek a loutkařských forem. To zní velmi pestře, to je DSC galerie. Vernisáž dneska od 18 hodin.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Co mám s tebou dělat, pekárek?
5: Největší práskačský pohov jsou řidiči.
4: A do dna.
6: Ty jsi nabůral geniálního!
4: Tu si kamaráde nacvakáš a na kočírování můžeš zapomenout.
7: Filmová retrosérie Bolha.
8: Jo, nechaj řídit a mě kvůli pár plechům šouknou sem.
7: Ve čtvrtek večer na ČT1 a v i vysílání.

0: 16 hodin a 43 minut na Radio Wave dozněla domácí kapela Iggy Majerov. No a s novinkou, která je teď před námi, se naopak přesuneme do Koreji. Je totiž před námi společný debut zpěváků The 8 a Vernona z jinak 13členého k-popového boybandu Seventeen. Jejich nový projekt nese název V8 a spojuje dva velmi populární hudební žánry, a to k-pop a hyperpop. Tohle už je jejich osobitá novinka s názvem Sing a Song.
1: Novinka.

0: 16:52 na rádiu Wave doznívá Alice Merton s trackem Waste My Life. Před námi jsou Jitsky a Toyota Vangelis nebo Magdy Marco. No a hned po páté na vás čekají skvělá Horse Girl nebo Dylan Brady. U mikrofonu je pro vás až do 17:30 Kasladika.
1: A jsem nadšená.
2: Buchty. Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.

14 hodin na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.

To byl Dylan Brady s Bangříkem Stay High. Myslím, že nám krásně otevřel společnou poslední půlhodinku. V úterním odpoledni s Kasem Vladykou už v 17:30 totiž na vás čeká nové podhoubí, tentokrát na téma obnovitelné zdroje. Ještě předtím si ale dáme poslední dnešní kulturní tipy na živou hudbu a koncerty, kdyby se vám chtělo takhle při úterním večeru ještě vyrazit za zábavou. No a z našeho playlistu už jsou před námi Fouché, Bon Iver nebo Meren Morris.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Máme 17 hodin a 17 minut v úterý 7.7. Krásné čísla samé a já mám pro vás poslední dnešní kulturní tipy, a to na koncerty a živou hudbu dneska večer. Začínáme v ostravském baráku, kde od 7:30 zahrají Katlon a Přeplesk. Barákem tedy bude znít vietnamský raw hardcore a taky domácí support z Nového Jičína. Přesouváme se do Prahy. V Meat Factory dneska, tady konkrétně na Dvorku za smíchovskou továrnou Meat Factory, zahrají Josefína Dusk a Spiral Sadness, a to od 20 hodin. V pražském klubu Sub-Zero dneska od 20 hodin vystoupí Bakken Grillen, tedy antifašistický a antirasistický Free Form Death Jazz Quartet ze Švédska. A poslední pozvánka putuje do pražského fóra Karlín, kde od 19 hodin zahrají Idols. Tato britská skupina se dvěma alby, která se umístila na prvním místě britských hitparád, se z undergroundových miláčků vyšplhala na celosvětově uznávanou kapelu, několikrát nominovanou na cenu Grammy. Teď dobývají filmový průmysl s jejich prvním soundtrackem k filmu Caught Stealing z roku 2025 od režiséra Darrena Aronofskyho. Připomínám, Idols tedy můžete zažít dneska večer ve fóru Karlín od 19 hodin. Příjemnou zábavu.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: To byl Dominik Fajk na Radio Wave 17 hodin a 28 minut a před námi už je z Brusu nové podhoubí. To se tentokrát zaměřilo na obnovitelné zdroje s programovým ředitelem Svazu moderní energetiky Martinem Sedlákem, který se podílí na projektu Nová energie Česka. S Prokopem Pidhartem se baví například o tom, jaké vlivy u nás působí. Nejen vnitrostátní, ale i zvenčí a jaké nové tváře by měly energetickou transformaci komunikovat. Tady už je nové podhoubí v celém znění a od mikrofonu se s vámi loučí Kas Vladyka.
1: Podhoubí. O prostředí, ve kterém žijeme a o lidech, kteří nás inspirují. Podhoubí. Environmentální pořad Rádia Wave.
2: Elektřinu a pokud možno co nejlevnější chce většina z nás. Novým technologiím, které umí vyrábět elektřinu levněji, zároveň i čistší a můžeme díky nim být energeticky soběstační, se u nás zatím spíš bráníme. Co stojí za tím, že máme v rámci Evropské unie nejmenší podíl výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů? O tom si budeme povídat s Martinem Sedlákem ze Svazu moderní energetiky a zároveň mluvčím iniciativy Nová energie Česka.
1: Podhoubí s Prokopem Pidhartem na Radio Wave.
2: 1. července vyšlo srovnání od Eurostatu, jak si vedou státy Evropské unie v rámci výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Martine, kde jste v tom žebříčku našel Českou republiku?
3: Česká republika se bohužel bude hledat velmi snadno. Jsme poslední.
2: No jak si to vysvětlujete?
3: Vděčíme za to vlastně povolovacím procesům v České republice a to, že se v České republice větrná elektrárna povoluje často více než 10 let, nás bohužel vede na poslední místo v žebříčku mezi evropskými státy ve výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů. Možná, kdybychom posluchačům měli říct nějaký příměr, kde Česká republika dneska je, tak v současné době se hraje mistrovství světa ve fotbale a je to jako kdybychom nejlepšího hráče nechali sedět celý zápas na lavičce. Větrná energetika je právě to řešení, které nám může slevnit elektřinu a pomoct nahradit uhlí, ale bohužel v České republice ji nevyužíváme.
2: No a obstojí ten argument, že v jiných státech to jde, protože třeba mají moře, kde víc fouká a že většina třeba těch zemí, kde opravdu se vyrábí hodně z větru, tak je to díky těm mořím?
3: Nemusí tak obstát. Když se podíváme na sousední Rakousko, které také moře nemá, tak má poměrně více větrných elektráren a využívá je právě k tomu, aby se po roce 2030 dostali na 100% elektřiny z obnovitelných zdrojů.
2: No dobře, a co to teda znamená pro naši energetiku a vlastně pro občany téhletý země?
3: Česko je jeden z mála států v Evropě, který ještě stále má vysoký podíl uhlí. A to není dobré pro konkurenceschopnost české ekonomiky, protože cena emisních povolenek potom táhne náklady na energie vysoko. Ve chvíli, kdyby jsme měli vyšší podíl obnovitelných zdrojů, tak se nám podaří právě oddělit cenu fosilních paliv od té koncové ceny silové elektřiny pro koncové spotřebitele a je to výhodnější právě do budoucna. Když se můžeme podívat na české výrobce v České republice, tak řada z nich je zapojená do mezinárodních řetězců. Jsou to například firmy, které dodávají v rámci automobilového průmyslu a jejich odběratele v západní Evropě se logicky časem budou ptát, jak vypadá jejich celkový mix, včetně i dodávek energií. A ve chvíli, kdy nebudou mít elektřinu z obnovitelných zdrojů, tak jim dokonce může hrozit, že z těchto dodavatelských řetězců mohou vypadnout.
2: Zkuste nám přiblížit, jak se vlastně tvoří cena elektřiny a jaký vliv na to mají ty obnovitelné zdroje?
3: Významnou část koncové ceny elektřiny tvoří právě silovka. To je vlastně ten náklad za výrobu elektřiny, který se skládá z jednotlivých energetických zdrojů, které jsou aktuálně k dispozici. A potom jsou regulované části. Například je to za distribuci, tedy přivedení elektřiny až k tomu koncovému spotřebiteli, třeba domácnosti nebo firmě. A také různé poplatky. V minulosti to třeba v České republice byly poplatky spojené s výrobou obnovitelných zdrojů, ale ty od začátku letošního roku na sebe převzal kompletně stát, takže platí stát ze státního rozpočtu. To, co obnovitelné zdroje dokáží ovlivnit, tak je ta cena silové elektřiny. Třeba vidíme to v letošním roce ve Španělsku, kterému se za posledních 5 let podařilo významně v obnovitelných zdrojích posunout a tam dokonce dochází k oddělení cen právě silové ceny elektřiny díky vysokému nárůstu obnovitelných zdrojů a cen zemního plynu. A když vypukla energetická krize díky válečnému konfliktu v Íránu, to, že Írán zablokoval Hormuzský průplav, tak vedlo k nedostatku zemního plynu ve světě. Ve Španělsku to ovlivňovalo od začátku roku jenom velmi malý počet hodin, kdy byla cena zemního plynu vysoká, ale děti právě za to Španělsko vysokému podílu obnovitelných zdrojů. V Itálii, které má nižší podíl obnovitelných zdrojů, tak tam byl určující cenou právě pro koncové spotřebitele zemní plyn, ne obnovitelné zdroje.
4: Pojďme se ještě vrátit tomu žebříčku, ale já bych rád se podíval jako celosvětově vlastně, když vykročíme z té Evropské unie, jak si vedeme celosvětově v tom podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů?
3: Když se podíváme mimo Evropskou unii, tak lídrem v rozvoji obnovitelných zdrojů je v posledních letech Čína. Ta má každoročně největší nárůsty jak solárních, tak větrných elektráren, ale vlastně to možná někoho může překvapit, i když nastoupil Donald Trump s plánem zastavit rozvoj obnovitelných zdrojů, tak nejvíce připojovaných obnovitelných zdrojů ve Spojených státech jsou také právě obnovitelné zdroje. On tam vede sice válku proti novým větrným projektům, v některých oblastech je úspěšný, snaží se ty firmy nalákat zpátky do využití fosilních paliv, což úplně nedává smysl z pohledu ochrany klimatu a dalších témat, ale daří se ve Spojených státech dál stavět větrné i solární projekty. Konkrétně nedávno byl ve Spojených státech připojen k síti jeden z největších světových projektů větrných elektráren.
4: Co se vlastně děje v naší společnosti, že na jednu stranu máme zájem a chceme mít levnou elektřinu. Všichni vlastně potřebujeme, ale teď tady sledujeme naprostý odpor k novým technologiím, nebo hlavně teda k tomu větru, kdy to vlastně zdá se, skoro nikdo nechce, i když samozřejmě, když se podíváme na některé referenda, tak tam třeba, kde už ty větrníky ty lidé znají, tak ty referenda o výstavbách dalších větrníků dopadají pozitivně, takže není to tak, ale zároveň ten rozpor je teď veliký. Čím si to vysvětlujete?
3: Je to řada fenoménů, která do toho vstupuje. Větrné elektrárny se v České republice nikdy moc nerozvíjely. Máme nějakých necelých 400 MW větrných elektráren a já se v energetice pohybuju pomalu 25 let a pamatuju se, že i v nutých letech jsme se mohli setkat s mýty, které byly spojeny s obnovitelnými zdroji. V některých věcech třeba to byla obava z hluku, že větrné elektrárny budou moc hlučné v té dané lokalitě. Přestože v České republice platí jedny z nejpřísnějších norem, co se týče sledování hluku a vlivu na lidské zdraví. Právě v téhle té oblasti větrné elektrárny musí dodržet 40 decibelů během noci, což jsou jedny z nejpřísnějších čísel v rámci Evropy. Ale pokud se podíváme na tu současnou situaci, tak my v Evropě můžeme sledovat už od první energetické krize v roce 2022, která byla způsobena nedostatkem ruského zemního plynu v Evropě, nárůst dezinformačních narrativů, které jsou spojeny s obnovitelnými zdroji, a není to jenom fenomén České republiky. Právě ve svazu moderní energetiky jsme se dívali, jak ta diskuze vypadá v jiných evropských státech, třeba v Polsku, nebo jestli existují nějaké zastřešující organizace, které to téma sledují, zahraničních vlivů, které se snaží narušit diskuzi o dekarbonizaci a nebo proměně energetiky. Jsou to například reporty NATO nebo i Evropské komise, které uvádí, že je znát nárůst dezinformačních zpráv řízených Ruskem. A to logicky potom vstupuje do rozjitřené debaty v lokalitách, které potom pomocí zvýraznění těch slabších stránek obnovitelných zdrojů u některých částí společnosti dokáží to téma velmi silně narušit. Rozhodně to neplatí tedy, že každý odpůrce větrných elektráren v České republice je ruský dezinformátor. Jsou tam zatím často legitimní pohledy to, že se obec rozhodne, že nechce mít větrné elektrárny na svém katastru, protože třeba se chtějí soustředit více na turistický ruch nebo jiné oblasti, tak je naprosto legitimní. Na druhou stranu často k těm rozhodnutím dochází právě po záplavě řady mýtů. Vystrašení místních právě z obav vlivu na zdraví. Fenoménem posledních měsíců jsou třeba informace o tom, že z větrné elektrárny se ulupují drobné částečky, což když se podíváme na zkušenosti z větrných elektráren i recenzované studie, tak je to, můžeme na to doříct, úplný nesmysl. Z větrné elektrárny se ulomí, odloupnou pomocí abraze normálního vlivu počasí nějaké desítky gramů. Nejsou to nějaké významné kilogramy, které by z větrné elektrárny se ročně ulupovaly. Když to srovnáme s jinými lidskými činnostmi, třeba s podrážkami bot, tak je to daleko více, kolik pomocí abraze toho běžného šoupání bot se za rok uvolní více materiálu právě z lidských bot než z větrných elektráren.
1: Podhoubí na Radio Wave.
4: Vy jste nedávno představili iniciativu Nová energie Česka, ve které se zaměřujete hlavně na komunikaci tohohle tématu. Jak chcete začít?
3: Mm-hmm. Začínáme právě fakty místo strašení. A máme pocit, že česká společnost je zbytečně vystrašená z obnovitelných zdrojů. Aktuálně to schytávají větrné elektrárny, ale v některých lokalitách jsou tarčem i fotovoltaiky. Časem to můžou být i na energetická zařízení, které potřebujeme pro to, aby jsme zvládli úspěšný proces proměny energetiky směrem od spalování uhlí k čistým zdrojům. Cílem je tedy ve spolupráci s nezávislými experty vysvětlovat jednotlivé fenomény spojené s obnovitelnými zdroji, ale rádi bychom se dostali k pozitivním příkladům praxe. Jsou to i projekty, které jsou často spojeny s místní komunitou. To, že je od začátku spojená s projednáváním toho větrného parku, vede k navyšování důvěry. A můžeme vytáhnout jak příklady z České republiky, můžu uvést například Anenskou studánku na Pardubicku, kde je díky tomu, že tam větrné elektrárny už stojí několik let, tak se tam připravuje aktuálně nový projekt s vysokou důvěrou místních, ale i třeba příklady ze zahraničí, kdy známe například z Francie nebo z Polska, že spoluinvestorem může být i ta místní komunita. Může potom z toho jasně benefitovat pomocí právě té elektřiny vyráběné z těch jednotlivých typů obnovitelných zdrojů.
4: Když to téma komunikujete s lidmi, jaké otázky nejvíc zajímají obecně širokou veřejnost ohledně obnovitelných zdrojů?
3: Když se vezmu například některá veřejná projednání anebo diskuze v regionech, kde třeba větrná elektrárna nebo fotovoltaika může stát, tak je to právě zájem o to vysvětlit ty nepravdy nebo mýty, které často může člověk najít na sociálních sítích, ať už je to například právě ta abraze z větrných elektráren nebo vliv na zdraví. V rámci Nové energie Česka už jsme udělali dva webináře, takže když by někdo měl zájem si poslechnout hlas expertů, tak je může najít na našem kanálu na YouTube, kde jsme se věnovali jak vlivu na životní prostředí, což například komentoval Vojta Kotecký z Univerzity Karlovy, nebo meteorolog a klimatolog Michal Žák popisoval to, že větrná elektrárna nemůže způsobit tornádo nebo nedostat nebo naopak sucho, což jsou také některé fenomény, s kterými se bohužel můžete v regionech potkat.
4: Ano, já jsem viděl dokonce video, kde starosta nejmenované obce ukazuje vlastně fotky krup, že vlastně větrníky u nich způsobují i krupobytí.
3: Bohužel podobné věci se do české debaty dostávají a právě proto si myslíme, že ta fakta jsou opravdu potřeba.
4: Pojďme se podívat i na vlivy zvenčí a trošku je konkretizovat, protože ten náš obraz tady o větrné energetice, neutváříme si ho jenom my sami. Ten vliv zvenčí je velký, tak pojďme se o tom pobavit.
3: Jo, jsou to ty vlivy například bohužel z východu, které jsem už zmiňoval. To, že vidíme od roku 2022 jako značný nárůst fejkových účtů na sociálních sítích, které potom pomáhají tu jako zvyšovat dosahy těch mýtů či nepravd kolem obnovitelných zdrojů. Můžeme je nalézt bohužel i v české politice, kde je to spojeno jako s, například ze stranou PRO, ale i některými jako stranami, které nejsou zastoupeny v poslanecké sněmovně.
4: Nebude to tak, že když teď proti obnovitelným zdrojům spoustu lidí brojí, vlastně i ve vysoké politice, tak to nakonec stejně rozhodne trh?
3: Je to tak, ale my zároveň potřebujeme předvídatelné prostředí pro investice. Když si vezmete, že větší větrný park je investice v jednotkách miliard, tak ten investor potřebuje mít jistotu, že ty prostředky, které do toho bude vkládat, tak se mu taky vrátí. Když například srovnáme výsledky aukcí v Německu a v Česku, tak vidíme, že v České republice se soutěží výroba z elektřiny z větrných elektráren za dražší prostředky než v Německu. A je to dáno tím, že v Německu máte jistotu, že ten větrný park vznikne. V České republice investor často pracuje na 10 lokalitách a vyjde mu jenom jedna. A logicky potom musí nějakým způsobem zohlednit ty náklady v rámci toho projektu, který se mu pak povede.
4: Já jsem na pozvánce na tu akci, kde jste představovali ten projekt Nová energie Česka, četl, že vy chcete teda převzít aktivně iniciativu ve veřejné debatě o roli obnovitelných zdrojů, a to jak na celostátní, tak na lokální úrovni. Mě by zajímalo, jestli se ta komunikace nějak liší v těchto těch měřítkách.
3: Rozhodně ano. Je to víc osobnější přístup. Nedá se ta debata o rozvoji obnovitelných zdrojů vést jenom z pražské kavárny, ale je důležité jezdit za lidmi přímo do regionu a diskutovat s nimi. diskutovat jak s zvolenými zástupci těch daných obcí, tak i s občany. Pomocí i klidně jako více interaktivních záležitostí, tak nejenom, aby přijel expert, který bude mít hodinovou přednášku, ale zkusit je do toho rozhodovacího procesu vtáhnout od samotného začátku pomocí nějakých participativních metod. V té celostátní komunikaci je to primárně vysvětlování, zaměřování se na vysvětlování těch častých nepravd, které jsou v oblasti obnovitelných zdrojů přes klasické komunikační nástroje, jako jsou sociální sítě nebo právě zmiňované webináře.
4: Máte zkušenosti nějaký konkrétní, že když někdo věří tomu, že větrníky způsobují krupobytí, má k tomu různý fotky už a třeba grafy, který ani neví, odkaď má, takže když vy mu představíte fakta, že je schopen třeba uznat, že to tak úplně není?
3: Záleží, jak hluboce ten člověk těm informacím věří. A často se můžeme bohužel setkat s tím, že někdo objektivně větrné elektrárny nechce ve svém okolí a potom hledá informace, které mu to rozhodnutí pomohou obhájit. Ať už je to právě ta hrozba toho krupobytí, nebo zmiňované abraze z větrných elektráren, nebo obava z toho, že hluk z větrných elektráren, který tam není, tak mu potom poškodí zdraví. Pak už ve chvíli, kdy, a je to ve vědecké literatuře popsaný fenomén, je to takzvaný syndrom větrné elektrárny, tak se k tomu násobně hůře přistupuje a je ta diskuze složitější.
4: Já jsem se díval do komentářů, jak teda u příspěvků na sociálních sítích obecně o větru, o té energii z větru, tak ale teď u příspěvků, kde se právě říká, že jsme poslední a opravdu je vidět značný rozdíl v tom komentování, tak není to tak, že vlastně tohle trošku na nás funguje, že jsme teď teda ty poslední?
3: Já myslím, že se začíná i ta situace na sociálních sítích lehce otáčet ve prospěch obnovitelných zdrojů, nebo minimálně neutralizovat. Když si vezmu, jak ta diskuze vypadala třeba před čtvrt rokem, tak z 99% člověk našel pod příspěvky jenom negativní komentáře. Dneska si myslím, že už jako i sami lidi pochopili, že to není úplně dobrý směr. A když vidí v zahraničí, že třeba v případě Polska obnovitelné zdroje, včetně větrných elektráren, ten stát využívá, tak se možná zamýšlí nad tím, proč to v České republice nejde a jestli už to není jako přehnané, že se hledá jenom kritický pohled na větrné elektrárny, že se to snaží i sami vyrovnávat.
4: Kde se s vámi teď budeme moc potkat? V terénu nebo i online?
3: Podívám se napřed do minulosti. Když byl den otevřených dveří větrných elektrárn v České republice, tak jsme pomáhali produkovat den otevřených dveří ve Václavicích, což je druhý největší větrný park v České republice, kousek od Hrádku nad Nisou na Liberecku. Během celého dne, i když bylo deštivé počasí, tak tenhle větrný park navštívili stovky návštěvníků, kteří se chtěli podívat na to, jak vypadá větrná elektrárna zevnitř. A z 90%, aspoň s těmi lidmi, s kterými jsem měl příležitost diskutovat, tak bylo na jejich straně znát, že větrná elektrárna pro ně nepředstavuje žádnou bariéru. Naopak je to pro ně zajímavý energetický zdroj, který vlastně může být i v České republice využitý a ostatně právě tahle lokalita je dlouhodobě historicky spojená s využitím větrné energie. V minulosti tam stály větrné mlýny, dneska jsou tam větrné elektrárny a ještě navíc nabízí docela zajímavý kontrast. Když se podíváte z vyhlídky od Václavic, tak vidíte velký polský uhelný důl Turov, povrchový důl na hnědé uhlí a za mě je určitě lepší mít kousek od vesnice větrné elektrárny, než velký uhelný důl, který práší a vydává také hluk. Do budoucna bychom se právě na podobný typ akcí chtěli více zaměřit. Právě ta osobní zkušenost lidí, kteří mohou si projít větrný park, podívat se do tubusu větrné elektrárny, myslím si, že může demitizovat větrnou energetiku v České republice a posunout nás směrem dopředu.
4: Takže budete aktivní třeba na sociálních sítích?
3: Určitě. Například lidé nás můžou najít na Instagramu, kde najdou profil Nová energie Česká, kde my a naši kolegové z biznesu, anebo i nezávislí experti, nejenom větrnou energetiku, ale chceme se zaměřit i na vysvětlování souvislostí kolem fotovoltaiky nebo bioplynových stanic či akumulace energie. Mohou tam najít návštěvníci zajímavá videa, která časem budou ještě více přibývat, například reportáže z jednotlivých třeba výzkumných pracovišť v České republice, kteří pracují na moderní energetice a ukazují, jak by do budoucna mohla fungovat.
4: A když se v obcích projednává třeba na zastupitelstvu právě výstavba větrných elektráren a přijede nějaký spolek, který právě tam přináší ty dezinformace a mýty a straší, Může to být tak, že na takovýhle projednání dorazíte i vy?
3: Pokud nás zastupitelé či starosta pozve, tak určitě jsme schopni tam přijet. Kolegové, kteří se právě tady téhle části našeho projektu věnují, tak mohou nabídnout sami informace, nebo můžeme doporučit nějakého nezávislého, například experta z univerzit.
4: No, jak byste si přál, aby to s energií v České republice vypadalo třeba za 10-15 let?
3: Za mě by bylo nejlepší, kdyby jsme v následujících letech nebo ideálně měsících našli společenskou shodu o tom, jak využívat obnovitelné zdroje v České republice a dostali se k tomu, aby alespoň třetina energie z obnovitelných zdrojů někdy na přelomu tohle z toho desetiletí a začátku příštího desetiletí byla v České republice jako běžnou součástí naší ekonomiky a energetiky. Časem ideálně k nějakým 50% energie z obnovitelných zdrojů, tak to by byla dobrá cesta, která by pomohla i České republice. Fenomény, které jsou s tím spojeny, tak je posilování energetické bezpečnosti České republiky i výhledově konkurenceschopnost české ekonomiky. Jestli chceme zachovat prosperitu Česka, tak obnovitelné zdroje k tomu patří.
4: Tak jo, tak díky za rozhovor a ať se daří.
3: Také díky za vaše otázky a hezký den.
1: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Vyvětrej si hlavu. Poslouchej Nádech na rádiu Wave. Lucie Zajda a její hosté. Dnes od 7 večer.
6: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave. Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji, letní podcast

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Wave.
1: Český rozhlas Radio Wave.
0: Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny.
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na Radio Wave.
2: Krásný den, je tu nový díl podcastu Šatníky, kterým vás bude provázet Veronika Rupert. Dneska to bude návštěva a bude to návštěva velmi speciální, já jsem na ní strašně zvědavá. Tohle setkání vzniklo hrozně hezkým způsobem. Možná jste slyšeli jednu z uplynulých epizod Šatníků s food artistkou Jarmilou Červenou. Já jsem se Jarmily jako každého v závěru ptala, koho by ráda v Šatnících slyšela a ona říkala, že by ráda slyšela více mužů, více kluků. A já jsem jí říkala, jo, to je super, já taky, ale je to hrozně těžký ty kluky do toho přemluvit. Není to pro mě úplně snadný je do toho natáčení získat. A protože vy, posluchačstvo Šatníků, jste úplně úžasný, tak potom se začala plnit schránka podcastu Šatníky na Instagramu různými tipy na kluky. A jeden z nich byl hrozně hezký, protože napsala posluchačka Kristýna s tím, že endorsla svýho kluka. A mně to přišlo moc milý, takže jsem se s Kristýny klukem, který se jmenuje Oliver, spojila. A přišla jsem s takovým nápadem, že by vlastně mohli být v podcastu oba dva, protože jsou pár, a mohli by mluvit o tom, jak vlastně vidí toho druhýho, samozřejmě v čem se oni sami cítí dobře, ale že by taky mohli dostat takovou výzvu, aby to byla trochu hra. A to se Oliverovi líbilo a přistoupila na to i Kristýna. No a v čem ta hra spočívá? Takže já jsem jim řekla, aby každý jednak přišel v nějakém outfitu, ve kterém se cítí dobře, abychom se setkali v něčem, o čem oni sami chtějí mluvit a v čem se cítí komfortně. No a druhák, aby každý z nich vybral z šatníku toho druhého nějakých jako 5 kousků, který mají strašně rádi, ve kterých vlastně cítí, že to je ten člověk, vlastně v čem oni rádi tu svoji druhou polovičku vidí a co se jim strašně líbí. Což myslím, že může být docela zajímavý, protože každý toho druhýho vidíme trošku jinak než sami sebe, takže jsem strašně zvědavá, jak tenhle experiment vlastně zafunguje a jaký to dnešní natáčení bude. Nebudem se scházet u Kristýny a u Olivera doma, ale sejdeme se v takovém pracovním ateliéru, kam vlastně Kristýna a Oliver slíbili, že všechny ty věci přinesou. A já už jsem teď tady skoro za rohem, jsem v Praze, jsem na Letný, takže se přiznám, že tentokrát jsem to neměla až tak daleko na to natáčení. Ale blíží se nějaká velká bouřka, takže doufám, že úplně nezmoknou cestou, je to hned za růžkem, tak už jdu na to a doufám, že se vám tenhle díl bude hezky poslouchat a jsem strašně ráda, ještě jednou děkuju, že jste tak aktivní komunita a že se takhle aktivně vlastně do natáčení Šatníků zapojujete, přijde mi to vlastně to nejhezčí, co jako autorky zvedu můžeme vlastně mít. Takže díky a jdem na
0: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic na rádiu Wave.
3: Ahoj.
4: Čau.
2: Ahoj, takže vy jste Kristýna a Oliver.
3: Je to tak.
2: Můžete mi říct pár slov o sobě?
4: Já dělám scenaristiku a taky filmuju, věnuju se režii.
2: A žiješ v Praze, jsi pražská nebo mimo pražská?
4: Jsem pražská, jo, narodila jsem se v Praze, na Praze 4.
3: Já jsem programátor, já dělám různý softwarový inženýrství.
2: My jsme tady teď v takovém místě, kde to vypadá jako mega cool bar. Možná je to bar, který dříve existoval a o kterém jsem hodně slyšela, je to tak?
3: Jo, slyšela se něm, jo. Tak to je výborný, výborný. My tady vlastně pokračujeme hrdě, neseme tuhle pochodeň Splitu dál a akorát jsme ji jako přetvořili vlastně na nějaký office nebo co-work space, no. Tak já tady prostě trávím většinu svýho ťukání do klávesnice, ale samozřejmě skrze všechny jako věci, co nabízí ten prostor, tak se občas stane jako barem nebo nějakým jako veselým prostorem.
2: Je tady taky velký projekční plátno, protože vy vlastně oba dva nějakým způsobem děláte do filmu. Tak pojďme se teda podívat na ty vaše věci a na ten váš styl. Je tady krásně naimprovizovaný takový štendr. Je to tyčka zavěšená, zaháknutá na jedné straně o monitor a na druhé pláček ve výloze skvělý.
3: Hele, musel jsem si nějak poradit.
2: Jo, tak pojďme, kdo chce začít? Chcete jít na střídačku třeba? Jo, nebo jo?
3: Chris, tak vykopni.
4: Já mám vykopnout a já jako by svým, anebo, no tak já začnu jako...
2: Možná začni svým outfitem,
4: jo,
2: ať řeknete nejdřív sami za sebe, hustý, že jo, a pak budete mluvit o tom druhým. Mně to přijde takový fér.
3: Já jsem myslel, že budeme mluvit jenom o tom druhým, proč jsme to vybrali, ale ne, make sense.
4: Tak jo, takže, co já mám teďka na sobě, teď jsem si na jednom takovém pop-upu, jmenuje se to, myslím, že Recover Fashion, koupila od jedné designérky Vlasty Brown tadyhle ten top. Je to takovej jako Y2K topík bez ramínek a přijde mi to hrozně super, hrozně ke mně sedí, fakt jako se v něm cítím úžasně a nosím ho teďka každý den skoro.
2: Je dobrý na tohle počasí, horký, jo, jo. Který teď panuje, když to

0: Já se teďka docela ráda oblíkám tak jako mladistvě do toho stylu Y2K, to mě baví asi nejvíc teďka, hodně jako crop topy a nevím, ráda se cítím hot.
1: Jo, v těchto letech mega.
0: Jo.
2: Jo, a cítíš se v tom dobře prostě.
0: Jo.
2: A je to celý černý? Jakože seš ten člověk, co nosí jenom černou? Tady myslím, že to nevypadá na tom štendru, ale teď se dívám na tebe.
0: Myslím si, že nosím převážně černou, ale jako mám různý kousky, kterýma se to snažím jako vyvážit, nebo baví mě prostě i jiný barvy, ale ta černá je jako super.
2: A co jsi zažívala ty osobně, když byla ta doba Y2K, jako v jaký jsi byla fázi svýho života, jakože když se teď do toho oblíkneš, víš, tak co to vlastně pro tebe je, že třeba pro mě to je, když mi bylo 20.
0: Okay.
2: A byla jsem jako v čerstvé po maturitě a právě jako byla jsem prostě hodně na začátku všeho a bylo to jako specifický období pro mě hodně.
0: A to, že Y2K jsou jakoby 90. až 0. léta, ne? No, to mi bylo třeba 6 let.
2: Takže to nosili vlastně lidi, kteří, když ty jsi byla malá holka a ty lidi, co to nosili, tak byly ty velký holky, jakoby.
0: Jo, mě jako baví asi ten jako americký Y2K styl, vidím jako rozpálený beton, nějaký jako solária a suburban styl a v něčem je to hrozně nevkusný, ale zároveň to má nějaký jako spice tím, že už je to jako minulost, no. Pro mě...
2: Já si představuju Trumpa, jak tě poslouchá a říká, jo, solária, to je cool. Že mě to hrozně baví, tenhle ten střet jako těch světů, úplně rozdílný.
0: Jo, no, já docela i sleduju různý umělce, který si s tím hrajou a vlastně vytvářejí takový jako hororový obrázky nějakých jako barových tanečnic, všechno je to ale jako 0. léta, všichni jsou prostě fakt jako spálený tím sluníčkem, je to někde právě na předměstí, takový jako nechutný, prostě nepříjemný, disturbing obrazy, ale vlastně mě to baví, jo, velký rty, ještě napíchaný a tak, že už to i přesahuje do nějakého jako hororu, že to vlastně není až jako hezký. A...
2: To je takový body horror.
0: Jo.
2: Což jako neříkáme jako shameově, to je prostě žánr filmový, pokud to neznáte, tak si najděte, to je úplně jako úžasný žánr, který některý lidi v tom totálně jako jedou a je to jako kultovní záležitost. No nicméně ty do toho nejdeš úplně, jako do takovýchhlech věcí esteticky, protože spálená ze solárka nejseš a ty máš taky své, to vypadá.
0: To jo, ale to jo, někdy bych docela vyzkoušela právě třeba botox jako na rty. Jo, jako chtěla bych to zkusit a solárko bych taky chtěla zkusit.
2: To je totálně crazy pro mě fakt je taková ta doba, kdy jako taky jsem chodila do solárka právě v té době, ale vlastně lituju toho dneska, vlastně bych to už nikdy neudělala, že jsem to dělala v té době, že mi to přišlo těsně cool, protože všechny ty ostatní holky taky byly opálený a bylo to takový to, že když nemáš ten správný odstín, tak vlastně nejseš dost cool, jdeš na tu party, musíš mít ten pupík venku, musíš mít ten krop a to... A vlastně je to už dneska takový, že nemám chuť to udělat, ale chápu to. A zase vlastně, když jsem o tom mluvila, tak mě napadlo, že já třeba mám takovýhle jako slabost hrozně pro 80s, kdy vlastně já jsem byla 6letá holka a moje máma nosila přesně takový halenky, jako dneska mám, tyhle ty jako volány a 80s, jako krátký rukáv, prostě velký objem, velký ramena. A taky mám proto slabost, protože to byly ty velký holky, když já jsem byla malá holka. Jasně. Oni byli ty cool holky prostě, jo, takže já to jako chápu, tu fascinaci jako tou dobu, to je hrozně vtipný. A co pro tebe teda je ta věc, Oliver, ten tvůj outfit, pojď mi říct trošku o tvém outfitu a o tvých jako formativních fashion věcech taky, no.
1: Takže já mám na sobě tričko šedý, který je vlastně asi sešitý z víc triček, jsou na něm takový proužky. To tričko jsme koupili vlastně na jednom tom Recover Fashionu, což je mimochodem super akce. Pro mě to je jako skvělý, protože nejsem úplně typ, který by obíhal shopy a hrozně se mi líbí, když je spousta dobrých věcí na jednom místě. A oni vždycky udělají jednou za čas pop-up, já si tam doplním šatník a vlastně...
2: Vyřešený.
1: Takhle, vyřešený, no. Tak tam mám vlastně nějaký už oblíbený týpky, který se tam opakovaně jako vyskytujou a tím vždycky mají nějaký dobrý kousek, co se mi líbí. Tak tam jsem vzal tohle tričko. Je to od nějakého designera, nevím od koho, nějakého italského, to není asi důležitý. Pak mám plavky, protože je horko.

0: Tohle je výhoda pánských plavek.
1: Jo.
0: Protože jako často jsou to trenýrky,
1: je to
0: takový
1: tak,
0: černý prostě. A to nikdo neví, co to je. Prostě jsou to černý kraťasy. Jako. To máte dobrý. Já kdybych přišla v plavkách, kdybychom přišli v plavkách, tak je to hned jasný. No. Jako. A byl by to taky statement svýho druhu teda.
1: To by byl, to by určitě byl. Zase jako nevýhoda těch pánských plavek je, že vevnitř je síťka, jo? Nebo já nevím, jestli máte síťku?
2: Nemáme.
1: Nemáte, že jo? A ta síťka jako je na dlouhodobý sezení fakt blbá. Jo? Takže litu toho občas, ale nedá se nic dělat, prostě pokud se fakt nedá ani dejchat, tak já zvolím tuhle metodu. Bohužel, až najdu tyhle kraťasy někde, tak si je koupím a budu mít normální kraťasy, jako proper boy.
0: Prostě sportovní materiál, funkční, černý, do půly stehen.
1: Yes.
0: S rozparečkem malým na straně.
1: Pak mám boty, adidasky prostě. To jsou boty, které mám už druhý nebo třetí, myslím. Já jsem tenhle ten typ, co když má něco rád a dá si to koupit znova, tak si to koupím. A tohle jsou prostě hrozně pohodlné boty, celý černý, jsou trošku na platformě. Poprvé jsem je koupil v Sekáči v New Yorku a byly prostě vychozený za pár dolarů, ale tak dobře se mi v nich chodilo, že jsem pak musel koupit jako je nový, když jsem je našel na eBay, že furt se jako dají koupit. No. Takže tohle je můj oblíbený vlastně jako walking piece. A pak mám prsten. Ha, mám prsten, já ten jsme jaký koupili na této akci.
2: No a teda teď řekni jméno té designérky ještě.
1: Já vím, že se to jmenuje Spoon Rings, ten Instagram. Teď jsem koukal, že dokonce upuje svůj game a začne dělat i kabelky.
2: Fakt.
1: Jo, koukal jsem, no, hustý. A to je cool prsten, takový stříbrný prsten, který vlastně má na sobě lehký vzorky, já to vnímám až folklorně trošku, a pointa toho prstenu je, že je vlastně udělaný ze lžičky. A je to vlastně stříbrná lžička, která je jenom obtočená vlastně do kuličky.
0: Jo, jestli máte takový ty žičky po babičce, který mají ten ornamentík jako na tom držátku, tak to je přesně tahle ta část.
1: No, já jsem vlastně z Moravy jižní, no, tak je to součást nějakého mýho jako toho, no.
0: A ještě nosíš tak jednu náušnici?
1: Jo, a mám náušnici.
0: Je jenom
1: to
0: jednu.
1: Tohle, jo, jo, to mám vlastně ještě z nějakých mých teen let, když jsem měl samozřejmě tunel, ale zbylo mi tam místo, do kterého se dá dát ledacos a vlastně to, co jsem ukradl Kristýně, tady tuhle náušnici, úplně obyčejná náušnice. A čepice. Já jsem čepicový typ, jelikož jsem plešatej. Tímto zdravím všechny plešouny, co poslouchají. Já bych to rád vysvětlil za nás všechny. Čepice je strašně důležitá, protože ta pokožka na té hlavě nahoře je hrozně tenká. Jo? A jakýkoliv malý slunko člověka úplně odvaří. To prostě nechceš vůbec zažít. Zároveň, i stačí lehký chládek, tak na té hlavě je pak největší zima. A to taky není příjemný. Takže chtěl bych říct, že v tom je víc, než jenom skrývání pleše, ale je v tom i tahle ta skrytá funkce, která bývá často opomenuta.
0: No a taky čepice krásně rámuje v obličeji, že jo?
1: Skvělý, já jsem jenom pro.
0: Super, a co to je za čepici?
1: Čepice je vlastně merch filmového festivalu FAMUFEST, co dělá vlastně místní filmová škola. A jo, já mám rád hodně merchové věci. Je tady napsaný Ride or Die, celá černá čepice. Je to se s tím výšivkama, které jsou prostě...
0: No, napravě působí jako závodnický, jako kdyby byl nějaký motorkář nebo nějaký závodník.
1: To je pravda, to se mi taky na ní líbí a já jsem motorkář. Takže tím to vlastně nějakým způsobem dobře rámuje, že mně přišlo, to je jako ono.
0: Aha,
1: že to prostě, že to jako sedí. Mám motorku, která se jmenuje K100, je to bavorák, kdyby někdo věděl. Tamhle tu bílou takovou.
0: Aha, aha.
1: A je to vlastně cestovní motorka. My hodně cestujeme vlastně s Chris a dá se na ní objet celá Evropa. Je to krásný spolehlivý stroj, ale samozřejmě je to s přítlakem taky na nějaký jako design. Je to bílá motorka, taková trošku hranatá. Já vždycky lidem říkám, že je to, jak kdyby někdo z roku 2300 se vrátil do minulosti, do 80. let, předal bavoráku jenom tyhle ty plány na tuhle motorku a zase se vrátil zpátky. Takže tohle byl jako jediný jeho úkon v té minulosti, aby udělal tenhle ten timeless piece.
3: Šatníky. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Na rádiu Wave.
0: Tak jdem teď na ty šaty, co jste vybrali na sebe.
2: Tak já teda klidně vykopnu. A mám vykopnout něčím od Olivera.
0: No.
2: Jo? Tak můžu třeba tohle bundou. To je... vlastně bunda. Takhle, v době, kdy jsme se seznámili s Oliverem, tak hodně nosil takový elegantní kabáty. Měl takový elegantní kabát s beránkem. Teďka má takový jako víc sportovní styl, nebo takový rozvolněnější, ale byl takový víc jako elegantní klásy a měl právě martensky, tenhle ten kabát, čepici černou. A jednou, když jsme právě šli jako na takový randíčko, tak si vzal tuhle bundu. A mně to vlastně přišlo super, no, že mě jako zbalil na tuhle bundu.
0: Že jako... Jsi to nečekala?
2: No, jo, mně vlastně připadalo, že to je jakoby ono, že to kliklo a že to fakt k němu jde, tahle bunda. A strašně se mi to líbilo. Ale vlastně později, protože už jsme spolu asi 4,5 roku, jsem začala jako tu bundu nesnášet, protože ona je sama jako fakt pořád v jakémkoliv ročním období, na jakémkoliv prostě výletě, když právě jedem třeba na té motorce. Je to taková jako multifunkční bunda, což je jako super, ale už se trochu trhá a začíná být lehce jako špinavá a už se mi tolik nelíbí, no. Už ztratila jako ten spark, který měla na začátku a trochu se mi okoukala.
0: Je to bunda, jestli to správně říkám, šustáková? Není šusták, je to takový ten tuší materiál. Jo, trošku to je možná šusták. Je lehce vlastně vypočívkovaná, taková ta právě mid-season, jako že si ji můžete vzít na podzim, na jaře, v zimě, když není taková zima. A ten styl jsou prostě osmdesátky, je tam fialová, zelená, vzoreček, patentky. Je to moje dětství. Co je to pro tebe?
1: Miluju tu bundu.
0: Jak se stal teda ten přechod, že jako nejdřív se setkáte a ty seš ten classy guy a pak jdeš na rande a jdeš do tohohle, to mě hrozně zajímá.
1: Tak já jsem vždycky měl rád jako pěkný oblečení, čistý, že to vlastně má nějaký jako...
0: Formu,
1: to je hezky řečeno. Má to nějakou formu prostě, to se mi líbilo vždycky. A vždycky jsem rád chodil do sekáče, jen tak třeba mrknout, většinou ne sám, většinou s nějakou partou, třeba po obědě, jenom tak projdeme, prostě třeba něco padne do oka. A tato bunda se mi moc líbila, stála 50 korun. Skvělý prostě, na Florenci se
0: kvále. 4 roky.
1: Ta vydrží všechno. No a stala se tím taková univerzální bunda, no. Proč se stala ta změna? Mně prostě, já mám hrozně rád vlastně barvy. Mám rád fialovou, přesně ty barvy, co vlastně popsal, co na ní jsou, to jsou barvy, které strašně rád vidím, a i když prostě třeba něco designu nebo tak, hodně se jako ubírám tímhletím směrem i vlastně třeba v tomhle prostoru, ono to teď není moc vidět, ale jsou tu fialové stěny. Proto mě padla do oka a přišlo mi, že nemám žádnej prostě barevný kousek tehdy a ta zalepila tuhle tu moji touhu.
0: Takže ji ještě pořád nosíš, jo?
1: Pořád ji nosím a je velmi užitečná, protože zároveň neprofučka. Takže přesně na motorku je úplně ideální, člověk je rychle schodí, rychle nahodí, jo. Je vlastně, ona na něm nemá zip přes celou délku, ale jenom je nasazovací přes vršek, přes hlavu. A v zimě, když si člověk pod ní vezne třeba svetr, tak skrz to, že tam je vlastně ta tlustá počívka, tak to úplně stačí a odchodím s ní celou zimu a proto ji Chris nemá ráda, protože ji vidí pořád.
0: Tak já to cením, že jsi to vybrala, že ještě...
1: Děkuju.
0: Tak pojďme na další, pojďme teď dát slovo tobě.
1: Tak, čím já začnu? Já skopíruju tvůj přístup a začnu něčím vlastně jako starším, takovým, a vyberu tady tenhle ten outfit. Je to červená taková, no, vínová blůzka, jak to mám nazvat, vínová?
2: Bordo, nebo?
1: Bordo, No tak proč jsi mi právě vybral? Je, že je to takovej jako Kristýny outfit, který vlastně mi přijde hodně jako seriózní, ve kterým třeba může jít na nějakou schůzku nebo na nějaký jako vážnější takovej event a vypadá prostě jako dobře a zároveň působí tak, zase se vracíme k nějakým osmdesátkám, jak už tady pořád omíláme, působí vlastně, že je z nějaký týhletý doby a Kristy vlastně k ní sehnala kalhoty, které mají hrozně podobnou barvu. A ono to funguje jako takovej komplet. Říká se komplet? No. A ty kaloty jsou takový pukový vlastně, taky takový slušný. Funguje to hezky spolu a Chris to moc ráda nosí.
2: Akorát já jsem se to teda nesehnala, to je spíš jako souhra náhod, že jsem měla nejdřív ty kalhoty, které jsem si koupila v Top Shopu a pak jsem dostala tadyhle tu blůzku a nějak to k sobě jako ladí barevně. Což je super, jako, že mi to hrozně lidi chválej a myslej si, že to je jako jeden komplet, že takhle jsou tam jako ty barvy trošku jinak na té paletě, ale ono, když si to člověk jako vezme na sebe, tak to fakt jako ladí a funguje to.
0: Tak jedeme dál.
2: Jo. Tak já vyberu další věc a to je tohleto tričko a to je teda... Ježiš, něco ze Star Wars a já nevím co. Ale to nevadí, je to nějaká limitovaná edice. Bylo to koupený v New Yorku a je to právě ze sekáče, ale jakoby nový, že tam prodávali tuhle tu limitku. Bylo to docela drahý. Oliver je právě fanoušek jako těch akčních filmů a přijde mi, že to k němu hrozně sedí i jako vlastně těma barvama, tím, jak to je jako růžový, zároveň je tam ta černá a bílá, takový jako dalmatinský prostě tečky a takový extravagantní, super prostě tričko, mě to moc baví a připadá mi, že to fakt k němu sedne.
0: To tričko je strašně dynamický, jakože to je takový jako pohyb, prostě že člověk se na něj jenom podívá a je tam akce, jako tam je nějaký ocelově stříbrný superhrdina v pohybu a za ním to divoký pozadí. Jak ty se v tom cítíš, Olivere?
1: Je to tak, já to bych rád doplnil. Je to vlastně Silver Surfer, což je známý hrdina ze Star Wars. Já jsem tam nějakou dobu vlastně pracoval, tak nějaký věci máme z Améru. A já jsem velký fanoušek přesně tady těch superhrdinovských věcí. Má to takovej vlastně, oproti vlastně klasickému merči, který většinou někdo udělá prostě potisk nějakého plakátu, ještě třeba z hraného filmu, to mně se nelíbí, tak tohle je vlastně ta komiksová edice, kdy vlastně někdo udělal potisk kompletního trička vlastně s tím superhrdinou. Je to v takový zase růžový barvě, což je, taky mám moc rád, stříbrnou mám strašně rád. Přesně jak říkáš, Chris, že se v tom jako cítím se v tom dobře. Beru si ho vlastně často slavnostně. Když jdu na nějaký event, který mám rád, prostě a vím, že ten event je jako odlehčený, že můžu prostě si přijít jako jak chci, tak si vezmu třeba tohle tričko, protože mám nějaký pocit, že mě... Že ke mně sedí.
0: To je super, taky to tričko, ve kterém jako křičíš, i když jako máš zavřenou pusu, to je super. No tak co, tam máme dalšího, teď zase vybírá Oliver.
1: Takže. Tak já vyberu tady nový outfit, jo? Tohle, já to takhle vždycky chytnu a ukazuju tady, jo?
0: Držíme se stříbrné, teď pokračujeme ve stříbrné.
1: Přesně tak, já navážu vlastně. Tohle taky nový outfit Kristýny, který je takovej stříbrný obleček. Ježiš, já teď nevím, jak to nazvat.
0: Trikot? Overall.
1: Overall nebo trikot, jo. Který má krátký rukávy na rukou a má vlastně šortkový kalhoty. A je celý stříbrný a je protkaný takovým švem, který je vlastně ven, ale ne dovnitř.
0: Jasně, rubovej šev prostě. A vypadá to jako korzet. To je úžasný pís. Já už tuhletu značku jsem viděla u Jarmily.
2: Jo.
1: To je vlastně skvělý. Pravda.
0: A to je ukrajinská značka, je to tak?
1: Jo, a ono je to vlastně doplněný takovouhle ještě blůzkou nebo mikinkou, která vlastně přímo k tomu sedí. Oni to dělají jako jeden takový komplet a přijde mi, že tohle je takový jeden z písů zase, který si myslím, že jsem vybral jako hodně i za sebe, že vlastně Chris se mi v tom hodně líbí, na její prostě body proportions a všechno mě to hrozně sedí a přijde mi vlastně do nějaký míry, nechci úplně říct, že to fetišizuje tady toho Silver Surfera, jo? Ale
0: no, jako...
1: když to v té návaznosti říkám, tak ano, je to prostě tady tenhle stříbrný lesklý jako styl, mně se hrozně líbí a jsem moc rád, že takovýhle pís má, protože mně to přijde vlastně jako hot.
0: A kam to nosíš?
2: Tyjo, zatím jsem to moc nikdy neměla. Měla jsem to na focení. Tady jsme měli focení právě našeho týmu. Já nevím vlastně, kam to budu nosit. Jako přemýšlím, protože to, v tom jako nechci sportovat. Mně to přijde jako škoda se v tom potit nějak někde ve fitku nebo běhat. Zároveň nechodím moc na party, takže to jakoby v tomhle ohledu taky nevyužiju. Tak jsem si říkala, že třeba když bude... nějak vedro, což teďka jako je, takže si to prostě někdy vytáhnu, jenom ještě nebyla jako příležitost, úplně tu mikinu nosím hodně, prostě takhle jako k černým kalhotům nebo minisukni, ale ten trikot jako, nebo si to vezmu a přesto si vezmu jako kalhoty. To mi taky přijde super. Měla jsem to s těma zvonáčema a vlastně to funguje jako tričko, který má tady takhle jako vykrojený boky. A vlastně to není tak jako odhalující, protože ono přece jenom je to hodně takový jako sexy, fakt jako na tělo. Někdy bych si to vzala určitě, ale taky záleží prostě na jakou jako událost. No.
0: No tak jo, tak jdeme dál. Teď teda zase Kristýna vybere něco.
2: Jo. Tak já vezmu třeba tuhle mikinu, ale jo, my jsme hodně jako vybavený z toho New Yorku. My jsme si tam jako vlastně koupili celý šatník. Půlka věcí, co tady je, včetně toho, co máme na sobě, jsou fakt věci jako z toho New Yorku, no, že tam jako ty sekáče jedou a je to tam jako krásný, ty věci za pár šupů, nebo jako, že to fakt není tak drahý a doteď to nosíme, no. To už je taky jako 3 roky, co jsme tam byli a pořád to nějak funguje. A teď, abych se dostala teda k té mikině, tak já ani nevím, to je nějaký jako možná merch něčeho, absolutně netuším. Jsou tady nějaké jako nápisy No Music, No Vibe.
0: Bude hudební vydavatelství, Rola, Rola.
2: Jo, je taková fialová, vlastně fialová je teda nejoblíbenější barva Olivera. Ty nápisy jsou ve žlutý, jsou trochu omšelý už ty nápisy. A zip ještě.
0: Kapsička na rukávu na zip.
2: Jo.
1: Tu miluju, tu kapsičku na rukávu.
2: A je už teda taky jakoby vidět, že má něco za sebou, ale jako super, mě hrozně baví ta barva a zase jakoby dá se to hrozně dobře kombinovat s těma, tím, že jako Oliver hodně staví ten svůj šatník právě na tý fialový, růžový a takovýhlech jako křiklavých barvách, tak se to pak dá dobře kombinovat, no, že i s tou tadyhletou letitou bundou to vlastně funguje a i s touhletou.
0: Je taky hezká bunda teda, teď tady přeskakuju, ale to je Raf Simons teda.
2: Jo, to máme vlastně taky z toho pop-upu Recover Fashion.
0: OK, takže mikinka fialová, hej, to se mi strašně líbí, že máš rád takovýhle barvy, že nejseš prostě jenom man in black? Bylo to tak pro tebe vždycky? A nebo to přišlo v nějaký fázi? Nebo...
1: Já jsem takový spíš normální týpek, bych řekl. A fialovou jsem měl rád vždycky, ale mně přijde, že ono se to tolik neakcentuje. Většinou kluci chodí tak jakože obyčejně, že jo? A i spousta jako kolegů, vlastně bílý triko, rifle, často si třeba spíš dávají jako záležet na nějakých jako doplňkách, a třeba hodinky nebo prostě dobrý boty nebo něco takového, ale mám spíš pocit, že pro ně je to ukázka jako statusu, že to má tuhletu jakoby, jo, a dělám tady, vydělávám lové, prostě hele na ty hodinky, nevím vůbec, proč tolik stály, ale hele na ně. Když už někdo jako je takový ten stylo programátor, tak to jde často touhle cestou. Pro mě oblečení je vlastně hrozně jako opohodlý. Co je ale zase důležitý na tom je, že to nějak komunikuje s tím okolím. Stejně jak člověk komunikuje tím, co říká, tak stejně tak komunikuje tím, jak vypadá třeba. A nebo co si obleče. A já ten způsob komunikace vlastně mám rád. Ze začátku mě přišlo, když mě bylo tak, já nevím, kolem 20, tak vlastně mě přišlo to oblečení hodně jako tahám třeba z nějakých mých jako hrdinů. Říkám obecně hrdinu, nechci říct jako celebrit, ale často to je i třeba někdo, nějaký oblíbený interpret, jo, nebo něco, ale tím, že mám rád hodně filmy, tak bych rád řekl jako hrdinu obecně. Často i třeba v knížce jsem si nějak představoval toho hrdinu, jak vypadá, proto třeba jsem nosil kabát, protože jeden můj oblíbený hrdina vlastně z knížky měl kabáty, jo, a vlastně vycházelo to z tohohle. A postupem času se to spíš transformovalo v to, co se jako cítím dobře, co se mi líbí i vizuálně jako jednotlivá věc, že to nemusí třeba jenom fungovat na mě, ale že se mi to líbí i jako předmět.
0: Teď vybírá Oliver.
1: Jo. Takže teď vyberu tady havraní bundu. Je to bundička celá černá, je to nějaká asi fake kůže, jak se říká, nebo tak, koženka. Je to vlastně, má velký ramena, má i s vícpávkou, jsou takový, jakože dělají drsňačku prostě. A proč říkám, že je havraní, tak vlastně na konci těch rukávů je přišitý černý peří.
2: No, a ono to není peří, to je jakoby kožešina, která je nastříhaná jako tak, že to vypadá jako peří.
1: cool, tak to jsem ani nevěděl, hustý. A no, ale vypadá to hrozně jak peří. No a vlastně přijde mi taky velmi oblíbený pís, který Chris nosí a přijde mi aj vlastně dost originální do nějaký míry, protože jsem ho vnímal jako takovej ptačí, protože byť to teda je kožešina, tak na mě to opravdu působí jako spousta peří. A hodí se, mně přijde k tady tomuhle, přesně jak Chris je dneska v černým, tak hodí se hodně jakoby k velký škále jako outfitu, který si na sebe vezme a tímhle to jakoby jenom tak zaperlí vlastně na vršku.
0: A má vlastně vidět tu patrnu, jak je to ta koženka, tak už vlastně ten límec je jako ošoupaný, ale vlastně to k tomu jako patří, že to vlastně je cool, že to je trošku jako ojetý už, že?
2: Jo, ale jako bojím se toho, že vlastně se to nějak zničí, no, že už to mám několik let, tak 6 třeba, už to jako má přesně tu patinu, což je jako super, ale ve chvíli, kdy se to začne loupat po celých ramenou, tak to půjde do háje už jako...
0: No hele,
2: jako...
0: jestli můžu, tak ono, já to možná nám ještě řekne Vedu, protože specialistka naše na materiály je Vedu, ale z mý zkušenosti, jak ta kuženka začne degradovat, tak mi to přijde už pak jenom otázka času, takže dokud můžeš, tak jí nos, protože ona pak v určitý fázi prostě... No, jasně, jako odejde, no.
2: No, je to velká škoda, no, jako s tím se budu těžce loučit, protože už jsem vlastně nic podobného neviděla někde, no. Jsem sehnala přes Vinted, třeba za 400, a je to prostě nějaká, já nevím, nějaký asi řetězec.
0: Tykon vybírá Kristýna.
2: Jo. Tak jo, tak jsou už tady jako jedny z posledních kousků. Ano. A já tady vezmu, když jsme se bavili o tom motorkářství, tak prostě bundu na motorku.
0: Ty jo, to je nádherná, to je taky ty tlustý kůže, ojetá motorkářská bunda.
2: Jo, a mě baví vlastně, že to není nějaký jako novej, protože teďka jsou, že ty motorkářský oděvy jako... Prostě má to všude vycpávky a nevypadá to vlastně
0: jsou
2: moc dobře.
0: Jsou hodně funkčňácký že hodně tak, sporty a tahle ta je taková spíš klasy.
2: No jasně, to je taková jakoby vintage bunda, kterou jsme právě koupili v nějakém motorkářském jako sekáči.
0: Ona trošku připomíná leteckýho bombera taky možná.
1: Jo.
2: Máme jich víc těch bund, ale teda vzala jsem tuhle, protože ta je jako nejvíc nošená a je to vlastně jako něco praktického, je to spojený právě s tím, jako, že jezdíme na té motorce, zároveň je to cool a dá se to jako nosit i jen tak, Oliverovi sluší.
1: Velká kožená bunda, fakt tvrdá, člověk se v ní cítí
0: sej. A není černá, je to taková ta hnědá, trošku do olivova, že jo?
1: Člověk se v ní cítí silnej a zároveň jakoby nedobytnej, že vlastně je to takový malý brnění, tahle ta tlustá bunda. Trošku se v ní blbě hýbe, ale to se dá čekat tady u těchto těch jako tučných věcí.
0: Ale to k brnění patří asi.
1: Je to tak.
0: Super. No tak jo, to už máme skoro všechno. A ještě tady září něco Chris.
2: Jo, to je.
0: Tak to musí Oliver povídat.
1: Další věc, Chris. Zase je to overall, jak říkáte. Tenhle ten není vlastně krátkej, ale tenhle je naopak dlouhý rukávy i dlouhý nohy. Já bych to nazval jako kočičí oblek. Je to koženka s límečkem. A není to vlastně uplý, jako by se u kočičího obleku asi možná dalo předpokládat, je to spíš volný. Zase je v tom trošku taková drsňáckost. Tohle jsem taky vybral, že je to vlastně něco, co mě se hodně líbí. Já jsem to Chris dal kdysi k Vánocům. Je to z nějakého amerického shopu, to jsem vlastně objevil. Já jsem hrozně dlouho hledal, já si myslím, že Chris prostě tato věc chyběla v šatníku. Že jakoby vím, co měla tak za věci, vím, že má ty halenky, jo, proto tady tyhle věci bavlna, tohleto, ale chyběla jí prostě nějaký...
0: Pořádná nějak,
1: jako,
0: koženka.
1: Pořádný jako outfit, jako, který je tvrdácký, ona je totiž taková jemná a přijde mi, že to k ní vlastně jako vytváří dobrý kontrast, který jako funguje. A tak jsem asi týden hledal, to, prostě to se skoro nedá najít taková věc, já jsem to samozřejmě chtěl najít na sekáčích. Nemožný prostě, takový věcí se nikdo nezbavuje. A pak jsem našel tady jeden prostě americký shop.
0: To jsou taky 80 ta silueta taky, ne?
2: Jo,
1: vlastně je to široký ramena, záda a spadlý ramena a vytváří takovou, přesně jak ten bomber, vytváří takovou velkou jako hruď která potom jako je zalemovaná do úzkého pasu. Všechno je to potom takový skrabatělý, když to člověk dá na sebe, že to není uhlazený, ale má to ten efekt vlastně kůže.
0: Má to velký objem. Jak se v tom cítíš, Chris? Dá se to nosit? Nebo prostě bylo to překvapení, když ti to Oliver koupil? Nebo jsi to věděla, že potom pase?
2: A vůbec jsem to nevěděla a bylo to super překvapení. Já jsem měla velkou radost, tak mně se to líbí. Cítím se v tom dobře. Je to takový můj právě taky jako slavnostní obleček, který si vezmu třeba někam jako večer, kde teda není nějaký jako předpis, právě něco jako volnějšího. Tak to si pak ráda vezmu, no, že to je něco, jako, co se tak nevidí zas tak běžně, že většinou lidi nosí buď jako šaty nebo něco jako klasy, ale že tohle je přesně trochu jako takový drsňácký, rockerský, vintage, trochu i hozený do toho jako motorkářského stylu. No, to mě moc baví a i když se v tom blbě chodí na záchod, tak je to super, jako cítím se v tom výborně.
0: To je krásný kousek opravdu. Dám klasickou šatníkovou otázku a pak ještě uděláme takovou tu endorsementovou otázku, jo, protože to musím prostě udělat vždycky na konci. Takže jedna klasická je, kdyby hořilo, tak co byste zachraňovali?
2: Jo, a jako ze svého nebo teda z toho jako Oliverový.
0: To je právě otázka. Teď jsem si říkala právě tím, že jsme to udělali jako tu výzvu. Tak co myslíš? Uděláme to, co by vás bavilo říct?
1: Co u toho druhýho bychom zachránili? Jo.
2: Jo, tak jo.
0: Ale ne, že pak bude večer tichá domácnost.
1: Ne.
0: Tak ty jsi chtěla. Ty bys mi nechala schořit tuhle věc.
2: No, já bych to vzala asi nějak prakticky a vzala bych tu bundu.
0: Ty co nesnáš? To je skvělý.
2: A prostě bychom s ní odjeli jako pryč někam na motorce, do kapsy bychom si dali rychle pár věcí a jeli bychom.
0: Takže bunda z prvního rande, 80-ková. Olivere, co ty bys zachraňoval z Kristýny Šatníku v případě požáru?
1: Já jsem to nerozhodl mezi tím. Já bych Kristýně zachránil ten stříbrný oblek. Já prostě musím. Všechno jsou to skvělý pieces, ale ten stříbrný prostě je krásný, blíští se prostě na tobě, to prostě funguje.
0: No tak krásný. A teď už teda poslední otázka. Komu byste rádi nakoukli do šatníků vy a proč?
2: My jsme již přemýšleli jako každý vlastně o dvou lidech, jako který bychom nominovali, nebo takhle jsme to jako pochopili.
0: No super, tak pojďme.
2: Jako můžeme asi říct oba, nebo...
1: Já nevím.
2: No tak já to řeknu, no. Tak ty jsi chtěl...
1: Tak já to řeknu. To...
0: Tak ty jsou všichni úplně napnutý.
1: Já bych, když přesně takhle říkáš, já bych mega chtěl vidět šatník Lady Gaga. To samozřejmě by jenom mě tím připomněla.
0: Určitě jako, poslouchá a už mi píše.
1: Ještě bych si někoho velký milovník, jo, velký fan.
0: Jo.
1: Ale já mám super kamoše mistra jazzu Martina Konvičku a tomu bych mega chtěl nakouknout do šatníku, protože ten si oblíká jako brutální kousky.
0: Ok, takže konkrétní endorsement.
2: Okay, mm-hmm. A to já přemýšlím, jako komu bych chtěla jako s nějakých jako osobností se podívat do šatníku. Asi jako nějaký vintage šatník, nějaký jako hvězdy, která teda už zemřela, já nevím, typu Audrey Hepburn nebo Marilyn Monroe, tak to by se mi líbilo moc. Mám ráda vintage styl, mám ráda právě 50. 60. léta. Já jsem taková právě, že jsem vyzkoušela strašně moc stylů a i jakoby skrz to psaní, že já vždycky, když jako o někom píšu, tak se hodně jako cítím do té postavy a pak se třeba začnu podobně oblíkat jako ona, no, že tak jako jsem taková fluidní, takový chameleon. Myslím si, že Oliver má daleko konzistentnější styl, že bych ho vlastně dokázala jako nakreslit nějakým jako piktogramu a bylo by jasný, že to je on, ale já se jako neustále měním a vlastně už od základky jedu fakt jeden styl za druhým od nějakého jako emo stylu až po hippie a vlastně furt to nějak obměňuji a nedokážu se spokojit jako s jedním stylem, protože pro mě třeba to oblečení je hodně jako věc toho, jak se identifikuju a pak se skrz to cítím třeba jako nějaká právě ta postava, chci si něco jako vyzkoušet, nějaký jako zážitek z toho, jak i na mě nahlíží okolí a i jak já se v tom třeba cítím, baví mě jako experimentovat, no, v tomhle.
0: To se mi strašně líbí, se mi líbí, že to někdo takhle má, protože je to hrozně zábavná hra vlastně, potom nějaký zkoumání nebo snažení se porozumět různým identitám a vlastně procítit je trošku jako charaktery, vlastně fakt je taký filmový, jakože si zkusíš ten charakter na chvíli a pak zase zkusíš jiný.
2: Jo, to jo, ale jako já bych hrozně ráda měla prostě jeden styl, jako takový ten jako uniformní, kdy prostě nějaká ta postava je právě identifikovatelná, já nevím, jedním sakem třeba, nebo brejlema velkejma, ale bohužel jako to nejsem já, no.
0: Zase nejseš tak snadno polapitelná, víš, budeš pořád unikat. Aha. No tak super, no a komu bys teda nakoukla do šatníku?
2: No, my jsme vlastně ještě přemýšleli o jednom jméně, a to je náš kamarád, který se taky jmenuje Oliver, a je to tanečník a je hodně teda mladý, je mu asi 20. Tenhle ten náš kámoš se jako skvěle oblíká, zároveň se oblíká levně ze sekáčů, ale je jako extrémně stylovej a ještě jak je tanečník, tak taky jakoby nějak pracuje prostě s tím tělem, aby mu vlastně bylo pohodlně se pohybovat, no.
0: Tak to jsou super tipy, moc děkuju. Strašně moc děkuju, že jste mě tady přivítali, děkuju.
2: Taky díky, díky moc.
1: Díky, skvělý.
0: No a díky i všem vám, kdo jste poslouchali, kdo jste tady u toho byli s náma, jako vždycky vám to nafotíme, dáme vám to na Instagram a na web šatníku, no a nebojte se psát, protože my fakt zvedu ty zprávy čteme. Nebojte se přihlásit nebo někoho endorsnout, je to vlastně hrozně hezký a mám z toho velkou radost, jak tenhle podcast vlastně funguje jako taková komunita a i pro mě jako pro tvůrce nebo autorku je to hrozně zábavný, protože vlastně přichází ke mně nový impulzy a je to hrozně milý. Tak dík, že jste tady a těšíme se, zvedu zase příště.
3: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Poslouchej na webu wave.cz/šatníky nebo jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: zapomenout.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelisti.
3: Každý čtvrtek od 18 hodin na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s Rádiem Wave.
2: Ahoj. Jmenuji se Lucie Zajda a tohle je další díl Nádechu na rádiu Wave. Dnešní epizoda bude o tématu, na které v poslední době narážím všude kolem sebe. A to, jak žít ve světě, který je čím dál nejistější. Povídat si o tom budu s filozofickým poradcem Adamem Lalákem z Centra moderní mysl. Adame, ahoj a moc děkuji, že jsi udělal čas.
3: Ahoj Lucie, děkuji za pozvání.
2: Tak války, klimatická krize, ekonomická nejistota, jde vůbec žít život, když je budoucnost takhle nejistá?
3: No, mně připadá vlastně symbolické, že jsme se tady setkali právě tento týden, kdy meteorologové předvídají možná nejvyšší naměřenou teplotu v dějinách České republiky. Evropa je teda nejrychleji se oteplující kontinent a do toho, jak zmiňuješ, tady dochází k celé řadě dalších radikálních změn a myslím si, že ta nejistota je skutečně něco reálného a obavy ohledně toho, jestli věci, které dneska bereme za samozřejmé, v budoucnosti budou ještě samozřejmé, jsou určitě na místě. V prvé řadě bych chtěl říct, že nejistota není nutně pouze jenom špatná věc. Já si vlastně nedokážu představit nic horšího než svět, ve kterém by všechno bylo jisté. Já si představuju, nevím, jestli si viděla Watchmeny, tam je ta postava doktora Manhattana, který dokáže dokonale předvídat svoji budoucnost a vlastně vede to u něj k takové zvláštní letargii nebo apatii, kdy on dokonale ví, co se stane a vlastně má pocit, že ať udělá cokoliv, tak to nebude mít vůbec žádný dopad a má pocit takové jako impotence. Já si myslím, že právě někdy ten pocit nejistoty může být pro nás i možná emancipující, protože víme, že to, jak věci dopadnou, záleží na různých faktorech a my do těch faktorů můžeme vstupovat. Trošku mi to připomíná takovou zvláštní esej, kterou napsal francouzský filozof Jean-Paul Sartre, ve které tvrdí, že Francouzi nikdy v dějinách nebyli svobodnější než za války. Právě proto, že v té válce byla tak ohromná nejistota a nebylo možné nic brát za samozřejmost, že všechno, co dělali, tak bylo nějak signifikantní, záleželo na tom. A právě si myslím, že tenhle ten jako stav nejistoty v tomhletom smyslu nám může dát pocit, že věci, které děláme, jsou věci, na kterých záleží. Nicméně, i pokud má Sartre pravdu, tak bych nechtěl zpochybňovat to, že nejistota je určitou výzvou pro člověka. Nicméně, když teda přemýšlíme o tom, jak se popasovat s takovouhle nejistotou z budoucnosti, tak je určitě potřeba si říct, o jaké nejistotě se vlastně bavíme, protože i té nejistoty je více druhů. Za prvé si myslím, že je tu nějaká nejistota z toho, jestli věci dopadnou dobře, jestli dopadnou tak, jak bychom si přáli. Nicméně pak je tady možná ještě nějaká jako hlubší nejistota, která vychází z toho, že my nejenže nevíme, jestli věci dopadnou dobře, ale my ani nevíme, co by to znamenalo, aby věci dopadly dobře. Mm-hmm. Protože jako doufat v určitý výsledek našeho jednání znamená, že my vlastně víme, co by bylo dobré. Ale ve chvíli, kdy se nacházíme ve světě, který sužuje tak velká krize jako dneska, tak my často ani moc jako nevíme, co by vlastně takové budoucí dobro mohlo být, jak by mohlo vypadat.
2: Což může být všechno poměrně paralyzující. Já si mezi lidma všímám pocitu, že nemá cenu se o něco vůbec snažit. Studovat, budovat kariéru, plánovat budoucnost. Protože neví, jestli planeta v úvozovkách neschoří dřív, než tohle všechno stihnou využít. Tak co bys jim na to řekl?
3: Určitě odpověď na tuhletu otázku nemůže být neplánovat nebo nevztahovat se k budoucnosti, protože je to jednou z přirozeností člověka, že my se projektujeme do naší budoucnosti a jsme schopni se vztahovat k našemu životu jako celku. Dneska často v seberozvojových kruzích se zdůrazňuje ta rada vraťte se do přítomnosti, buďte v přítomném okamžiku, A je to určitě dobře, protože si myslím, že je to nějaká výchylka naší doby, že jsme se nechali příliš strhnout těmi požadavky, které na nás jsou, a možná plánovat příliš mnoho a zapomenout trošku žít. Nicméně jako zapomenout na tohleto vztahování se k minulosti a budoucnosti určitě nejde. Pokud teda máme tu budoucnost plánovat, tak je otázka, z čeho můžeme u takového plánování vycházet. Plánovat dává smysl ve chvíli, kdy my máme nějakou představu toho, jak vlastně může takový dobrý život vypadat. Jo, tak třeba často lidé mají nějakou představu, že dobrý život zahrnuje mít děti, zahrnuje to vzít si hypotéku, zahrnuje to postavit si domeček na předměstí s bazénem. A teďka si může vytvořit nějaký životní plán, jo, tak až mi bude 30, tak budu mít děti, pak si vezmu hypotéku a tak dále. Nicméně, ve chvíli, kdy se mění naše kultura tak signifikantně jako dneska, tak je možné, že řada těchto věcí, které my dneska považujeme za součást dobrého života, tak v budoucnosti už součást dobrého života nebudou. A ta představa o dobrém životě se změní a my musíme jako přemýšlet o tom, jak může vypadat dobrý život v budoucnosti. Když se dneska bavíme o tom, jak se připravovat na budoucnost, tak součástí toho nutně musí být to, že musíme přemýšlet o těchto narrativech a vytvářet nějaké narrativy, které budou pro takovou budoucnost vhodnější. Například, a to je možná už takový můj osobní názor, si myslím, že je tu nějaký jako poměrně silný narrativ individualismu. Možná narrativ toho, že úspěšný, zdařilý život spočívá především v nějakých individuálních úspěších, takových těch jako kariérních milnících a tak dále. A myslím si, že v budoucnosti, kdy vlastně naše města jsou čím dál tím přeplněnější a ty místa, které lidi obývají, se čím dál tím zmenšují, tak si myslím, že bude potřeba zamýšlet se nad tím, jak vyprávět příběhy našich životů méně individualisticky.

0: dělat zcela racionálně. Jo, a právě proto si myslím, že možná nás čeká více prostoru pro lidi s velkou fantazií, pro básníky, pro spisovatele, pro lidi, kteří jsou schopni skutečně vidět ty věci radikálně jinak a ukázat nám ty možnosti.
1: K té části, co s tím a vlastně k tomu převyprávění jiných příběhů se ještě dostaneme, ale ještě by mě zajímala bezmoc, protože to je něco, co se v těchto pocitech asi hodně objevuje. Tak proč je tak náročný cítit bezmoc? To, že nemám nad věcma kontrolu, že na ně třeba nemám úplně přímý velký dopad?
0: Bezmoc je poměrně složitý koncept, a to protože se v něm tříští uvědomění s určitým postojem, který ke světu zaujímáme. Píše o tom docela zajímavě anglický sociální teoretik Mark Fisher v knize Kapitalistický realismus, kde on se zamýšlel nad tím, proč v jeho době britští studenti tak málo protestovali nebo tak málo se snažili se světem kolem sebe něco udělat, a přišel s pojmem reflexivní nemohoucnosti. Je to vlastně stav, kdy my si jakoby uvědomujeme tu naší bezmoc nebo nemohoucnost dělat něco se světem. Ale právě skrz tento proces reflexe nebo uvědomování si toho se v tom sami utvrzujeme. Takže vlastně ta naše reflexe se stává takovým sebenaplňujícím proroctvím. A myslím si, že bezmoc je právě možná v tomhletom ohledu trošku fatalistická. Takže já bych asi navrhoval ten pojem bezmoci zkusit nahradit něčím jiným. A jako takový docela zajímavý kandidát mi připadá koncept, se kterým přišel v 19. století Karl Marx, a sice koncept odcizení. Marx si povšiml, že v jeho době dělnická třída pociťuje právě nějaký pocit bezmoci, má pocit, že je vydaná okolnostem, že si s nimi každý dělá, co chce, a nazval to tím pojmem odcizení. A já mám pocit, že tohleto odcizení je vlastně v něčem podobné těm pocitům, které dneska zažívají lidé tváří v tvář klimatickým změnám. Oni si připadají odcizení od té naší civilizace, která někam jede a jakoby nikomu na tom nezáleželo, že tady devastujeme přírodu a životní prostředí. No a v čem je teda vlastně ten pojem odcizení odlišný od pojmu bezmoci? Povšimněme si, že to slovo odcizení v sobě zahrnuje nějaký předpoklad toho, že my jsme se od něčeho odcizili. Stali jsme si cizinci vůči něčemu, čehož jsme možná dříve byli součástí, na něčem jsme dříve participovali. Byla tu aspoň hypotetická kolektivní subjektivita, nějaká síla, které jsme byli součástí, ale postupně jsme s ní ztratili kontakt. A myslím si, že pojmenovat to jako odcizení nám paradoxně může sloužit jako takový důležitý krok, abychom si uvědomili, že je možné se k této kolektivní subjektivitě vrátit, začít možná formovat nějaké nové kolektivy a společně jednat.
1: A může být apatie taky trochu pohodlná v tom smyslu, že jsme trochu zavřeli oči před tím děním, dali jsme od všeho ruce pryč, protože stejně vlastně nad tím vůbec nemáme kontrolu, a pak je nám možná dobře v tom, že si můžeme všímat jenom sami sebe a nemusíme se moc rozlížet kolem.
0: Myslím si, že to pojmenováváš velice správně, a mě to trošku vrací v myšlenkách k tomu Jeanu Paulu Sartrovi, o kterém jsme mluvili na začátku, v souvislosti s tou nejistotou. Jean-Paul Sartre hovořil o tom, že lidská existence se nachází v takovém dynamickém napětí mezi tím, co on nazývá fakticita, což je vlastně ten soubor faktů, věcí, které jsou nám dány a jsou nějak neměné, a potom transcendencí, což je ta lidská schopnost tyto věci měnit, interpretovat, jednat svobodně, přetvářet k obrazu svému. A Sartre hovoří o tom, že člověk má tendenci se těmto dvěma věcem v různých okamžicích vyhýbat, právě protože je to pohodlné. A to, co ty popisuješ, by podle mě Sartre diagnostikoval právě jako to popření transcendence. Bereme ty věci tak, jak jsou, nemůžeme s tím nic dělat a můžeme tak maximálně přihlížet a žít si tady svoje vlastní životy, a o nějaké jako snaze ty věci změnit nemůže být vlastně ani řeč, protože jsme na to příliš malí páni. Tak jednoduché to ale samozřejmě není. Jo? Sartre hovořil o člověku jakožto jedinci a tady se bavíme o nějaké katastrofy na globální úrovni, a proto je potřeba nejen najít tu transcendenci sám v sobě, ale tu transcendenci i na nějaké kolektivní úrovni. A to je v něčem náročnější úkon.
1: Často se tam taky asi může objevovat nějaká spoluzodpovědnost za ten svět. To může zároveň vytvářet velký tlak, zvlášť protože, jak už jsem zmiňovala, často máme pocit, že na věci nemáme úplně přímý nebo moc velký vliv. Tak jsme za svět spoluzodpovědní?
0: Ten pojem zodpovědnosti nebo spoluzodpovědnosti je

0: podle mě dvojznačný. Na jednu stranu zodpovědnost za něco může znamenat, že jsme tu věc způsobili. To je takové to, jako přijde maminka domů a říká, kdo je zodpovědný za ten bordel. Na druhou stranu ale zodpovědnost může taky znamenat určitou povinnost s věcmi něco dělat. Být odpovědný za něco znamená mít povinnost. Určitě je potřeba říct, že mezi těmito dvěma druhy zodpovědnosti existuje určitá korelace. Jo, a když něco způsobím, tak to pak znamená, že často mám povinnost s těmi věcmi něco dělat, ale ta korelace není stoprocentní. Existuje více zdrojů povinnosti, než jenom to, že jsem něco způsobil. Tak například určitá moc. Jo, když někdo má politickou moc s věcmi něco dělat, tak si myslím, že má větší zodpovědnost jednat. Stejně tak třeba vzdělání. Pro nás, kteří jsme vzdělaní a máme přístup ke vzdělání, máme přístup k informacím, tak si myslím, že je tu určitá vyšší zodpovědnost se informovat. Informovat se o stavu světa, informovat se o tom, co třeba znamená etická konzumace a jednat. A v tomto smyslu si myslím, že jsme skutečně spolu zodpovědní, i když ne všichni do stejné míry. Je to podle mě škálované podle nějakého privilegia. Takže podle mě třeba v tomto smyslu politici, kteří jsou u moci, ale odmítají se informovat o vědeckých informacích o klimatické změně a odmítají s tím něco dělat, tak mimořádně morálně selhávají. Stejně tak si myslím, že jako lidé, kteří jsou vzdělaní a třeba zavírají oči před informacemi o nějakých zdrcujících dopadech masového průmyslu nebo určitých druhů průmyslu na životní prostředí a na naší společnost, tak také selhávají. Jo, z toho vzdělání podle mě pramení určitá speciální odpovědnost se informovat a jednat podle toho. Stejně tak z bohatství nebo z moci.
1: Zároveň s tím vzděláním se může pojít i to, že pak člověk může mít v některých případech víc času, energie, víc vlastně zdrojů na to být vůbec informovaný, informovaná. Tak myslíš to i takhle, jak jsi mluvil o těch privilegiích?
0: Určitě je pravda, že různé zdroje moci nebo různé zdroje možná kapitálu, by se dalo říct, mají tendenci se akumulovat a propojovat, takže v tomto smyslu volný čas je určitě taky nějaké privilegium, které může být důsledkem dalších věcí.
1: Já mám taky občas osobně pocit, že nemám právo úplně na štěstí nebo spokojenost, pokud tolik ostatních lidí, zvířat i další přírody trpí. Tak co myslíš, máme právo zažívat hezké, radostné věci, když ostatní se mají hůř?
0: Právo na štěstí je hrozně hezký pojem. Já bych určitě byl hrozně rád, kdyby všichni lidé byli šťastní. Jestli to znamená, že všichni lidé mají právo na to být šťastní, to určitě nejsem jist, protože podle mě právo na něco většinou vyplývá z toho, že je to určitá nutnost pro to, abychom mohli fungovat. Nicméně já si myslím, že vůbec jako pojem individuálního štěstí je trošku zavádějící. Podle mě štěstí do určité míry je skutečně kolektivní projekt. Ona před asi 15 lety vyšla hrozně zajímavá knížka, která se jmenuje The Spirit Level, která ukázala prostřednictvím ekonomických analýz, že ukazatele dobrého života, jako je třeba právě štěstí, jako je zdraví, jako je nějaká životní spokojenost, tak zcela zásadním způsobem korelují s rovností ve společnosti. Takže společenská uspořádání, kde existují velké nerovnosti mezi lidmi, tak vedou k tomu, že klesá důvěra těch lidí, vzrůstá úzkost, ti lidé spolu hodně soutěží a potom vlastně ve výsledku jak ti chudí, tak ti bohatí jsou méně spokojení a méně šťastní ve svém životě. A teďka jak z toho ven? Tak jsou tady dvě možnosti. První možnost znamená nějak se před tou společností uzavřít a předstírat, že to vlastně neexistuje. Předstírat, že neexistuje chudoba, že neexistuje utrpení, že neexistuje enormní bohatství a vlastně mám pocit, že tento impuls v nás někde je a já to chápu, protože svět může člověka stresovat. Na druhou stranu si myslím, že to možná není úplně správně. Ve filozofii existuje určitá tradice přemýšlení o etickém životě, která říká, že důležitou součástí etiky je to, abychom dávali pozor na svět, který nás obklopuje. Například britská filozofka Iris Murdoch tak říká, že základem morálky není žít podle nějakých racionálních, navěky stanovených pravidel, ale je to, čemu ona říká, spravedlivá a milující pozornost vůči světu, který nás obklopuje. A součástí tohodle toho je právě i nějaká pravdivost, že já snažím vidět ty věci kolem sebe tak, jak skutečně jsou. Snažím se nenechat se ovládnout nějakými svými tendencemi utéct nebo svými předsudky. Pokud je nám tento způsob myšlení sympatický, tak z něj podle mě vyplývá, že tímto způsobem se uzavřít vůči světu a přestat věnovat tu pozornost utrpení světa prostě není to správné řešení. No a pak je tady ten jako druhý způsob a to je začít pracovat na tom, co bych možná nazval kolektivní štěstí nebo projekt kolektivního štěstí a začít o něj usilovat. A to znamená teda spojit se s dalšími lidmi a vytvářet systémy a vytvářet organizace, které budou způsobovat to, že lidé, všichni lidé se budou mít lépe a lépe. No a to bych teda viděl jako to ideální řešení.
1: K tomu se taky ještě dostaneme, ale když zopakuju tu otázku, takže v momentě, kdy třeba dávám pozor na to, co se ve světě děje, i se třeba snažím s tím něco udělat a nějak tomu svýmu okolí nebo celý planetě pomoct, tak mám pak já osobně právo i na nějaký osobní radosti. Pokud se snažím třeba pomáhat k tomu, aby společnosti bylo taky dobře, tak musím se pak cítit provinile, pokud mám zrovna hezký den a jdu si někam na kafíčko, do přírody, na procházku a podívuju se tam, jak je ta příroda vlastně krásná. Můžu si tohle dopřát?
0: Určitě si to dopřeji, Lucie. A myslím, že je to zásadní, jo, že, jak říkám, pokud člověk si ve svém životě najde čas pro tuhletu milující a spravedlivou pozornost vůči světu a nezavírá předtím oči, tak zároveň by si měl najít čas i právě na tohleto jako vnímání té přítomnosti a krásy věcí kolem sebe, protože je to způsob, jak dobít svoje baterky a jak najít energii vůbec něco dělat, protože si díky tomu uvědomíme, že život ze své podstaty je krásná věc, na které záleží.
1: Já jenom znova připomínám, že ta možnost zajímat se o svět a pomáhat ostatním prostě není dostupná všem, že někdo třeba fakt už nemá síly, nemůže, nemá třeba ani emoční kapacitu pojmout všechno to hrozné, co se v tom světě děje.
0: No, nebuďme na sebe určitě tak přísní. Dneska díky pokrokům v kognitivní vědě víme, že každý z nás jsme nějak kognitivně omezen a že nejsme schopni myslet na všechny věci zároveň. A máš pravdu, že ta schopnost o těchto věcech nějak systematicky přemýšlet a věnovat se světovému dění je určitého druhu privilegium. Je tam podle mě určitá morální povinnost na tyto věci myslet, ale to neznamená, že je to povinnost pro všechny vždycky, takže buďme na sebe laskaví a snažme se dělat to nejlepší, co je v našich silách, ale ne víc.
2: Nádech. Na rádiu Wave.
1: No a teď se přesouváme do druhé části, co s tím, pokud cítíme bezmoc, nejistotu, odcizení, co s tím můžeme dělat, aby bylo nám líp, ale abychom taky třeba pomáhali tam venku. Je potřeba naděje, nebo smysl, nebo úplně něco jiného, nebo všechno tohle dohromady?
0: No, naděje i smysl určitě pomáhají. Otázka je, jak teda hledat naději v dobách, kdy mnoho z nás má pocit, že ty věci se jenom zhoršují a naše schopnost tím něco udělat je poměrně malá. Myslím si, že právě ten pocit bezmoci, toho, že nemám vliv na to, jak věci dopadnou, tak může snadno vést k apatii, ale stane se to ve chvíli, kdy mě zajímá dopad mého vlastního jednání na svět. A teďka je otázka, jestli je možné si udržet naději i ve chvíli, kdy tento optimismus ohledně pozitivních dopadů svého jednání na svět nemám, kdy vlastně mám pocit, že ty věci k ničemu nevedou. Václav Havel má takovou slavnou citaci, ve které říká něco jako, že naděje není přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale je to jistota, že něco má smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne. Tenhle ten druh naděje nevychází z nějakého jako prvoplánového optimismu, že když budu něco dělat, tak to bude fajn, ale vychází z nějaké jako oddanosti určitému druhu jednání nebo určitému způsobu života. O něčem podobném taky píše zajímavá nedávno zesnulá americká teoretička Joanna Macy, která vyvinula takzvaný koncept aktivní naděje. Aktivní naděje podle ní není stav mysli a právě vlastně nesouvisí taková naděje vůbec s nějakým jako optimismem, ale je to něco, co děláme. Je to určitá praxe, která se může projevovat tím, jak se vztahujeme ke světu. Podobně jako třeba ranní cvičení, nebo yoga, nebo tai chi. Aktivní naděje je teda něco, co dělám, ne něco, co pociťuju. A bez ohledu na to, jestli mám optimismus, nebo jestli jsem spíš pesimistický ohledně toho, kam svět svěřuje, tak já můžu tu aktivní naději praktikovat. Můžu se snažit dělat ty věci, které považuji za dobré. Ta myšlenka aktivní naděje je v tomhletom smyslu interní. Mně nezáleží tolik na tom výsledku, ale na tom jednání, na tom naděje plném bytí ve světě.
1: A nemůže tohle trošku působit jako nějaká toxická pozitivita?
0: No, toxická pozitivita to podle mě není, protože ta Macy explicitně říká, že k tomu není potřeba optimismus. Možná to může působit jako svého druhu naivita, protože, jak říkám, není tam ten jakoby jasně daný cíl, není tam nějaká věc, která by zvnějšku stanovila ta kritéria úspěchu.
1: Je to něco, co zaručený výsledek tam třeba není.
0: Není, no.
1: Tak jak můžeme rozvíjet aktivní naději? Jak to prakticky může vypadat? Jak bys to třeba dělal ty?
0: Rozvíjet aktivní naději má několik částí. V prvé řadě si myslím, že to znamená nezavírat oči před tím, jak se věci mají. Být realistický v tom, kam svět směřuje a vnímat ty světové události a stav světa. Za druhé to znamená přemýšlet o tom, co bychom si přáli, co je vlastně zdrojem té naděje, co je nějaká naše ideální budoucnost. A tyto věci si sformulovávat a snažit se k ním nějak vztahovat. To je možná právě ten moment transcendence, o kterém píše Sartre. A pak je tam ještě třetí aspekt a to je právě to jednání. To znamená snažit se upravovat svůj způsob života a ty praktiky, kterým se na nějaké každodenní bázi věnujeme, právě podle těchto ideálů nebo těchto věcí, po kterých toužíme. Snažit se do svého světa zapojovat.
1: Ještě bych se ráda zastavila u toho smyslu, protože ten mi taky přijde důležitý a asi může pomoct. Filozofie, pokud vím, se ráda ptá, má ráda otázky, tak na co se můžu sama sebe zeptat, pokud chci svůj smysl najít? Jak vlastně poznat to, čemu chci věnovat čas, co mi přijde smysluplný?
0: Otázka smyslu je samozřejmě fascinující a strašně složitá. Asi my lidé, kteří se zabýváme filozofií, tak bychom přišli o práci, kdyby na tuto otázku existovala snadná odpověď.
1: Že mi ji nedáš.
0: No, můžu se pokusit k tomu něco říct. Ty jsi to vlastně sformulovala tak, jako jaké otázky musím sám sobě položit, abych smysl života našel. A já bych to možná trošku obrátil a vzpomínám si tady na knížku anglického filozofa Bertranda Russella, The Conquest of Happiness, ve které říká, že smysluplný život je život, který je objektivní, což znamená teda objektivní je nějaký jako opak subjektivního. Podle něj, abychom žili smysluplně, tak potřebujeme svoji pozornost směřovat nikoliv dovnitř, ale ven. Snažit se nikoliv právě hledat ten smysl jako uvnitř sám sebe a přemýšlet o tom, jako co mě dává smysl a co mám rád a co bych mohl mít rád a tak dále. Ale spíše se dívat co nejneutrálnějším okem a s určitou zvídavostí na svět kolem sebe. A ve chvíli, kdy já k tomu světu přistupuji s touto otevřenou myslí a se zvídavostí, tak ty věci najednou začnou do sebe zapadat a začnou ke mně promlouvat. A ve chvíli, kdy já se tomu světu tímto způsobem otevřu, tak najednou začnu vyvíjet určité projekty. Najdu si nějakého koníčka, najdu si nějakou věc, která mi dává smysl. Ale to nejsou věci, které já objevím tím způsobem, že se budu pořád jakoby nimrat sám ve svých pocitech a analyzovat svoje emoce. To najdu tím, že se budu dívat na ten svět a na to, co je na něm zajímavé a fascinující a strhující.
1: Taky jsme se bavili o nejistotě, tak co nám může poskytovat pocit jistoty, nějaký stability a pevný půdy pod nohama, pokud ji nenabízí svět kolem nás?
0: No, my jsme se tady před chvilkou bavili o tom individualismu a právě myslím si, že v tom individualismu existuje určitá představa, že jistotu můžu najít tak, že budu budovat nějakou svoji individuální odolnost. Budu se snažit sám sebe zabezpečit, budovat majetek a tímhle tím způsobem jako vytvořím určitou předvídatelnost ve svém životě. Já si myslím, že tenhle ten model vlastně byl vždycky v něčem klamný a zavádějící, ale bude tomu tak čím dál tím víc. Podle mě jistota může vzniknout pouze tak, že my přijmeme tu nejistotu, které čelíme my jakožto jedinci. A přijmeme určitou závislost nás jakožto lidí na komunitách a na skupinách lidí, které nás obklopují. A budeme s tímto nějak aktivně pracovat a budovat tu odolnost nebo rezilienci společně. Proto si myslím, že třeba jako jistotu my málo kdy najdeme tím, že budeme sami za sebe něco reflektovat, ale spíš to, že budeme reflektovat společně. Takže třeba hrozný smysl mi dávají nějaké jako skupinové terapie nebo sdílecí skupiny, kde se lidé schází a baví se o tom, co prožívají v životě a co mají vlastně společného a co by s tím mohli dělat. A toto budování kolektivu je v něčem trošku děsivé, protože já se jakoby dávám v šanc něčemu, co mě převyšuje a co nemám stoprocentně pod kontrolou. A právě proto podle mě vyžaduje určitý element odvahy nebo možná skoku víry, jak by řekli někteří filozofové, kdy já zkrátka přijmu to, že se musím oddat něčemu většímu. A ve chvíli, kdy to udělám, tak v tuhletu chvíli začínám budovat něco, co je skutečně pevné a co mi podle mě může ten pocit jistoty dát.
1: Byť třeba ta finanční jistota, zvlášť v kontrastu s finanční nejistotou, nám asi nějakou jako pevnou půdu pod nohama může dát.
0: No, finanční jistota je určitě super.
1: Jo. Ty jsi zároveň mluvil o nějaké kolektivní akci, což je hodně akcentováno i na sociálních sítích, kde se mluví o tom, že právě třeba občanská angažovanost, občanská pospolitost může pomoci s těmi pocity bezmoci. Mohl bys uvést tipy na to, pokud lidi neví, jak tady s tím začít?
0: No, první tip by byl asi dívejte se kolem sebe a všímejte si věcí kolem sebe, všímejte si věcí, které jsou hezké, ale zároveň věcí, které třeba nefungují. A tyto věci identifikujme a potom přemýšlíme o tom, co s tím můžeme dělat. Takže třeba to může vést k nějakému potom zapojení se do místní politiky. Druhý takový tip by byl možná hledejte další lidi, kterým osud světa není lhostejný a kteří se také zajímají o věci a chtějí s nimi něco dělat a budujte s nimi organizace. Zapojte se do environmentálních hnutí, zapojte se do sociálních hnutí a budujme tuto společnou energii, budujme tyto kolektivní subjekty.
1: A ještě bych se ráda dotkla tématu vzteku, protože cílem asi není být jenom klidnej, mít pohodu, vyrovnanost a o tom se taky hodně mluví, že vztek může být motivující, užitečný, že nás může posouvat vpřed a jako být nějakou hybnou silou. Tak souhlasíš tady s tím, co třeba o vzteku říká filozofie?
0: Já si myslím, že co je důležité, je, že emoce, jako je třeba vztek, který je způsobený stavem světa, ale i třeba jiné emoce, které jsou reakcí na klimatickou změnu, jako je třeba dneska často probíraná klimatická úzkost, tak tyto emoce bychom podle mě neměli patologizovat. Neměli bychom s nimi zacházet jako s nějakou duševní chorobou nebo jako s něčím, co je potřeba eliminovat, protože oni o něčem vypovídají. Oni jsou nějakou výpovědí o stavu světa, ve kterém se nacházíme a o tom, jak se k tomu světu vztahujeme. Mají takzvaně jako epistemický rozměr, něco nám odkrývají. Otázka je, co odkrývají? A myslím si, že emoce, jako je vztek, ale i třeba ty další, tak podle mě odkrývají minimálně to, že ten stav světa, který nás obklopuje, tak není nevyhnutelný. Oni ukazují, že ty věci jsou něčím způsobené, nějak přišly a teďka je možné je zase možná odstranit. Vztek konkrétně je velmi strhující emoce. Je to emoce, která nás vtahuje a nutí nás jednat. A pokud je tento vztek nějak smysluplně směřovaný, není to jenom takový jako taková zuřivost bezcílná, ale je to vztek z něčeho konkrétního. Něco nás naštvalo a my to chceme změnit. Tak si myslím, že je zcela zásadní pro to, abychom dokázali hledat společně nějakou lepší budoucnost.
1: A pokud někoho ten stav světa hodně trápí a třeba se hodně informoval o tom, co se děje a je z toho hodně zúzkostněný, tak může být cesta si chvíli dopřát odstup, abych načerpala síly. Protože to třeba doporučují všechny články na tohle téma, chvilku si odpočiňte, protože nejdřív se musíte zazdrojovat vy a až pak můžete pomáhat tam venku.
0: Lidský život je podle mě taková neustálá kalibrace mezi ponorem do dění kolem nás a tím teda, co možná ty bys nazvala odstupem. A vlastně obě tyhle ty složky jsou potřeba. Je důležité se do světa nořit a dělat věci a snažit se o věci a hledat ten jako aktivní flow, ale zároveň je potřeba kultivovat v sobě i právě tu schopnost odstupu, dívat se na ty věci trošku zvnější, částečně proto, jak ty říkáš, abychom se zazdrojovali, abychom v sobě našli nějakou stabilitu, částečně i proto, že nás to nutí trošku korigovat sami sebe a nebýt tak naivní, uvědomovat si možná trošku ten širší obraz světa a vidět věci v kontextu. Takže určitě ano, jako berme si odstup a přemýšlejme o těch věcech kriticky, reflektivně a hlavně ty věci neuspěchejme.
1: Máš nějaký finální tip, který by si chtěl říct a který myslíš, že tady nezazněl?
0: Napadá mě jeden takový tip a sice dovolme si snít, dovolme si fantazírovat, představovat si, jak by věci mohly být, protože pokud to nebudeme dělat, tak se může snadno stát, že podlehneme té představě toho, že to, jak svět funguje, jak jsou věci nastavené, tak je jednou provždy dané a že s tím nelze nic udělat. Zatímco když budeme schopni si představovat ty alternativní scénáře a jiné způsoby, jak může společnost a náš život vypadat, tak nás to emancipuje a zase nám to bude dávat novou energii.
1: To je, myslím, moc hezký sdělení nakonec. Moc děkuju, že jsi přišel, moc tě zdravím, měj se hezky.
0: Děkuju a ty se měj taky hezky.
1: Tohle byl Nádech a já jsem Lucie Zajda. Budu se těšit zase u dalšího dílu.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Vyvětrej si hlavu s rádiem Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových

0: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na rádiu Wave. Hotspot. Hotspot.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Tam vyšlo, že přibližně 80% respondentů se domnívá, že tady máme svobodu slova, a naopak 20% respondentů spíš přiklání na tu druhou stranu. 80% je opravdu hodně, na druhou stranu, pokud si tady každý pátý člověk myslí, že tady svobodu slova nemá, tak přinejmenším to je výrazné varování. Mladší lidé daleko víc reagují na ty oficiální funkce, to znamená, že jim vadí, když nějaké kontroverzní nebo třeba už i jakoby výroky za hranou, které třeba dehumanizují nebo schvalují násilí, říkají lidé ve funkcích.
0: Impact. Událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Šponerové na rádiu Wave.
4: Ahoj, já jsem Adéla Šponerová a vy posloucháte pořad Impact. Dneska se budeme bavit o tom, kde pro Čechy a Češky leží hranice svobody slova. A zajímat mě bude, jak na tom jsou mladí lidé, chtějí přehnanou politickou korektnost a jsou v debatě přecitlivělí, jak se o nich často říká. Bavit se o tom budu se sociologem Matoušem Pilnáčkem. Hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Matouši, vy jste se ptali ve výzkumu, jestli mají Češi pocit, že se mohou svobodně vyjadřovat. Tak mohou, mají takový pocit?
3: No, já vám odpovím trošku asi ze široka. My jsme se totiž ptali na řadu otázek a ty jsme pak složili do takové jedné větší dimenze, jestli mají lidé pocit, že mají svobodu slova. Případně posluchači si můžou vyzkoušet část toho dotazníku i na serveru iRozhlas, kde je taková kalkulačka, což je krácená podoba toho indexu, není to celé. A tam vyšlo, že přibližně 80% respondentů se domnívá, že tady máme svobodu slova, a naopak 20% respondentů spíš přiklání na tu druhou stranu. Což se mi obtížně hodnotí z hlediska toho, jestli to je dobrá nebo špatná zpráva. Myslím, že na to jde hledět jako těma oběmi způsoby. 80% je opravdu hodně. Na druhou stranu, pokud si tady každý pátý člověk myslí, že tady svobodu slova nemá, tak přinejmenším to je výrazné varování.
4: No a jsou nějaké konkrétní oblasti, o kterých se podle Čechů mluvit nesmím, ale že zkrátka jsou třeba nějaké tabu, řekněme, zóny, o kterých se zkrátka mluvit nemá?
3: Co se týče témat, tak vlastně ne. Kdo si myslí, že tady je svoboda slova, tak vlastně je spokojený s tím, že i se všemi těmi tématy, my jsme se ptali na přibližně 21 témat, a vlastně se všemi jsou spokojení ti lidé, kteří říkají, že tady je svoboda slova.
4: Můžete jenom možná zmínit nějaký ty témata?
3: Určitě je to například, začínali jsme takovými tématy, jako je Evropská unie, globální změna klimatu, třeba témata jiných pohlaví, témata jako soužití s Romy, soužití s Ukrajinci, téma obecně Ukrajiny, téma Izraela a Palestiny třeba. To jsou například ty témata, na která jsme se ptali, a oni jsou mezi nimi nějaký rozdíly, ale vlastně u všech těch témat se většina společnosti přiklání k tomu, že o nich lze svobodně mluvit. To, co jsme udělali ještě navíc, a to podle mě tomu výzkumu dává hodně velkou výraznou přidanou hodnotu, je to, že jsme lidem předkládali i konkrétní výroky a ptali jsme se jich, co si myslí o těch konkrétních výrocích. A jeden z těch konkrétních výroků bylo taky popírání holokaustu. A to je výrok, na který lidé reagují úplně jinak než na cokoliv jiného. A tam teda opravdu vlastně to je výrok, který říkají, že je nepřijatelný, že by ho i trestali, takže tam je vlastně velký soulad s tou nějakou naší právní úpravou.
4: Když to shrneme, tak jde tedy říct, že Češi si souhrnně myslí, že svobodu projevu máme, ale neměla by být bezbřehá, jestli to říkám správně. Současně to ale třeba máme předsedu sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamuru, který opakovaně říká, že v Česku ta svoboda slova není. Teď naposledy to zopakoval třeba o víkendu na konferenci pořádanou německou a AfD. Můžeme tedy trasovat jiné postoje u různých voličů?
3: Ta souvislost tam je hodně výrazná. Když se podíváme na těch 20% voličů, kteří, nebo respondentů, kteří si myslí, že tady svoboda slova není, tak jsou mezi nimi výrazně častěji zastoupeni voliči SPD a potom vlastně trošku umírněnější postoj zastávají voliči ANO a voliči motoristů. Naopak velmi podobné postoje, v tomhle jsou ty ostatní strany vlastně velmi jednotné, jsou ty strany současné opozice, které vlastně zastávají, nebo jejich voliči zastávají velmi podobné názory, že tady svoboda slova je, že by měla mít hranice a naopak ti voliči SPD častěji zastávají názor, že tu svobodu slova nemáme a naopak, že by ty hranice měly být menší.
4: A možná, když tady máme nechci říct paradox, ale zkrátka, že je to třeba dělený skrze voličské preference. Za vás jako sociologa není tohle vlastně nějaká nebezpečná zpráva pro společnost? Nevytváří to určité napětí v té společnosti?
3: No to určitě vytváří napětí a je to samozřejmě velmi problematické, když si jedna konkrétní skupina, která zastává nějaké konkrétní politické postoje, domnívá, že tu nemá svobodu slova, tak to prostě nevyvolává nic dobrého, no. Je to tak?
4: Když jste se třeba jich doptávali, tak zkrátka opravdu si mysleli, že svobodu slova nemají, nebo třeba jde o jiné interpretace, že vlastně každý ten volič má jinou představu o tom, co vlastně svoboda slova pro ně znamená. Byla tam nějaká takováhle otázka, kterou jste si vlastně zjišťovali, co tím vlastně myslí daný člověk?
3: My jsme se ptali obecně dokonce otevřenou otázkou, to znamená, že respondent mohl odpovědět cokoliv na to, co si představí pod svobodou slova, ale tam jsme dostali vlastně velmi abstraktní odpovědi. Ale je pravda, že u těch voličů třeba SPD častěji zaznívalo to, že vlastně jako říkat si, co chci, taková neomezená volnost, jo? Takového kovboje v prérii. Tak to si myslím, že tam je výrazně častěji zastoupené a vlastně ta interpretace je v tomhle tom jiná. Neomezená volnost oproti nějaké volnosti zpravidly na druhé straně.
4: Já bych ještě ráda přešla k mladším lidem, řekněme, protože v Impactu se zaměřujeme na generaci Z, na mileniály a můžeme říct, že o mladých se často v té veřejné debatě říká, že jsou přehnaně politicky korektní, že se dnes už nic nesmí říkat, protože jsou, řekněme, přecitlivělí. Tak z toho, co jste viděl, potvrzují tohle vaše data, nebo jde třeba spíš o to, že se právě mění ta hranice svobody slova a třeba to, co jsou už za ně nepřijatelné výroky?

0: generace. Dá se předpokládat, že tam to jde ještě jakoby dál, jo, že tam ještě je větší, že ty postoje jako postupují lineárně, ale takže ten posun tam je, ale není dramatický. To je asi jedna věc, co bych zmínil. Druhá věc je, že kde pozorujeme poměrně výrazný rozdíl. My jsme se ptali například u těch výroků, zda by za ně měl následovat nějaký postih, a ptali jsme se na různé role, u kterých by měl následovat postih. To znamená, kdyby takovýhle výrok řekl například politik na veřejném shromáždění, měl by za to dostat nějaký postih od státu, nebo pokud by to řekl obyčejný člověk v hospodě, měl by za to dostat postih. A mladší lidé daleko víc reagují na ty oficiální funkce, to znamená, že jim vadí, když nějaké kontroverzní nebo třeba už i jakoby výroky za hranou, které třeba dehumanizují nebo schvalují násilí, říkají lidé ve funkcích, učitelé, novináři, tak na to reagují daleko citlivěji. Takže tam je nějaký rozdíl, který bych řekl, že je v těch hranicích.
1: Takže vycházelo, že by byli přísnější v trestech.
0: Ano, byli by přísnější v trestech, ale zejména u těch veřejných funkcí.
1: Dá se tedy na základě toho výzkumu říct, u koho Češi a Češky chtějí, aby byly vlastně ty pravidla debaty přísnější?
0: Ano, na to se dá z tohoto výzkumu odpovědět. My, když jsme předkládali konkrétní výroky, ke kterým se měli respondenti stavět, zda by se dalo říkat veřejně, tak jsme se zároveň i ptali, jestli by za ně měly být trestány jakoby konkrétní, dejme tomu, pozice například. A vlastně i prostředí, ve kterém to říká. My jsme se ptali konkrétně na politika na veřejném shromáždění, učitel ve škole, novinář v médiích, influencer na internetu, a pak jsme se ptali třikrát na obyčejného člověka, obyčejný člověk v hospodě, obyčejný člověk na internetu, obyčejný člověk někde veřejně. A tam je zajímavé, že ten rozdíl, který tam panuje, je vlastně mezi obyčejným člověkem a tím ostatním. Je tam samozřejmě malinko jiná pozice toho influencera, který je trošku méně vnímaný jako veřejná osobnost, ale ne za stolik. Vlastně se dá přiřadit k těm veřejným osobnostím poměrně výrazně. A ty veřejné osobnosti nebo lidé ve funkcích vlastně by měly být podle lidí daleko častěji nějak postihováni státem za to, že říkají nějaké problematické výroky, než obyčejní lidé. Ten rozdíl tam je jako opravdu jako výrazný.
1: Takže by to chtěli jinak, než je to teď, a zkrátka, že politický projev má i třeba podle soudů, protože vy tam popisujete i rozhodnutí jednotlivých soudů, tak ten politický projev má takové širší hranice, řekněme. Takže to z toho vychází, že by to Češi a Češky chtěli jinak?
0: Ano, tam vlastně jedna z těch rolí, kterou jsme tam pokládali, byl politik na veřejném shromáždění, a ten měl být také velice přísně trestán za to, že říká nějaké častěji postihován za to, že říká nějaké problematické věci, a vlastně velmi srovnatelně například s učitelem nebo novinářem. Takže tahle nějaká ochrana toho politického projevu není veřejností vůbec reflektována.
1: Pozorujete ještě nějaké zásadní mezigenerační rozdíly, když se podíváme plošně na to, zmiňoval jste x témat, na které jste se ptali. Je tam něco, kde si můžeme zkrátka říct, opravdu mladí tohle mají jinak než třeba starší generace?
0: U některých témat je tam výraznější rozdíl. A řekl bych, že to jsou naopak ty témata, která jsou důležitá pro ty starší respondenty, častěji pro starší respondenty, protože třeba u tématu sexuálního obtěžování, které bych řekl, že je téma spíše mladší generace, tak tam ty rozdíly vlastně vůbec nejsou. Tam se respondenti domnívají třeba, že se o tom dá svobodně mluvit úplně stejně. Naopak u témat, jako je třeba právě soužití s Romy nebo třeba soužití s Ukrajinci, tak tam se starší generace domnívá, že o tom nelze mluvit tak svobodně, a je to častěji vlastně téma těch starších lidí.
1: A dá se tedy říct, že vlastně mladí víc řeší důstojnost a třeba ochranu menšin na základě toho, co jste teď řekl, zatímco třeba starší generace více kladou důraz na tu neomezenou svobodu projevu, nebo zas tak, nebo to už je zase velké zjednodušení?
0: Je to jisté zjednodušení, ale do nějaké míry to platí. Do nějaké míry platí, že mladší generace má větší potřebu nastavovat jasnější mantinely té veřejné debatě, zejména co se týče nějakého projevu, který třeba schvaluje násilí nebo je opravdu jako nenávistný. Takže do nějaké míry to platí.

0: Z řady výzkumu zároveň vyplývá, že mladí lidé často říkají, nebo že často některé názory veřejně neříkají, a to proto, že se bojí reakce okolí nebo třeba reakce ze sociálních sítí. Není teda vlastně u mladých paradoxně třeba silnější ta sebecenzura? To jste tam pozorovali?
1: Zase to tam možná malinko je přítomné, i když my jsme se na to přímo neptali. My jsme se ptali zaprvé na výrok, jestli se v posledním roce, nebo jak často se zdržel v posledním roce nějakého veřejného vystoupení kvůli tomu, že se obával nějakého postihu, ať by byl jakýkoliv, to znamená i třeba nějaké nepřátelské reakce ze strany přátel nebo na sociálních sítích. A tam je o malinko víc, ale opravdu v jednotkách procent mladších lidí než těch starších, takže tam jako je drobný posun, ale rozhodně bych to neinterpretoval tak, že jsou to úplně nějaké jasné příkopy. A také jsme se ptali na to, zda zažívají lidé nějakou, mají zkušenost s nějakým nenávistným projevem vůči své osobě, nebo na základě toho, že říkali nějakou politickou věc, nebo nějakou, komentovali nějaké veřejné téma, ať už osobně, nebo na sociálních sítích, nebo nějak online. A zda zažívají častěji nějaké postihy, nebo jejich okolí zažívá nějaké postihy, a tam mladší respondenti mají větší zkušenost s tím, že jsou vystaveni nějaké nenávisti. Takže je možné, že to taky hraje roli to, že jsou více na těch sociálních médiích, kde samozřejmě ta nenávist je více přítomná. Takže to nemusí být nutně tím, že by se třeba pouštěli do nějakých témat nebo do nějakých šarvátek, ale prostě se pohybují v prostředí, kde ta nenávist vlastně je běžnější.
0: A když ještě zůstaneme u sociálních sítí, tak právě podle vašeho výzkumu veřejnost poměrně ve velké části souhlasí s tím, aby sociální sítě mazaly nenávistné příspěvky. Dá se tam načrtnout, kde podle lidí končí moderace obsahu a začíná cenzura na sítích?
1: No, my jsme se těmi sociálními sítěmi nezabývali příliš podrobně. Jo. Takže jedna z věcí, která tam opravdu je, že lidé si myslí, že by se ten obsah měl vlastně velmi výrazně moderovat, a že to je vlastně role těch sociálních sítí a že si to mohou rozhodovat o tom, co je ten nenávistný obsah, vlastně ty sociální sítě sami. To má poměrně velkou podporu, tyto postoje, opravdu jako nadpoloviční, takže to zasahuje i část té populace, která jinak vlastně by pomoc těch omezení nekladla. To si myslím, že je velmi důležité. Druhou věc, kterou jsme zkoumali, právě je to vystavení se té nenávisti na těch sociálních sítích, a tam ta nenávist je, nebo nenávistný projev je velmi, velmi často vyskytovaný obecně v populaci a nejenom u těch mladších respondentů. Takže to bych řekl, že jsou asi takové dvě věci, na které jsme přišli ohledně sociálních sítí.
0: Vy jste se v rámci toho výzkumu věnovali taky soužití s Romy a i Rozhlas k tomu napsal, že jde vlastně stále o soužití plné stereotypů a napětí. Z toho výzkumu vyšlo, že podle čtvrtiny Čechů se o soužití s Romy nemůže svobodně mluvit. Je tohle teda příklad tématu, ke kterému se mezigeneračně ten přístup mění?
1: Je to vlastně téma, které nám ještě společně tématem fašismu patří do té kategorie, které lidi hodnotí jako to nejméně svobodné. Nám vlastně to téma soužití s Romy samo z toho výzkumu vystoupilo jako něčím specifické. My jsme to vůbec nepředpokládali, prostě jsme se ptali na řadu témat a já jsem osobně například očekával, že se daleko kontroverznější věci budou dít třeba kolem nějaké geopolitiky, ale pro mě docela překvapivě z toho vylezlo tohle téma, ve kterém panuje takové napětí, že zaprvé velká část populace si myslí, že teda o něm nelze mluvit svobodně. Na druhou stranu, když jsme předkládali výrok o tom tématu, který přibližně zněl, ale teďka neznám přesnou tu formulaci, ale v podstatě, že Romové se nechtějí přizpůsobit a zneužívají sociální dávky, tak to je výrok, který patří naopak mezi ty nejpřijatelnější. To znamená, že lidé si myslí, že o něm lze bez problému hovořit v České republice. Jo, to znamená, že tam je nějaký paradox v tom, že máme tady téma, o kterém nelze mluvit, ale nejsou to tyhle ty běžné stereotypy. Pravděpodobně to je tak, že ta debata, nebo ta potřeba té debaty ve veřejnosti je často mnohem jako ostřejší a brutálnější, možná až nenávistná. A to je něco, co se druhá část společnosti snaží regulovat, se tomu nastavovat nějaké hranice. Takže tam je vlastně spor o to, kde má být hranice debaty a ne o to téma, jestli se můžeme bavit o soužití s Romy nebo ne, to vlastně s tím nemá nikdo problém, ale o tom, jak by ta debata měla být vedena.
0: No a když vám tedy z těch výzkumů vychází, že Češi na jednu stranu často říkají, že o Romech se nesmí mluvit, ale zároveň ty konkrétní stereotypní výroky o Romech nepovažují za tabu. Jak si to vysvětlujete, tenhle paradox? Kde vzniká? Proč vzniká? Co to vlastně ukazuje?
1: No já myslím, že to ukazuje to, že lidé si pod tou debatou představují něco úplně jiného, než je stereotypní výrok o Romech. A my se můžeme jenom odhadovat, co to je, ale pravděpodobně to bude velmi drsná, nenávistná debata. A tu mají pocit, že nemohou říkat. Oni vlastně mají potřebu, část populace prostě má potřebu o Romech mluvit velmi nepřátelsky a vůči tomu jsou opravdu nastavovány hranice, takže oni mají pocit, že nemůžou mluvit svobodně, ale potom, když dostanou výrok, který možná někteří lidé už hodnotí jako problematický, protože je velmi generalizující. Samozřejmě to, že se Romové nechtějí přizpůsobit a zneužívají sociální dávky, je jako extrémně generalizující výrok, který lze vnímat velmi problematicky, tak s tím jako není vůbec žádný problém. To znamená, že ta debata je velmi nepřátelská.
0: Napadá mě k tomu ještě, je možné trasovat třeba skrze socioekonomické skupiny, jestli se právě toto téma přijímá rozdílně v rámci různých skupin?
1: To by asi bylo možné, bohužel jsem tu analýzu nedělal, takže vám nedokážu na ní odpovědět.
0: Takže tam jste zkrátka zjistili, že je to takové plošné polarizující téma. Je to...
1: Ano, a zároveň platí, a to víme z jiných výzkumů, že co se týče témat Romů a soužití s Romy, tak je to téma, které vlastně jde třeba napříč vzděláním. Jo? Jakože i velmi vzdělaní lidé, nebo častěji i vzdělaní lidé, to znamená třeba lidé s vysokoškolským vzděláním, mají velmi často ty protiromské postoje. Takže naopak bych řekl, že to je téma, kde se nějaké socioekonomické postavení tolik neprojevuje.
0: A za vás jako sociologa, co to odhaluje o české společnosti? Vlastně tohle téma, řekněme, nějaké nenávisti k menšinám. Je skryté?
1: No, já myslím, že je takové pod povrchem chronické palčivé téma. Je to jako opravdu, tady na tom výzkumu je fakt velmi zajímavé, že my jsme se na to téma jako explicitně nezaměřovali, ale vlastně nám z něj samo tak nějak vyrostlo, což si myslím, že je jeden z dílků do nějaké skládečky o tom, že soužití s Romy je dlouhodobě neřešený problém, který trápí velkou část této společnosti, zároveň trápí nepřijatelným způsobem a je, nebo ta řešení, která třeba by navrhovali, tak jsou často nepřijatelná. Takže ten problém tady furt trošku tak jako hnisá.
0: Ještě když se krátce vrátím k té první části, kde jsme se bavili o tom, jací voliči mají pocit, že mají možnost mluvit nebo nemají možnost mluvit. Tak mě zajímá, jaký dopad podle vás může mít nebo bude mít na společnost, když právě velká část lidí získá pocit, že jejich názory není možné veřejně říkat. Když se na to podíváme opravdu plošně z nějaké větší perspektivy, k čemu může docházet v takové společnosti?
1: Na to existují i výzkumy třeba mezinárodní, které testují to, že když lidé nemají pocit svobody slova nebo objektivně opravdu svobodu slova třeba i nemají, k čemu to vede. A vede to samozřejmě k větší radikalizaci, protože pokud máte pocit, že vaše problémy není možné řešit nějakým standardním politickým procesem, to znamená svobodně se vyjadřovat, volit třeba strany, které ten váš problém nějakým způsobem řeší a vy ho chcete řešit nějakým způsobem, který zbytek společnosti naprosto potlačuje, tak vás to dále radikalizuje a můžete potom volit extrémnější řešení, která už nejsou standardní politický proces.
0: Říká sociolog Matouš Pilnáček. Děkuji, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A tohle byl pořad Impact. Tentokrát jsme se bavili o tom, jestli mají Češi a Češky pocit, že jsou umlčovaní. A já jsem Adela Šponerová, díky, že nás sledujete a posloucháte. Budeme se těšit zase za týden.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme děti.

0: Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Modeláři. Informovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři.
0: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem na rádiu Wave.

0: important too. You have to have quality control. You know, you have to think about, okay, yes, I did a lot of labor, but I want something that feels intuitive. Mm-hmm. I don't want something that's like a math problem the listener has to solve. That's not the point.
1: Yeah.
2: Would you say your method has significantly changed over the years?
0: The technology's changed.
2: And technology as well.
0: Well, and where we make the music. You know, honestly, this is a bit of a climate change story. We used to make albums with Digital Performer in the basement of our house. And then in the last 5 years, it's gotten so hot in summer that the basement studio is just unpleasant. And Martin's made a new studio on the second floor of our house.
3: In a room with air conditioning.
0: With air conditioning. So yeah, we went from Digital Performer to Logic, and from the basement to the second floor, I think because it's in a warming world, you know? And
3: well, you know, recently Matador, the label we were on previously, decided to finally fucking put all of our old albums up on Bandcamp. And so we sat down and listened to every single one of our albums in a row. And I certainly could hear the technology change of being able to add and add and add and add and add and add tracks. Because when we started, like literally when we, the first thing we made together was on the computer, not on I used to make stuff on tape in the 80s. I had an eight track reel to reel, but I had gotten rid of that. I had stopped making music, honestly, until I re-met Drew again, and I was like, I want to have sex with this guy, and he's really into music, and so I was like, music. I'm all about music. And so I had this thing called the software was called Sound Edit, and it was mono 8-bit, and you could and the software had one undo. You could only undo one level, and you could only make one track, and that was it. So we made all these pieces together. This is my sexy, like, do you want to use a computer to record? And he was like, yeah, I do. And we made all these pieces that were like sound, sound, sound, sound, sound, sound. And I sort of think of them as knots on a string instead of, you know, the way I think about music now is much more of a, like, multi-level field of things happening. And this was, we still never have put that on Bandcamp. It's called
0: Matmus in Low Fidelity.
3: Matmus in Low Fidelity. I think it is on YouTube.
0: So there are these layers of different technological possibilities, and it changes the poetics, but it gives you new capacities, but they come with certain risks of bloated, overdone, baroque.
3: Is too many.
0: I think the focus that we had to have when, you know, a sampler had 27 seconds of sample time, I used to take things and pitch them up to chipmunk speed and then drop them down 2 octaves so I could make a 1.2 second loop into 2.4 seconds. You know, like all this stuff to sort of squeeze when you don't have infinite memory, you know? And so, yeah, I think the music that people make now reflects the tools, and you want to believe that you're expressing yourself through the tool, but sometimes you stand back and you realize the tool is talking through you.
2: Okay, now watch us sample 13 minutes of English interview into 2 minutes of Czech. Okay.
0: Go for it.
2: Tak prosím vás, tohle jsou Matmos a my teď do 2 minut dáme to, co jsme si říkali, jo, tak banány schválně. Jo. Tak začali jsme na turné,
4: ano.
2: Na kterém vlastně jsme tuhle kapelu stáhli, hráli na Primavaře, hráli na akademický půdě a jsou rádi, když můžou takhle kombinovat tahle různá prostředí a zároveň to turné berou jako tak trošku jako dovolenou, proto na rozdíl od jiných kapel mají třeba i dva dny volno a Martin se tady teď prohlíží ponožky s krtečkem, které si Drew koupil před tímhle rozhovorem, to je nádherné.
4: A líbí se mu.
2: Líbí se mu, no. A zatímco jsou na turné, tak se o jejich kočku Agátu stará noizový muzikant, kromě dneska z kapely nebo z projektu Two Weeks a pravděpodobně té kočce pouští ten noise teď. A pokud jde o skládání hudby a o tu metodu, tak Matmos mluvili o tom, že na rozdíl od jiných muzikantů vlastně jako vychází vždycky z nějakého pozitivního místa, z nějaké optimistické nebo nějaké jako vlastně kladné motivace nebo z nějakého takového jako nápadu a potom to rozváděli pro případ té aktuální desky Metallic Live Review, se kterou jsou teď v Praze a mluvili o tom, jak samplovali zvuky vrzajících dveří, které nahrávali na návštěvě v Irsku u své kamarádky světelné designérky. A ty jsi pak mluvil o tom kontextu vlastně, který...
1: No, že vlastně oni to vlastně ještě doplňovali, že tam jsou ještě potom nějaké jakoby další zvuky z nějaké hrobky v Římě, mám takový pocit. A já jsem se vlastně ptal na to, jestli když jsou na tom turné a mají takhle čas chodit vlastně po městě, jestli je tam vlastně ty místa dokážou jakoby inspirovat tím, že tam právě zaslechnou nějaké zvuky, které jim připadají zajímavé. A oni říkali, že ano, že absolutně, že právě hřbitov v Irsku nebo hrobka v Římě jsou...
2: A ty zvuky se proměňují částečně i s technologiemi, které rozhodně berou v potaz. Máte mluvil o tom, že vlastně přednedávnem label Matadoru, kterého vydávali dříve, o kterém ještě budeme určitě mluvit, tak teď před nějakou dobu konečně nahrál na Bandcamp jejich staré desky a tam bylo jako, a oni si to poslouchali zpětně a bylo tam slyšet vlastně tenhle vývoj a mluvil o tom, jak dříve nahrávali skrze Digital Performer a ve svém sklepě, ale vzhledem k změnám klimatu už se v tom sklepě nedá vydržet, tak teď nahrávají jinde a jinak a taky krásně vzpomínali na to, když se dali dohromady, ještě pokud to nevíte, tak Martina Drew jsou i partneři celoživotní, nejenom umělečtí a prostě Martin balil Drewa na to, že může s ním samplovat prostě na nové zařízení a to je krásné samozřejmě.
1: Music.
2: Tak jo, tak pojďme si pustit něco hudby, posloucháte stále Modeláře na Radio Wave.

0: zamilovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcore, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem
0: na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Potkej svoje oblíbené autorky a autory na festivalech a akcích. Zámek v Pražské Troji,

0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Jungle, jungle, jungle, jungle, jungle.

0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Quest.
1: Hrajeme s vámi.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte.
3: Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
4: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: Přijď na naše akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: neřekli, neřekli.
1: Český rozhlas, Radio Wave.
2: Radio Wave.
1: Děláme vlny.
3: I'm sick of the blues, I'm in love.

0: Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.
1: Tonto.

0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Český rozhlas Radio Wave.
1: Hey, who the fuck calling my phone?